uchovávat a prohlubovat poselství, které nám Ježíš svěřil. A přitom je tak snadné trochu zapomenout, že misie je v první řadě šířením života, Božího života mezi konkrétní lidi, ke kterým jsme posláni. Dnes se právě na toto téma zaměříme a jako základ použijeme biblický text, který je předobrazem misie církve. Budeme číst z Matoušova evangelia v momentu, kdy Ježíš vyvoluje svých 12 nejbližších učedníků a zmocňuje je k vyhánění zlých duchů a k uzdravování. Tento text najdeme v 10. kapitole Matouše ve verších 5 až 16. Těchto 12 Ježíš vyslal s těmito pokyny. Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte, nebeské království je blízko. Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze, ani mošnu, ani náhradní košile, ani obuv, ani hůl. Dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ať se váš pokoj vrátí k vám. Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si s nohou jeho prach. Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Ježíš zde dává svým učedníkům úkol. Posílá je k lidem a ve svých pokynech jim určuje těchto 5 věcí. Cílovou skupinu, podstatu úkolu, co mají dělat, jejich vybavení a jak to mají dělat. Projdeme si nyní těchto 5 skutečností a budeme uvažovat, jak to můžeme aplikovat pro svou aktuální realitu. Cílová skupina. Ježíš začíná své pokyny vyjasněním, ke komu v tom konkrétním čase a okolnostech mají učedníci jít. Přesně je řečeno, jim nejprve říká, ke komu nemají jít, a to k pohanům a Samaritánům. Jejich cílovou skupinou mají být ztracené ovce z lidu Izraele, tedy víceméně všichni Židé. Naší cílovou skupinou jako křesťanů mají být lidé všech národů, jak jsme to slyšeli v předešlých zamyšleních ve Velkém poslání. Více to Ježíš svým učedníkům konkretizuje těsně před svým odchodem k nebeskému Otci. Najdeme to v knize Skutků, 1. kapitole 8. verši, když jim říká, že poté, co přijmou moc Ducha Svatého, budou Ježíšovými svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří a až na konec světa. Jakoby tady Ježíš vyznačoval 4 oblasti cílové skupiny, kterým v našem dnešním kontextu můžeme rozumět takto. Jeruzalém, to bylo aktuální místo jejich přebývání. Pro nás to mohou být ti nejbližší, rodina, spolupracovníci, spolužáci, sousedé a podobně. Nebo prostě ti, na kterých nám nejvíce záleží. Judsko, to byl celý etnický a kulturní region, jehož byl Jeruzalém součástí. Pro nás to může znamenat lidi, kteří jsou nám podobní, možná ze stejného města či národa, ale neznáme je osobně a jsou nám do určité míry lhostejní. Samaří, to byl region nepříliš geograficky vzdálený, ale z historických a etnických důvodů pro Židy velmi nesympatický. My si pod tím můžeme představit lidi, kteří jsou jiní než my, ať už sociálním zařazením, politickými názory, národností, barvou pleti, náboženstvím.
Lidé, kteří v nás vzbuzují nelibost, odpor, pohrdání či strach. Konec světa, tedy celý zbývající svět, zahrnující nejvzdálenější destinace a nejrozdílnější národy a národnostní skupiny. Druhá věc, kterou Ježíš posílaným určuje, je podstata jejich úkolu. Učedníci mají ohlašovat blízkost nebeského, tedy Božího království. To je to, o co jde. O Boží věci, o Boží vládu v lidských životech. Nejde v první řadě o růst a slávu lidských organizací a ideologií, nýbrž o Boží dílo. A proto je to Bůh, který zmocnil Ježíšovi učedníky tehdy při jejich vyslání, tak jako i dnes chce zmocňovat nás, abychom byli nástroji růstu jeho království. Třetí otázka, na kterou Ježíš ve svých pokynech odpovídá, je, co mají poslaní dělat. Když se vedle našeho dnešního textu z Evangelia Matoušova podíváme i na paralelní texty v Markově a Lukášově evangeliu, přičemž u Lukáše najdeme hned dvě podobná vyslání učedníků Ježíšem, tak zjistíme, že poslání mají především uzdravovat nemocné, to se objevuje 4x, vyhánět démony 3x a dále probouzet mrtvé a očišťovat malomocné, to má jen Matouš. Důležitou složkou poslání Ježíšových učedníků, tak jako to bylo u veřejné služby samotného Ježíše, tedy bylo, a věřím, že stále je, přinášení uzdravení lidem na těle i na duchu. Uzdravení, které není z jejich moci a schopností, ale z Božího daru. Za čtvrté, vybavení posílaných. Učedníci s sebou nemají brát peníze, zavazadlo na shromažďování věcí, ani rezervní oblečení či boty. Nemají se omezovat materiálními věcmi, protože důvěřují v Boží zaopatření. Bůh je vyslal a on se o ně a jejich potřeby postará. Jak silně toto zní dnes, když se nám zdá, že i misie je hlavně záležitostí finančního a technologického zázemí. Na závěr svého vyslání učedníků jim Ježíš dává určité praktické pokyny, jak to mají dělat. V první řadě mají hledat a zůstat u toho, kdo je hodný. V Lukášově paralele se mluví o synu pokoje. Pak mají přinášet pokoj a být připraveni na různé reakce lidí a oddělit se od těch, kteří nejsou ochotni naslouchat. Myslím, že to jsou rady, které můžeme dobře využít i dnes. Je důležité hledat základnu pro naše misijní působení, jednoho člověka či několik lidí, o které se budeme moci opřít a kteří pomohou s pronikáním evangelia do místní komunity. Hezké vyjádření, co znamená být nositeli pokoje, přináší tento příběh. Starý židovský rabín vybírá svého nástupce mezi 3 kandidáty. Každého z nich poslal za nějakým člověkem s odlišnými názory. Po nějaké době se ti 3 muži vrátili k rabínovi a hodnotili úspěšnost svého počínání. První řekl, já jsem zvítězil nad oním protivníkem silou svých slov a argumentů. Nakonec musel protivník kapitulovat. Druhý také radostně ohlašoval a já jsem protivníka přesvědčil, tak se připojil k mému názoru. Jen třetí mladík sklíčeně oznámil, mně se to nepovedlo. Já toho druhého člověka s jiným názorem jenom pochopil. Na to se rabín obrátil k 3. muži a řekl, ty jsi správně pochopil Tóru, to je 5 knih Mojžíšových, základ židovského starého zákona. Jdi a uč ji dále. Být nositelem pokoje znamená v první řadě lidem naslouchat. Zároveň nám ale Ježíš radí, abychom byli moudří v tom, kam své úsilí zaměřit a přímočaře řečeno, nervali se do zavřených dveří. Milí přátelé, Ježíš i nás, kteří jsme mu uvěřili, posílá ke konkrétním lidem, abychom jim zmocněni byli nástroji příchodu Božího království do jejich životů. Aby to mé dnešní poselství mělo pro vás nějaký praktický dopad,
Zkuste přemýšlet a modlit se nad otázkou, kdo je tvou cílovou skupinou. Zkuste vybrat jednoho člověka z okruhu těch nejbližších, dále jednoho člověka z okruhu těch, které často či občas potkáváte, ale jinak o nich skoro nic nevíte, a modlete se pak pravidelně za ně a hledejte, jak si vás Pán chce v jejich životech použít. A ještě bonus navíc, pokud nemáte, najděte si nějakého člověka nebo projekt přinášející Boží království někam daleko, ať už někde v zahraničí nebo i u nás, třeba mezi nějakou skupinou lidí, kterou vy sami osobně nemáte šanci zasáhnout. A podporujte systematicky takové dílo. Dnešní zamyšlení uzavřu povzbuzením z Bible, z 1. listu do Korintu, 15. kapitoly, 58. verše. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.

Jakou roli hrají emoce v duchovním životě? Kdy nás vede Duch Svatý a kdy jde o naše emotivní prožitky? Další zastavení emotivní série pořadu Uši k duši je věnováno emocím v duchovním životě. Marek Macák si těší na slyšenou dnes.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

0: Krásný den, milí posluchači. Dnešní oktáva nám nabídne pohled do soudobé tvorby. Povídat si budeme také o výuce na základních uměleckých školách a dozvíme se, jaké to je pracovat s dětmi a mladými talentovanými hudebníky. Ve studiu vítám dvě dámy, hudební skladatelku Jarmilu Mazourovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A klavírní pedagožku Věru Chmelovou, která rovněž úspěšně vede mnohé své žáky ke kompozici. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: V úvodu bychom si pustili hned hudební ukázku, protože zde máme autorku, která je aktivní komponistkou, a zazní ukázka z preludií a tokatin pro cimbál.

0: Vyslechli jsme hudební ukázku z tvorby Jarmily Mazourové. V dnešní oktávě je hostem paní Mazourová a Věra Chmelová. Jak jste se vlastně společně potkali? Můžete nám říct?
1: Tak náš první kontakt byl vlastně písemný, protože když jsem byla v 6. ročníku Teplické konzervatoře, tak jsme měli psát závěrečnou práci a tenkrát jsem vymyslela několik témat a jedno téma bylo české hudební skladatelky. Toto téma bylo vybrané a já jsem vlastně v té době znala jenom Vítězslavu Kapralovou. A tak začalo velké bádání. Tenkrát mi hodně pomohli i rodiče, že mě vozili do Prahy, hlavně do Klementína, kde jsem poznávala hlavně už nežijící skladatelky a jejich tvorbu. A zároveň jsme navštívili i hudební informační středisko a pan Sobotka nám vždycky dodával informace ještě o těch soudobých skladatelkách. A tam jsem dostala kontakt i na paní Jarmilu Mazourovou. A tenkrát ještě jsme nepoužívali počítače, takže já jsem všem těm soudobým skladatelkám, na které jsem měla kontakt, poslala dopis a většina z nich odpověděla. A přišel mi i krásný dopis od paní Jarmily Mazourové a byl dlouhý, měl asi 7-8 stránek a tak nadšeně tam vyprávěla o té své tvorbě a o tom svém životě, že moc se mi to líbilo. Takže zpracovala jsem ji do závěrečné práce, šla jsem pak od září studovat do Brna a když jsem se tady trošku rozkoukala na Masarykově univerzitě pedagogické fakultě, kde jsem měla vlastně specializaci obor hra na klavír a hudební výchova, tak v červnu jsem začala uvažovat, co dál si k tomu ještě přidat. A napadlo mě metodické centrum, které tenkrát už fungovalo, bylo mi doporučeno a to je úžasné vzdělávání právě pro pedagogy klavírní hry. A vzpomněla jsem si i na paní Jarmilu Mazourovou, která tenkrát učila na základní umělecké škole Smetanova 8, tak jsem ji zavolala a paní Mazourová mi tenkrát nejdřív vynadala, že jsem si vzpomněla pozdě, že jsem měla zavolat o týden dřív, kdy se dělaly úvazky, ale neodmítla mě a řekla, ať přinesu 3 skladby, veselou, smutnou a už nevím, jaká byla ta třetí.
2: 3 tečky, cokoliv jiného, ale s názvem.
1: Mm-hmm. Tak během pár dnů nebo týdnů, to asi ani ne, přinesla jsem, paní Mazourová se na to podívala, zahrála si, řekla, já tě beru. A tak vlastně začala naše spolupráce.
0: Takže tak proběhlo první osobní setkání. Do té doby byla komunikace pouze dopisy.
1: Ano.
0: Já navrhuji, že bychom si nyní poslechli ukázku právě z vaší tvorby. Skladba Barvy nebe pro flétnu a klavír.

0: zazněla hudební ukázka ze skladby Barvy nebe, kterou zkomponovala Věra Chmelová. Paní Mazourová, pojďme se vrátit trošku k vašemu osobnímu životu a hudební cestě. Jak vy jste se vůbec dostala k hudbě?
1: No tak to bylo velice, velice zdlouhavé a začalo to v podstatě už, když jsem byla malý dítě, protože jsem uměla prý krásně zpívat. Už ve 3 letech mě maminka říkala, že jsem zaspívala za starou Břeclavu, což je dost těžká píseň. A kromě toho, maminka byla učitelka, pocházela z Břeclavy a tatínek byl taky učitel a pocházel z Domášova, což je blízko Velké Bíteše, čili z Vysočiny. A oni se potkali na těch školách, kde učili, vzali se a měli spolu 3 děti. Já jsem byla nejstarší. Narodila jsem se ještě za války v 41. roce v prosinci, dokonce na Mikuláša. No a od počátku teda, napřed jsem byla samozřejmě jedináček a bydleli jsme v nějakém pronajatém bytě, to si ještě vzpomínám, v Ořechově. A když šel kolem pohřeb, tak to bylo moje první seznámení s hudbou. A já jsem vždycky otevřela, nebo maminka otevřela okno a já jsem vylezla ven a poslouchala jsem tu muziku a byla jsem nadšená, byly mě 3 roky, jo. A jednou tam už, to už bylo ke konci války, nebo tam byla nějaká veselá oslava a já jsem opět vylezla zase na to okno a říkám, maminko, to byl tak krásný pohřeb. A maminka říká, Jaruško, to nebyl pohřeb, to byly hody. Takže už jsem teda rozlišovala tu kvalitu té hudby, když jsem to neuměla pomenovat.

Potom jsem chodila na Měšťanku od těch 11, kde maminka učila, a ona říkala, tady je pan učitel Promberger, který učím, já říkám, matematiku, to je hrozný, a ona říká, ale on učí taky housle. Já bych tě přihlásila do houslí, protože oni, tatínek i maminka, oba jako učitele museli mít housle a hráli těm dětskám na housle, protože klavíry nebyly v každé třídě jako dneska. A takže oni teda ty housle měli doma a ten nástroj byl doma a já jsem teda chodila jednou za týden k panu profesorovi Prombergerovi, ale byla jsem otrávená, protože byla jsem manuálně nešikovná a vrzala jsem falešně a bylo to ubohý. A jednou jsem psala tatínkovi dopis, milý tatínku, už umím zahrát čistě všechny čtyři prázdné struny. Konečně se koupilo to piano značky Ressler, to mám do dneška doma, je to piano, není to křídlo, já bych ani křídlo tam do té místnosti nedala, teda rodiče, že jo. A tak od té doby teda jsem už mohla cvičit a začalo mě to bavit, protože tam máte akordy, tam máte pedál, to na houslích není tady toto všecko. A pak jsem teda už hrála ty cvičení a pak jsem dostávala i těžší věci. Přednes Josef Blatný, instruktivní skladbičky, první sešit, druhý sešit, třetí sešit, každý je těžší. A to jsou programní skladby, takže dítě ví, o čem mluví, co hraje. A to je právě to, co jsem si říkala, to je strašně fajn a to jsem si přenesla i do své tvorby, kterou dělám taky pro děti. Když jsem skončila tu osmiletku, tak jsem se dostala na, tehdy se to jmenovalo 11letá střední škola, to je vlastně gymnázium a trvalo to 3 roky. Je to tam na té, jak je dneska autobusový nádraží, na Zvonařce. Tak tam to bylo, ta budova, tam jsem maturovala. A tam už teda jsem začala i vymýšlet svoje věci, protože my jsme měli 3 dny profesorku chemičku a ta měla ve svém pozdějším věku, byla myslím v nějakém tom táboře německým a oni zažila pochod smrti. A ona nám to jednou vykládala, jaký to bylo strašný a na mě to hrozně zapůsobilo. A já jsem přišla dom a teď jsem tu náladu sobě cítila, a hledala jsem na klavíře, co by to nejlépe vystihovalo. Tak jsem napsala první svoji skladbu, která měla hlavu a patu, kterou po mně nikdo nechtěl, kterou jsem chtěla já vyjádřit tu bolest, ten smutek, tu beznaděj, jestli to vůbec přežiju. Jmenovalo se to Smutná cesta, bylo to v bémol, já jsem si to zahrála a paní profesorka byla dojata k slzám. Takže takhle vlastně z citového popudu vznikaly moje i další skladby. Tak samozřejmě ty dětské sbory, to bylo z jiného důvodu, to jsem musela. No a teď potom jsem si říkala, no dobře, tak já bych měla nějak pokračovat. Ale vůbec jsem nechtěla jít na konzervatoř, protože o skladbě jsem neměla ani páru. A klavír jsem měla u tety, takže to mě stačilo, ale mě strašně bavilo malování. A já jsem chtěla jít na šušku, jo, dělat výtvarnou výchovu. Rodiče se postavili a řekli, prosím tě, co budeš dělat? Budeš malovat obrazy, jednou za 2 roky uděláš výstavu, prodáš jeden obraz, anebo budeš dělat výlohy, výklady, jo, takhle. Tak to je beznadějně, vymyslí si něco jiného. Tak já jsem říkala, no tak mě baví jazyky, já půjdu na filozofii, na obor čeština, ruština. Jenomže tam byla překážka. Když nebylo 10 let, tak mi ho tatínka zavřeli pro velezradu. Přestože to byl, no právě proto, že to byl učitel, jo, tak to byla opravdu jako výstraha, jo, že takhle ne. A on dostal, myslím, 12 let za rozvracení a my všechny 3 děti jsme měli černý flek, že jsme děti politického velezrádce. A já jsem teda šla, já jsem netušila, že to bude mít takovej dopad. On tatínek byl, protože se vzorně choval, takže on byl i v Uranových dolech a všude jinde, kde ještě jako se ti vězni různě posílali a vrátil se díky Bohu a díky prezidentu Zápotockému, to, že maminka tam neustále psala, že ona byla na 3 děti sama s jedním vidělkem učitelským, který nebyl velký, tak tam psala, co jako to, tak soudruh, prezident Zápotocký mu dal milost a tatínek se po 3-4 letech vrátil. Nebylo to těch 12, ale už
nesměl učit a musel jít pracovat do Dokovolitu, protože on byl silný, zdatný chlap. A on tam tahal u pecí tohleto a ty všechny ty přístroje a to všechno, ty kovové věci a to. Takže to bylo úplně to studium. Já jsem netušila, že to bude mít tady tohleto dopad. Takže já jsem udělala zkoušku z češtiny na té fakultě. Udělala jsem zkoušku z ruštiny, dokonce jsem recitovala z paměti písmo Tatiany Anjeginu, kterou umím do dneška, Maxim Gorky, Pěsně o Burevěstník. My jsme měli úžasnou ruštinářku, ona prožívala ty klasiky a mě ta ruština strašně bavila. A takže já jsem sice zkoušku udělala, ale páni profesoři řekli, my vás nemůžeme přijmout, protože vy jste dcera velezrádce. Vy máte prostě černý flek. A pak jsem šla na tu hudební výchovu. A tam pan doktor Přemysl Novák zářil. Já jsem mu ukázala ty svoje sbory, ty doprovody s těma obrázkama, strašně se bavil. Zaspívala jsem všechny možný i nemožný intervaly, zahrála jsem Chopinovy valčíky a ještě nějakého Beethovena. A pak jsem mu ještě ukázala i tu smutnou cestu.

0: On řekl mamince, vaše dcera je mimořádně nadaná na hudbu a ozvlášť teda na kompozici a já vám řeknu o jedné škole, kde by ji ještě mohli vzít. A je to přípravný ročník na JAMU. A tam jsou právě, tam se zhromažďují ti žáci, kteří měli třeba ekonomickou nebo tu jedenáctiletku a neměli tu konzervatoř, takže oni tam ten rok mají přípravku, ona ale musí udělat napřed přijímačky na tu skladbu, jo? Protože kdyby na to neměla talent, tak ji nevezmou. Tak a tam se potom budou učit, každou hodinu jiný profesor, harmonii, kontrapunkt, formy, dějiny hudby a všechny ty specializace, které jsou na konzervatoři, ale které na těch dalších školách. Tam chodila tehdy se mnou ještě Eva Bojanovská, tehdy Bojanovská, dnes Pilarová. A ještě potom Laďa Frej, herec, ten byl taky, ten chodil se mnou na stejný gimpl, jenom že chodil do klucké třídy, do C. A potom nějací režiséři a potom naspěv nějaká Makedonka. Jo. To bylo velice zajímavý, ten ročník, bylo nás tam asi 10 a každou hodinu přišel, vždycky to bylo v sobotu, celý odpoledne a my jsme odcházeli na bití. A kompozici jsme měli domluvený už, nebo každý ten hlavní předmět u toho svého profesora. Čili Eva chodila do zpěvu, Laďa chodil do dramaťáku, já jsem chodila k panu profesorovi starýmu Vilémovi do skladby.
1: Vilémovi Petržalkovi,
0: ano, protože on měl i syna Petržalku, ale to bylo jiné, k tomu jsem nikdy nechodila. A ten Vilém Petržalka už byl opravdu starý, 78, které jsou dneska starší, ale on už byl strašně sklerotický, ale on věděl, že člověk se musí z té romantiky vypsat, což na katedře skladby, která byla vždycky, měli seminář každý pondělí odpoledně, kde studenti předváděli, co napsali, tak tam seděla ta porota odborná z těch profesorů a prostě posuzovali ty vaše kompoziční výkony. A já jsem tam teda v tom prvním ročníku, tam byl plán, že musím udělat skladby pro ten svůj nástroj, čili protože jsem byla klavíristka, tak jsem si udělala 4 skladby pro klavír. A pak ještě pro jeden nástroj a klavír. A to jsem udělala právě tady tu romantickou fantazii. Ona se původně jmenovala Fantazie. A na konci školního roku, a myslím ještě nějaký písně, učila se i vokální tvorba a pan profesor Petrželka přinesl, aby mě ukázal deklamaci, žádnou teorii. On prostě jenom přinesl své písně a řekl, tak dávejte pozor, jak já tady používám text. Od těla tvého sněženky mají vůni, ty zvlila žár do ptačích písní. Jo? No prostě to byla úplně úžasná výuka, žádný teorie, prostě pouč se. Jo? Tak to jsem teda dělala taky. Ale tady tohle, tu fantazii pro housle a klavír, jsem si říkala, tu zařadím na seminář, na přehlídku, konec prvního ročníku a páni profesoři budou nadšení. A houslista, spolužák František Veselka, který byl ze Slovácka a studoval tam housle, byl ve stejném ročníku, akorát dělal jiný obory, tak říkal, to máš krásný, to je jak pod strážnickým nebem. Tak já říkám, no tak zahraješ to v ohnivě, že jo, no to víš, že jo. Tak jsme to zkoušeli, Franta byl úžasný, pochopil, co tam jako mám. A teď jsme šli na ten seminář, my jsme to odehráli s nadšením, dobře. Pani profesoři ovšem měli kamenný výraz a pak mě řekli, my jsme na JAMU škola avantgardní. My tady nemůžeme rozmělňovat romantiku. Takže vy tímto způsobem nemůžete dále pokračovat, jinak se budeme muset rozloučit. Jsem byla tak ráda, že konečně jsem se dostala. Tak jsem si říkala, no dobře, no tak nebudu psát romanticky, ale já potřebuju mít papír a diplom a pak budu mluvit, jak já chci. Takže jsem to teda jako vydržela, tady tohle, a dostala jsem příští rok pana profesora Ctirada Kohoutka, to byl mladý, tehdy asistent, a ten začal propagovat systémy, což bylo pro mě strašný. Dodekafonie, aleatorika a já nevím, co ještě. Plánujeme v našem hospodářství, tak v hudbě musíme také plánovat. Vy si uděláte den před skladbou plán, jak uděláte díl A čtverečky modré, díl B červené kolečka a díl A zase nějak jinak. A já říkám, pane profesore, co když mě napadne něco mezi tím jinýho? No to vás nesmí napadnout. To musíte dělat podle toho plánu. který si napřed naplánujete. Že v umění je něco jiného, jo. Tam musíte mít nápad. Tak já jsem vylezla smutná, tam byli spolužáci z kompozice, ti byli u jiných profesorů, nebyli u Kohoutka a já jsem si stěžovala. A oni mě řekali, prosím tě, nebuď blbá, neber ho vážně, napiš si, co chceš a večer před skladbou si tam udělej ty čtverečky a kolečka a bude spokojený oba. Takže já jsem takhle udělala druhý ročník, tam se dělala ještě komorní tvorba nějaká, já jsem si vybírala témata z koncentráku, z války, aby to mělo být hnusný, protože ty systémy jsou hnusný. Tam nemáte pohodu, jas, lásku, krásu, jo, to se nesmí, jo, tam ten interval nesmí být. Takže já jsem si to prostě zařídila tak, že jsem měla takový témata, který byly vhodný na ty systémy. No ale naštěstí tento rok skončil, taky jsem dostala poprvé v životě dvojku, jinak jsem měla vždycky jedničky, a z Prahy přiletěl docent Kapr, Jan Kapr. A to bylo něco úplně jiného. To byl člověk, který mě inspiroval nejen v hudbě, ale i pro život, protože do dneška mám jako životní krédo jeho heslo, tak lehce se nevzdávám. On totiž jako 16-letý kluk spadl v tělocviku z hrazdy a pošrámal si strašlivě klouby. A prodělal několik operací a vždycky to dopadlo blbě. Nikdy nechodil jako pořádně, vždycky měl hůlky a takhle a opravdu úplně přesně chodil po těch schodech do toho semináře a takhle. A když teda se měla ve skladbě, jsem mu něco předložila a on s tím nebyl spokojen, tak on to vyjádřil takovým způsobem, že on mě to znechutil. Já jsem třeba dělala nějakou velkou skladbu, myslím už potom pro orchestr, a měla jsem tam takový akordický, jo, plácance a on se na to díval a říká, ach, zase ten Krachmaninov. A já říkám, pane profesor, já to opravím, odkud těžkám. No tady, jak máte ty akordy, kde máte toho Krachmaninova, jo. Takže to bylo krásný, já jsem opravdu u něho byla šťastná a u něho jsem udělala třetí ročník a čtvrtý ročník. A ve čtvrtém ročníku se absolvovalo a byli na výběr čtyři disciplíny. První byla symfonie. Jsem si říkal, no tak to píše každé, to já nechci. Druhá byla opera. No to musíte mít text. A když ten autor textu zhoří, tak zhoří i ta hudba. Třetí byla kantáta, což je skoro totéž, akorát, že se to nehýbe, že to stojí na tom jevišti. A čtvrtá byla koncert pro nástroj a orchestr. Tak já jsem si říkala, tak tohle budu psát, tohle, já jsem klavíristka, já to napíšu pro klavír, já si to nemusím hrát, tam jsou šikovní spolužáci klavírní, Václav Šefl, který později dělal na konzervatoři nějakého přednostu a tak dále. Takže ten měl rád moderní hudbu. No a tak já jsem teda přes prázdniny složila. Jo, ještě pan profesor Kapr řekl, no ale nebudeme to zvát tak banálně jako klavírní koncert. Já vám doporučuji název Symfonický dialog pro klavír a orchestr. Ono je to totéž, ale zní to vznešeně, jo. Já říkám, beru, ano, samozřejmě. Takže tu hudbu jsem si samozřejmě udělala. Napřed jsem to dělala v tom klavíře jenom a pak jsem to musela ještě přeinstrumentovat. Pak na škole byl pan opisovač, který to potom opsal pro orchestr a provádělo se to až po prázdninách s v roce 1963 a dirigoval to tehdy ještě ne slavný Zdeněk Mácal. A byla to Olomoucká filharmonie a ta světová premiéra byla v Brně na stadioně.

0: byla zavedena nová koncepce. A v rámci té nové koncepce byl předmět úvod do skladebných nauk. A to se málo kdy podaří, aby na hudební škole byl takový člověk, který je skladatel. Protože moji spolužáci buď byli houslisti jako Evžen Zámečník, ti šli do orchestru, nebo byli trubači, taky šli do orchestru, nebo klarinetáci. Ale s klavírem můžete jít jedině na hudebku. Já jsem byla jediná, myslím, v celém Jihomoravském kraji vyštudovaná skladatelka, kvalifikovaná, která si udělala svůj plán, jak ty děcka bude učit, ale napřed jsem si řekla, já musím přijmout jenom takový děcka, který mají fantazii a nápady, protože hrát se naučí kde kdo. Tam na to, to už je napsané, to už 300 let, 400 vymyslel někdo, ale když mám složit něco svýho, na to musím mít nápad. A ty nápady jsou od Pána Boha. Je to opravdu pravda, protože to vás nikdo nenaučí tady tohle. Takže já jsem chodila po těch hudebkách za učitelem hudební nauky, kde se soustředují děcka od 5. ročníku výš, 11, 12 let, kteří už znají noty, znají rytmus a umějí to zapsat. A říkala jsem, pane kolego, napište jim na tabuli v hudební nauce, kde se soustředují všechny nástroje, je duben, budu to potřebovat až po prázdninách, ty vítěze, na tabuli domácí úkol. A ten domácí úkol, ten mám do dneška v té své knize a je tam. Vymysli a zapiš svoji vlastní skladbičku, stačí na jednu stránku malého notového sešitu pro svůj nástroj na jedno z těchto tří volitelných témat. Byl duben, takže jsem si říkala, první, jarní nálada, druhá, pro introverty, smutný večer. A třetí, tři tečky, zase děcka ptali, paní Šloko, to je nějaký sprostý slovo. Říkám, ne, to není sprostý slovo, to je cokoliv jiného, ale s názvem. A tam děcka psali třeba, tam měli nápad a i na jeden den na stromě, zemětřesení v Kobe. Jeden kluk dokonce napsal píseň strašlivá a tam si vymyslel i text, i hudbu, i doprovod. Byl to klavirista a zpěvák a já si pamatuju, že to začínalo naprosto otřesně. Je noc tmavá, je noc temná, padla na mě reprobedna. Tak to bylo krásný, dál už si to nepamatuju, ale tohle to bylo úžasný, že ty děcka měly fantazii. Tak takovýhle já jsem si vybírala ze všech 10 brněnských hudebek, oni mě to vždycky přinesli štos a polovina z toho putovala do koše, protože to byla stupnica C-dur nahoru a dolů a skončilo to akordem, anebo to bylo opsané od někoho, od nějakého autora, kterého já jsem znala. Takže to, co jsem přijala třeba do toho ročníku, tak to byly třeba 4-5 děcek.
1: Vám potom přišlo pod ruku mnoho výborných žáků.
0: Ano, právě teď to chci říct. A teď z tohohle se potom rekrutovali někteří. Já jsem musela mít rozpracovaný plán, protože se o tom dozvěděla Praha, Greenfieldová nebo Bémová, já teď nevím, která to byla, byla na ministerstvu školství a říkala, vy máte na škole skladatelku a ona učí tady skladbu a my bychom potřebovali, aby to dostala, aby vypracovala osnovy, abychom věděli, jak postupuje. Takže jsem tam měla třeba napřed doprovod k lidovým písním, aby uměli. Ty lidové písně byly známy, jo, takový ty národní. Ale aby uměli se orientovat v těch akordech. Potom už teda zvláštní tóniny a tam byla cigánská, dur i mol, a všechny církevní tóny a celotónovka. A to už teda někteří žáci, a to mám vymyslet a i vlastní melodii. Ano, teď už písničku nemáš, nemáš berličky. Tak teď už si musíš vymyslet všecko sám. Takže to oni dělali potom. Ti, kteří to nezvládli, tak ti odpadli a ti, kteří to zvládli, tak ti nadějně pokračovali dál. A potom jsem ještě s nima dělala, myslím, v tom prvním ročníku vokální tvorbu, kde si našli nějaký básničky pro děcka, přinesli mě to a já jsem jim říkala, tak a kde dáš přízvuk, odříkej to. A kde je vrchol té písně, jo, to všecko, co se promítne do té melodie, doprovod si umíš udělat, bude to tvůj doprovod a nemusí to být zrovna v C-dur nebo v G-mol a takový, jo, to můžeš mít i tu zvláštní řadu. Takže už, aby měli i svoje nápady a to všecko a děcka to strašně bavilo. A já jsem učila nejen klavíristy, i když ty se učí nejlíp, protože oni mají ty akordy. Měla jsem tam jednu i cymbalistku. Pak jsem tam měla klarinetistu. Měla jsem tam houslistu, čelistu, Kružík, dneska známý dirigent, ten ke mně chodil do skladby. Jakub Hruša ke mně chodil do skladby. Jiří Miroslav Procházka, zpěvák. Opět, jo, můj žák. Tak pro toho jsem dělala pěvecký cykly a on dokonce přišel za mnou jednou, protože on je taky evangelik jako já, ale my teda do těch kostelů moc nechodíme, protože my rádi dlouho spíme. A on mě říkal, paní profesorko, já bych chtěl, přinesl jsem vám tady texty, 4 písně z textu evangelického zpěvníku, abyste na to udělala propracované doprovody. Ne jako varhaník, plác, plác, akordy, ale tak, jak to dělal třeba Janáček nebo Martinu. Já říkám, ano, Jirko, já ti rozumím, já to, no, tak ti to udělám. Takže jsem mu udělala, to byly 4 chrámové písně na texty z evangelického zpěvníku. A ta první začínala FL věkem. Ta, da, da, da, da, da, da, da.
1: Nyní naše povídání chvilku zastavíme a poslechneme si další hudební ukázku z tvorby Jarmily Mazourové.

0: Paní Chmelová, jaká byla vaše hudební cesta? Co vás přivedlo ke klavíru?
1: Já měla krásné hudební dětství. Nejsem sice z hudební rodiny, ale moje maminka, když byla malá, tak dostala od známých starou heligonku a tu si opravila a naučila se na ní sama hrát a zpívat si k tomu písničky. A tatínek to je takový kutil. A je to vyučený televizní opravář, ale dokáže spravit cokoliv, takže k nám lidé nosili třeba líheň na kuřata na opravu a tak, ale on si našel v amatérském rádiu, to byl časopis, návod, jak sestavit elektrický klavír. A tak si na to sehnal součástky a ten klavír si opravdu postavil. A protože televize se opravují i v rodinách muzikantů, tak často chodil na opravy za panem Miroslavem Lošťákem z Rumburské hudební školy a tam zase dostával rady k tomu, co jak funguje na tom klavíru. A já, když jsem to doma viděla, tak mě to zajímalo a začala jsem se ptát, na co, která klávesa je nebo knoflík a co se s tím
0: vám bylo?
1: To mi bylo 6 let a rodiče si všimli, že bych mohla mít hudební nadání a proto mě vlastně na konci první třídy přivedli do hudební školy, kde si mě pan Lošťák přeskoušel a řekl, že by mě vzali a tak vlastně začalo moje hudební vzdělávání.
0: Takže vy jste se dostala ke klavíru skrze technické schopnosti vašeho tatínka.
1: Je to tak, je to tak.
0: A potom jste pokračovala tedy na základní umělecké škole?
1: Ano, vlastně do půl roku jsme si museli pořídit teda skutečný akustický nástroj, abych mohla řádně studovat a měla jsem během let několik pedagogů a vlastně tím nejzásadnějším pedagogem byla paní Olena Maďarová, která ale po roce a půl se odstěhovala z Rumburka, ale zprostředkovala mi kontakt na Teplickou konzervatoř a já jsem tam začala dojíždět za paní profesorkou Barborou Bůškovou, která se stala na pár let externím pedagogem základní umělecké školy, připravila mě na konzervatoř a pak jsem u ní studovala ještě dalších 6 let.
0: Vy jste před chvílí zmínila to, jak vzniklo vaše setkání a kontakt s paní Mazourovou. Vy jste klavíristka, učíte, máte výbornou klavírní třídu v Brně na základní umělecké škole, ale vedete žáky také ke kompozici. Jak to vzniklo u vás?
1: To je pravda. Vlastně tím, že jsem studovala u paní Mazourové a začala jsem u ní studovat už jako vysokoškolský student, tak jsem se na tu její výuku dívala už i jako pedagog. A samozřejmě viděla jsem, jak k žákům přistupuje, jak nás dokáže nadchnout. My jsme k ní chodili vlastně jenom na 30 minut. Ty hodiny nebyly delší, ale za těch 30 minut nás dokázala tak namotivovat, co všechno vlastně můžeme dělat, co všechno můžeme vymýšlet. Že...
0: Já myslím, že posluchači to slyšeli před chvílí
1: ano,
0: právě.
1: Určitě. A vlastně z těch hodin jsem odcházela nadšená a měla jsem pocit, že všechno jde a je to vlastně velice jednoduché komponovat. A opravdu to jednoduché pak bylo, protože člověk měl to nadšení a ono to šlo. A nejdřív jsem to teda zkoušela sama a pak, když už jsem viděla, že vím jak na to, tak jsem začala pracovat takhle i se svými žáky. A jedním inspiračním zdrojem vlastně byla právě paní profesorka Mazourová, ale jezdila jsem i na kurzy třeba do Mikulova, kde učil improvizaci pan Petr Hanousek, který je úžasný v tom, že vlastně ty děti učil tím způsobem, že všechno je krásné a všechno je správné, že nic není špatně. A děti ho milovali a měl spoustu výborných nápadů, když třeba i to dítě nemělo zrovna nějaký nápad, tak se hodilo kostičkama, anebo měl obrázky a přesto se položil průsvitný papír s notovou osnovou, nakreslili se tam nějaké body z toho obrázku a už z toho zase vznikla melodie. Takže bylo to takové hodně tvořivé. A pak jsem začala hodně chodit i na náslechy třeba k paní Marcelce Slané, která vedla předškolní oddělení a to je zase úplně jiná práce, kde se s těma dětma musí hodně hrát a všechno vlastně brát přes tu hru, ale ta hra měla svůj cíl, takže takhle jsem vlastně měla možnost, ještě musím zmínit třeba kurzy pro nejmladší skladatel v Hradci nad Moravicí, které nyní vede Markéta Dvořáková se svým týmem většinou pedagogů z JAMU a to je taky hodně tvořivé. Tam vlastně děti se setkávají s projektem Slyšet jinak nebo si tam i vyrábí svoje vlastní hudební nástroje, takže ta tvořivost je tam hodně podporovaná a to všechno vlastně jsem se snažila nějak dát dohromady ve své výuce. A začala jsem to zkoušet se svýma dětma, nejdřív s jedním nebo se dvěma žáky. Zjistila jsem, že existuje kompoziční soutěž pro děti, zkusili jsme tam skladby poslat. Teď třeba dostali stříbrné pásmo, tak jsem s těma diplomama šla za panem ředitelem, ukázala jsem mu to. A tenkrát pan ředitel Suchý na to kývnul a dal mi hodinu skladby. Tak jsem za to byla strašně ráda, tím pádem i pro mě to byla velká motivace a zkoušela jsem to čím dál s tím větším počtem dětí. A dneska už to vlastně dělám se všemi Někteří to mají jako vedlejší obor, mám tam jeden hlavní obor, ale všichni si to mají možnost zkusit a pak sami vidí, jestli se jim to líbí a chtějí v tom pokračovat, anebo jestli se spíš chtějí orientovat na tu interpretaci.
0: Vy jste přinesla také hudební ukázky, které vznikaly v rámci výuky pro studijní potřeby a my si tedy nyní poslechneme skladbičku Nelly Vojtkové Minimální vesmír.

0: Já bych se vás chtěl nyní ještě zeptat, jak probíhá výuka kompozice?
1: Tak, to je těžká otázka, ale my vlastně začínáme často improvizací, ne se všemi dětmi, protože jsou děti, které rádi improvizují a sami i třeba přijdou se svým vlastním nápadem do hodiny a chtějí se pochlubit, že něco si doma vymysleli, tak to mě vždycky moc zajímá. A zahrají mi, poslechnu si, vždycky pochválím, protože ty nápady jsou hezké. Většinou do toho ty děti nechtějí moc mluvit, takže já jim sice poradím, ale už mám tu zkušenost, že ty rady nepřijmou, prostě chtějí to mít po svém, ale ty rady se nestratí, protože oni to

0: melodii, tak vlastně ta melodie byla ve čtvrťových notách a pak už jsem to nechtělo měnit. Tak poslední roky jsem to obrátila, nejdřív si tam zatleskáme rytmus, dlouhé krátké slabiky, zapíšeme si ho pomocí čárek a na ten rytmus pak vymýšlíme melodii. A jakmile máme melodii, tak už se vlastně učíme pracovat s motivem, různě to posouváme, rozšíříme, zkrátíme, dáme od jiného tónu, pak si k tomu vymyslíme nějaký doprovod. A to mě moc baví a ty děti to taky baví, protože najednou je to taková trošku jiná práce, než když sedí vlastně u toho klavíru a hrají tu tvorbu jiných autorů. Tady si můžou opravdu tvořit a vymýšlet si to podle sebe.
1: A děti jsou také kreativní a vymýšlejí praktické věci, takže váš žáček Michal Třískala si napsal vlastní mobilní zvonění.
0: Ano,
1: a my si ho nyní poslechneme.

0: bavíme se o kompoziční práci dětí. Mě by zajímalo, jsou děti dostatečně trpělivé a kreativní stále? Nebo se jim chce spíše hrát hry na počítači? No. Není to příliš mnoho práce zkomponovat vlastní skladbu?
1: Je to práce, ale děti jsou kreativní. Já jsem teda toho názoru, že když je kreativní pedagog, tak je i kreativní žák. Ale jsou strašně důležití i kreativní rodiče, bez nich to taky nejde. A myslím si, že ta kreativita tam je, ale ta trpělivost s tou je to teďkom horší, protože dřív ty děti samozřejmě neměly tolik podnětů jako televize a mobily a počítače. A teď tím jsou obklopeni a mají mnohem kratší soustředění. A samozřejmě i ta trpělivost tam často není, protože by chtěli mít všechno hned a pokud možno bez práce. Neříkám, že všechny děti, ale ta většina ano. Takže tam vlastně vnímám tu výuku jako učení se i té trpělivosti.
0: A dá se s tím nějak pracovat? Vidíte pokroky třeba u některých dětí, kde byste si ze začátku řekla, že to snad ani nebude možné?
1: Ale určitě, určitě ano. Často se mi stává, že dostanu děti, které mají vlohy, ale třeba nemají tu trpělivost, nemají to soustředění a během 10 minut už mi, nechci říct, že skáčou po hlavě, to ne, ale už vidím, že potřebují ten pohyb a musím je pustit. Třeba zařadíme v tu chvíli nějakou hru na rozvíjení sluchu, třeba intervalové obrázky, aby si zaběhali a přitom procvičili i ten sluch a pak se na chvilku zase vrátíme k té nástrojové hře a musíme být hold trpěliví a ono se to postupně zlepšuje.
0: Skladbičky dětí jsou často programní, mají nějaké názvy, tak jak jsme se bavili o té vizi právě paní Mazourové před chvílí, že je to pro děti velmi důležité, to rozvíjení jejich fantazie. Mě zaujala skladba Sloni a moucha, kterou jste přinesla. To je, jak mladý autor Michal Schleis přišel na tento název?
1: No, zrovna Míša je dost specifický student. On moc rád komponuje, ale název tomu dává až po zkomponování. Takže to je vlastně úplně opačný postup, než jaký já preferuji. A hodně se o tom bavíme a snažím se ho přesvědčovat, že by to mělo být naopak. A někdy to Míša chápe a někdy to pochopí až později. Ale v každém případě i ve chvíli, kdy to ten název nemá a stále se o tom bavíme, tak on přemýšlí a pak s tím názvem přijde a vlastně tu skladbu i podle toho názvu pak dotvoří. Jo, takže vlastně nakonec se to podaří, aby ten název souvisel s tou skladbou, aby to opravdu, když to je název Sloni a moucha, aby tam bylo slyšet toho slona a i ty mouchy.
0: A posluchači budou moci posoudit sami, že se Míšovi tato skladba opravdu podařila.

0: Pravidelně probíhají soutěže pro děti a mládež, kompoziční soutěže. Vaši žáci také získali různá ocenění. My jsme poslechli právě skladbu, která zazněla na 10. ročníku skladatelské soutěže žáků základních uměleckých škol. Koncert probíhal v Olomouci. Jaké jsou možnosti pro děti? Vytváříte různé projekty, kompoziční projekty, ten jste zmínila,
1: ano,
0: soutěže.
1: V rámci základních uměleckých škol nebo těch škol, na kterých já působím, děláme například ty improvizační pohádky, ze kterých potom vznikají různé kompozice. To je Nazuš Orchidea, Nazuš Veveří máme školní kompoziční soutěž, letos už je to druhý ročník, tak to je taky takový hodně zajímavý projekt, kde vlastně zapojují se do něj děti, které normálně nekomponují. Prostě zkusí si to a na základě toho pak vlastně vidí, že jsou na to šikovné nebo ne a můžou pokračovat. A pak samozřejmě jsou soutěže, ale těch dětských soutěží kompozičních je strašně málo. Jo, máme tady Zuškovou soutěž, ta je jednou za 3 nebo za 4 roky. Myslím, že v Lucembursku je soutěž mezinárodní, ta je jednou za 2 roky, ale nepřipadá mi až tak solidní jako ta česká, protože do České posíláte práce právě ve více výtiscích a každý porotce má 2 měsíce na to, aby to všechno prošel. Když to v Lucembursku tam pošlete soutěž a hned za týden už vědí po uzávěrce, kdo jak dopadnul. A je tam ještě víc skladeb než v té České republice.
0: Že to takže zavání tím, že porota není tak pozorná.
1: Možná spíš si tu práci rozdělí, že ne každý porotce slyší opravdu všechny skladby.
0: No. Takže potom ta objektivita je samozřejmě tím
1: ovlivněna. No a potom většinou hledáme na stránkách Composer Site a tam jsou různé soutěže, ale spíš pro starší žáky, takže musíme tam hledat něco, co je věkově neomezené a co je dostupné. A to jsou třeba soutěže, kde je v podmínkách napsat skladbu třeba na jednu stránku nebo do 1 minuty. Na to už ty děti mají i ze základní umělecké školy a můžou se zúčastnit.
0: Mě by ještě zajímalo, jaká je situace v rámci základních uměleckých škol v rámci celé republiky. Paní Mazourová před chvílí zmínila ty začátky, u kterých stála, kdy tento obor se začal nějakým způsobem formovat a vyučovat v tom tenkrát na lidových školách umění. Jak je to dnes? Učí se obecně kompozice po celé republice?
1: Neučí se úplně po celé republice, nebo ne, aspoň na všech hudebních školách. Mám radost z toho, že každý rok se objeví nová hudební škola, kde se nově ten obor otvírá. To je výborné, ale není to na všech školách. A jako krajský metodik oboru skladba pro Jihomoravský kraj to sleduju, tu situaci. Vždycky jednou za rok máme poradu, tak před tou poradou zjišťuju na všech hudebních školách, co se stalo nového, jestli tam mají skladbu nebo improvizaci aspoň a do jaké míry se tomu věnují. Takže třeba z Jihomoravského kraje je velmi, velmi aktivní Znojmo, nebo tady v Brně jsou hudební školy, kde se skladba hodně vyučuje. Ale jsou kraje, kde se to ještě nepodařilo moc rozvinout.
0: Tak my budeme fandit, aby ten rozvoj mohl pokračovat dále. A poslechneme si nyní poslední hudební ukázku a to bude píseň Chumelíse, kterou zkomponovala Aneta Petru.

0: V dnešní Oktávě jsme si povídali o komponování, o vedení dětí k hudební kreativitě. Co myslíte, že hudba dětem a mladým lidem přináší? Je to důležitá součást života? Pro vás určitě?
1: Pro mě ano. Pro mě ano a pro ty děti, proto je to, pro ně je to spíše z začátku zvědavost. A potom jsou spokojení, že umí něco víc než ty spolužáci, kteří jenom hrají, no, a neumí sami nic vymyslet. Ale je to individuální, nemůžu mluvit za úplně všechny.
0: A jak to vidíte vy?
2: Já si myslím, že je to pro mě radost. Radost, že můžou něco svého vytvořit a vždycky jim říkám, když hrajete na klavír, tak musíte cvičit, teď to nacvičíte ano. A zase to zapomenete, ale když přestanete cvičit. Když vymyslíte nějakou svoji vlastní skladbičku, tak ta už vám zůstane na celý život.
0: Děkuji za krásný rozhovor. Přeji vše dobré, hodně potěšení z hudby a z práce s dětmi a hudební mládeží. Hosty v Oktávě byla hudební skladatelka Jarmila Mazourová a klavíristka Věra Chmelová. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Radio Proglas vysílá pořad Oktáva díky vaší podpoře. Zůstaňte nám prosím věrní. Naslyšenou.

nebude večer doma, to já vám budu přečítat.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Samota plíživá,

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

0: Je krátce před 6. hodinou na Proglasu, nabízíme myšlenku na den od Tamary Suchánkové.
1: Když chtěl v dnešním evangeliu přivést znalece zákona Ježíše do úzkých, zeptal se: Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší přikázání. Druhé je podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíšova odpověď na otázku je překvapivě jednoduchá. Jeho odpověď je určena každému z nás. Miluj. Jediné slovo, které dokáže dát směr celému životu. Miluj. Miluj Boha ne proto, že to přikazuje zákon, ale protože On první miloval tebe. Dříve, než jsme se narodili, než jsme se dnes probudili, byl Bůh s každým z nás. Dříve, než si vyslovil modlitbu, znal tvé myšlenky. Dříve, než ses dopustil svých chyb, věděl to. A přesto tě nepřestal milovat. Milovat Boha celým srdcem, celou duší a celou myslí znamená dát mu první místo ve svém životě. Nejde jen o chvíle modlitby nebo být na bohoslužbě, jdu v neděli, mám splněno. Je to vztah každodenního rozhodnutí, svěřovat mu své radosti i starosti, hledat jeho vůli a důvěřovat mu hlavně tehdy, když nerozumím tomu, co se kolem mě děje. A právě z této boží lásky vyrůstá všechno ostatní. Miluj bližního svého. Možná ne zrovna toho, kterého si vybíráš, ale možná právě toho, který tě zraňuje, unavuje nebo kterému nerozumíš. Láska totiž nemusí vůbec začínat sympatiemi. Láska začíná pohledem, který v druhém člověku vidí boží obraz. Kolikrát míjíme lidi, aniž bychom je opravdu viděli. Kolikrát jsme spolu, ale nejsme si na blízku. Kolikrát mluvíme o jedné věci a přitom každý o něčem jiném. A přece možná právě dnes čeká někdo na jediné laskavé slovo, na trpělivé naslouchání nebo na odpuštění. Ježíš nespojuje lásku k Bohu a k člověku náhodou. Jedno bez druhého nemůže dlouho existovat. Opravdová láska k Bohu se vždy pozná podle toho, jak jednáte s lidmi kolem sebe. Nestačí krásná slova o víře, pokud chybí trpělivost, odpuštění, ochota naslouchat nebo podat pomocnou ruku. Vždyť Bůh se často skrývá právě v člověku, kterého potkáváme. Zajímavé je i to, že Ježíš dodává jako sám sebe. A tady pozor. Nepleťme si pojmy jako pokora, skromnost, ješitností a samolibostí. Křesťanská láska neznamená povýšenost ani pohrdání sebou samým. Jsme boží děti, stvořené z lásky, a proto máme přijmout i sami sebe s pokorou a vděčností. Jen člověk, který ví a cítí, že je Bohem milovaný, dokáže tuto lásku rozdávat. Možná dnes není potřeba udělat nic velkého, možná jen stačí na chvíli stišit své srdce, poděkovat Bohu za jeho blízkost, odpustit tomu, koho stále nosíme ve svém srdci jako břemeno. Najít čas pro člověka, který na naši pozornost už dlouho čeká. Láska nezačíná velkými skutky. Začíná tam, kde Bohu dovolíme, aby proměnil naše srdce. A možná právě to je největší zázrak dnešního evangelia. Ježíš nám ukazuje cestu ke svobodě, protože člověk, který miluje Boha a učí se milovat druhé, nachází pokoj. Pane Ježíši, nauč nás milovat, jak miluješ ty. Ať se každý náš den stává odpovědí na tvou lásku. Amen.

Dobré ráno, je krátce po 6. hodině, pátek 21. srpna. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Prožíváme významný den České republiky, den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. V den prvního výročí invaze před 58 lety bylo při potlačování protestů v Praze a v Brně zastřeleno několik mladých lidí. Katolická církev připomíná památku reformního papeže svatého Pia X. Od jeho skonu včera uplynulo 112 let. A podle občanského kalendáře má svátek Johana. Jméno je hebrejského původu, z hebrejského jména Jan, a znamená tedy Bohem daná nebo milostivý dar boží. Tak všem Johankám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se nyní začíst do dnešního evangelia.

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, zhromáždili se a jeden z nich, znalec zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci.

0: A v tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi pomodlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Prožíváme památku svatého Pia X. papeže. Většina ze společných textů o duchovních pastýřích bude od strany 1941, v novějším vydání breviáře od strany 1941 a ve starším 1723. 1723. Dále antifony a žalmy ze 4. týdne žaltáře od strany 1347, 1347 nebo 1214. 1214. A nakonec závěrečná modlitba z památky strana 1664. V novějším vydání breviáře strana 1664 a ve starším 1478. 1478. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1941, 1347 a 1664. Ve starším vydání strany 1723, 1723, 1214, 1214 a 1478. 1478. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, i nyní i vždycky, na věky věků. Amen. Aleluja.
0: O Otče náš, jen si v nebesích, budiš veleben ode všech synů svých, tebou vyvolených, že služebníky věrné posíláš církvi své.
1: Jejich kníže je Kristus náš Pán, nejmilejší syn tvůj, jenž z lásky nám dán, jejich hlavou je on sám, který vše ve všech dělá, služby své v nich koná.
0: Ty jsi Kriste počátek i konec, ty jsi vyzdvihl v poslední tento věk služebníky nové, aby věrně sloužili církvi tvé křesťanské.
1: Blažení jsou ti služebníci, toho kněžství Kristova účastníci, jím ustanovení, aby církvi sloužili vždy v dobrém svědomí.
0: Blažený je i tvůj lid s nimi, který je od Boha obdařen jimi a má v nich svědectví, že se tu děje pravé Kristovo poselství.
1: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smyj mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselý a radosti, ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože můj spasiteli. Ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastně Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti. Raduj se, Jeruzaléme, všichni se zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
0: Všichni vyvolení velebte Pána, všichni chválte jeho vznešenost, chválte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
1: Jeruzaléme, svaté město, Pán tě bude trestat za skutky tvých rukou.
0: Dobrými skutky oslavuj Pána a veleb věčného krále, aby byl tvůj svatý příbytek s radostí v tobě znovu vybudován.
1: Aby Pán v tobě naplnil radostí všechny vyhnance a miloval v tobě všechny ubohé po všechny věky.
0: Skvělé světlo bude zářit ve všech končinách země. Mnoho národů k tobě přijde zdaleka.
1: Z nejzazších částí země k tvému svatému jménu v rukou přinesou dary nebeskému králi.
0: Všechna pokolení se budou v tobě radovat a jméno vyvoleného města potrvá na věčné věky.
1: Tehdy se těš a raduj ze synů spravedlivých lidí, protože se všichni zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
0: Šťastní, kdo tě milují, a šťastní, kdo se budou radovat z tvého štěstí.
1: Duše má veleb Pána, velkého krále, neboť v městě Jeruzalémě bude zbudován jeho dům po všechny věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Raduj se, Jeruzaléme, všichni se zhromáždí a budou velebit věčného Pána. Chval svého Boha Sione, on sesílá svůj rozkaz na zemi.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Chval svého Boha Sione.
1: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
0: Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí.
1: Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho slovo.
0: Dává sníh jako vlnu, jiní sype jako popel.
1: Shazuje své krupobytí jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
0: Posílá své slovo a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
1: Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
0: Tak nejednal se žádným národem, nezdělil jim svá přikázání.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chval svého Boha Sione, on sesílá svůj rozkaz na zemi.
0: Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami.

0: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
0: Ani ve dne, ani v noci nesmějí nikdy mlčet.
1: Budou bdít nad mým lidem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce.
0: S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce a pokorně ho prosme.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu. Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěc jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty jsi naplnil svatého papeže Pia pastýřskou moudrostí a apoštolskou horlivostí, aby usiloval všechno obnovit v Kristu. Prosíme Tě, pomáhej nám, ať žijeme podle příkladu tohoto statečného obhájce katolické víry a dosáhneme věčné odměny. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen. Amen.

Pátek 20. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Izajáše 30. kapitolu. Podtitul Marnost smluv uzavřených s jinými národy. Běda buřičským synům, pravý Hospodin. Strojíte plány, ale ne moje. Uzavíráte smlouvy, ale ne v mém duchu. A tak hromadíte hřích na hřích. Odcházíte a sestupujete do Egypta. Neptáte se však mých úst. Hledáte ochranu u faraona. Utíkáte se do stínu Egypta. Faraonova ochrana vám bude k hanbě. Útěk do stínu Egypta k potupě. I když jsou jeho knížata v Soánu a jeho poslové odešli do Chanes, všichni se zklamou v národě, kterým neprospěje. Není k prospěchu ani k užitku, ale k potupě a k hanbě. Výrok o soumarech v Negebu. Zemí soužení a tísně, zemí lvic a řvoucích lvů, zmijí a okřídlených draků nesou na hřbetech oslů své bohatství, na hrbech velbloudů své poklady národu, který jim neprospěje. Pomoc Egypta je jalová a marná, proto jsem ho nazval obluda v klidu. Nyní jdi, napiš to před nimi na desku, vrij to jako nápis, aby to bylo pro příští dobu na svědectví provždy. Neboť je to vzpurný lid, prolhaní synové, synové, kteří nechtějí slyšet Hospodinův zákon. Říkají vidoucím, nemějte vidění, a věštcům, nevěštěte nám, co je správné. Mluvte o tom, co se nám líbí, mějte vidění klamná. Odchylte se od cesty, odbočte ze stezky, dejte nám pokoj se svatým Izraele. Proto tak mluví svatý Izraele. Za to, že jste pohrdli tímto slovem, že jste doufali ve zvrácenost a nevěrnost a na ně se spoléhali, za to pro vás bude tato nepravost jako trhlina hrozící pádem a provalující se ve vysoké zdi, která se náhle z nenadání zhroutí. Rozbije se, jako bývá bez milosti rozbita hrnčířská nádoba, že se nenalezne mezi jejími zlomky střepina, kterou by se vzal ohníček z ohniště nebo kterou by se z cisterny nabrala voda. Proto tak řekl Pán, Hospodin, svatý Izraele. Jestliže se obrátíte a zůstanete klidní, budete zachráněni. V pokoji a důvěře je vaše síla. Vy však jste nechtěli a řekli jste, nikoli, na koních utečeme. Proto také budete utíkat. Vsedneme na rychlé oře. Proto také rychlí budou vaši stíhatelé. Tisíc vás zděsí hrozby jediného a před hrozbou pěti utečete všichni, až zůstanete sami, jako žerť na vrcholu hory a jako korouhev na pahorku. A přece Hospodin čeká, aby se smiloval nad vámi, a přece se zvedá, aby se slitoval nad vámi. Neboť Hospodin je spravedlivý Bůh. Šťastní jsou všichni, kdo doufají v ně.

0: Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je pátek 21. srpna, významný den České republiky, den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. V den prvního výročí invaze před 57 lety bylo při potlačování protestů v Praze a Brně zastřeleno několik mladých lidí. Katolická církev připomíná také památku reformního papeže svatého Pia X. Od jeho skonu včera uplynulo 112 let. V tento den roku 1567 se narodil učitel církve svatý František Saleský. Francouzský biskup, spoluzakladatel ženského řádu navštívení Panny Marie, patron novinářů a spisovatelů a Evropské konference křesťanských rádií. Na věčnosti je od roku 1622. Před 35 lety Lotyšsko vyhlásilo nezávislost na Sovětském svazu. Před 15 lety zemřel Josef Kavale, někdejší kapitulní vikář Českobudějovické diecéze a probošt katedrální kapituly svatého Mikuláše. Čtyřicetiny slaví jeden z nejlepších atletů všech dob, jamajský sprinter Usain Bolt, světový rekordman a devítinásobný olympijský vítěz. 66. narozeniny má proprefekt Vatikánského úřadu pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života bývalý hlavní představený Salesiánů španělský kardinál Don Angel Fernández Artime. 93 let se dožívá britská klasická pěvkyně, mezzosopranistka Janet Bakerová. A svátek slaví Johana, jméno je z hebrejského jména Jan a znamená Bohem daná, milostivý dar boží. Tak Johanky zdravíme a blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké počasí přinese dnešní den? Bude převážně oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu jako tradičně pokračujeme proudem písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí a od 7. hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude zpívat Jan Burian Probuzení.
1: Na nebi slídí satelit. Na nebi slídí satelit. Na nebi slídí satelit, krávy se nechtěj otelit. Krávy se nechtěj otelit. Krávy se nechtěj otelit. Krávy se nechtěj otelit. Krávy se nechtěj otelit.

0: životě. Jako to kotě.
1: Denně či občas zapni si Proglas.

Je 8 minut po půl sedmé a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 21. srpen 2026. Středomořské hry začínají v jihoitalském Tarantu za účasti sportovců z 25 zemí tří světa dílů. Papež Lev XIV. Jim při nedělní veřejné modlitbě popřál, aby se tato událost stala prorockým gestem pokoje a míru pro Středomoří a celý svět. Kulturně společenský festival Nevermore 68 se uskuteční na pražském výstavišti, a to v den 58. výročí okupace tehdejšího Československa. Připomene je debatami, výstavami, podcasty naživo i letním kinem. Pietní setkání ke stejnému výročí svolávají k památníku v Praze na Kampě Ústav pro studium totalitních režimů s muzeem Kampa, muzeem paměti 20. století a spolek Sympozion. V Portaceli v předklášteří u Tišňova pokračuje druhým dnem letní škola Františkovy ekonomiky s motem Obnov můj dům. A farnost Milonice na Vyškovsku pořádá jubilejní 30. ročník zahradní slavnosti. Víkend plný hudby, divadla, duchovního programu, soutěží i jídla a pití. Proglas bude u toho. Tolik z očekávaných událostí.

22. srpna, tak byla taková poslední fáze existence koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu, kdy přibližně 800 osob bylo během jedné noci naloženo na nákladní auta, následně v Medvědici i na vlak na poslední svůj

0: 20. srpna, tak byla taková poslední fáze existence koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu, kdy přibližně 800 osob bylo během jedné noci naloženo na nákladní auta, následně v Nedvědici i na vlak na poslední svou cestu právě do koncentračního vyhlazovacího tábora a šli do Birkenau, kde většina z nich teda bohužel byla zavražděna, ať už krátce po příjezdu nebo na základě těch tragických podmínek, které v táboře panovaly, anebo potom v srpnu 1944 při konečné likvidaci toho tábora.
1: Podle historičky Míškové je důležité připomínat osudy romských a sinských obětí nacistického pronásledování, protože se jim dlouho nevěnovala dostatečná pozornost.
0: Připomínání holokaustu Romů a Sintů začalo u nás v zásadě až v 70. letech a to tak jakoby po tajmu, protože komunistický režim tomu úplně příliš nefandil a až po samotné revoluci se to konečně nějak etablovalo a postupně je to opravdu každý rok, ty připomínky dělají. Myslím si, že to je naprosto zásadní, protože Romové a Sintové byli cíleně vyvražďováni během druhé světové války, ať už ze strany nacistů nebo protektorátní správy a byli pronásledováni na základě své rasy, na základě toho, jak se narodili, na základě něčeho, co nemohli nikdo tak ovlivnit. Ten rasismus a protiromské postoje u nás přetrvávají do dneška a myslím si, že je důležité si připomínat, kam až nenávist nebo lhostejnost můžou vést.
1: Součástí pietního shromáždění byla také modlitba u nouzového pohřebiště Žalov.
0: Je to místo, kde jsou dneška pohřbení ti, kteří v tom táboře zahynuli za naprosto strašlivých podmínek a jsou pohřbení, nedůstojně jsou pohřbení v hromadných hrobech. Po dlouhá léta to pohřebiště vůbec nijak nebylo označeno. Dlouho bylo, nechce se mi říct, zapomenuto, protože ti, kteří přežili a potom těch, kteří tam zemřeli, tak na to místo nikdy nezapomněli, ale je to prostě přímo to místo, které myslím si, že naprosto nejvíc symbolické pro celé ty události, protože tam nejsou vlastně pohřbení tedy jenom romští vězni z toho koncentračního tábora, větší části teda se jedná o děti, ale jsou tam pohřbeni také Němci, kteří byli příliš staří na to, aby byli odsunuti po konci války, těch je tam pohřbeno kolem 80.
1: Uzavřela Anna Míšková, historička Muzea romské kultury v Brně, které spravuje Hodonínský památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

tvoje problémy, starosti a strachy, životní nejistoty a pády dolů, co bolí tíhu všední dní a křivdy celoživotní. Poděkej. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě.

ti probuzení a pohlazení a sílu k životu, jak v zrcadle vnímá.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
2: Blíží se 7 hodina a to je čas na zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Dobré ráno, právě bylo 7 hodin, začíná živé ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a provází vás jimi Vojtěch Tomášek
4: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas Plus.
4: A naše témata pro pátek 21. srpna. Ministryně financí uzavřela první kolo rozpočtových jednání s dalšími členy vlády. Jak vysoký bude schodek?
6: Po 400 miliardami bude vyšší než v roce 2026, to je zatím jediné, co chci říct.
3: Evropa bude podle studie německých vědců během příštích let čelit daleko většímu počtu požárů. Jak zlepšit prevenci?
4: A přesně před 58 lety obsadila vojska Varšavské smlouvy Československo. Jak srpen 1968 vypadal ve Znojmě?
3: I na to se zeptáme. Teď ale ještě zprávy, které dnes připravuje Naďa Procházková.
7: Dobré ráno. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 se lidé budou připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
8: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
7: Na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa dnešní akce Nevermore 68. Přednáškami, koncerty a rozhovory připomenou letos i osudy lidí, kteří po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigrovali.
9: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
10: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
9: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou v pozici těch, kteří utíkali ze země.
10: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál radiožurnálu s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Je to o 0,2% míň, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle rezortu je to hlavně kvůli nejistému vývoji konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo ale snížilo výhled inflace. Letos by měla být za celý rok 2,2%. V tomto roce se taky podle ministerstva prohloubil schodek veřejných rozpočtů, a to na 2,7% HDP. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO vláda dodrží letošní schodek 310 miliard. Pro příští rok podle ní vzroste.
11: Na tom čísle pracují ministerští úředníci. Rozmezí, vám řeknu, po 400 miliardami. Prostě se bude pohybovat schodek, bude vyšší než v roce 2026.
7: Příštím roce má růst ekonomiky zrychlit podle ministerstva na 2,4%. Zvýší se ale i inflace, a to na 2,7%. Senátem neprošel návrh stavebního zákona. Podle koaličních poslanců norma usnadní a zrychlí proces stavebního povolení. Senátoři ho ale naopak označují za paskvil, který jde na ruku velkým developerům a nezajišťuje dostatečnou kontrolu systému. Podle Stanislava Balíka, místopředsedy ústavně právního výboru Senátu, by novela způsobila kolaps stavebního řízení.
12: toho stavebního řízení, které už dnes funguje špatně, které už dnes funguje nedostatečně, přestože tam je celá řada bodů, které jsou rozumné, usnadňují obnovu území po povodních, katastrofách a tak dál, ale bohužel je to doprovozeno právě těmi záměrnými změnami ve prospěch velkých hráčů, velkých developerů.
7: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za návrhem dál stojí a věří, že poslanci koaliční většinou Senát přehlasují. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa.
13: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastější oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
7: Jihomoravští hasiči měli za včerejší večer víc než 70 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíc práce měli na Hodonínsku, kde zasahovali profesionální jednotky víc než 50krát. Zásahy popisuje mluvčí Filip Venclovský.
14: Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané stromy a větve z komunikací. V 19 případech odčerpávali vodu ze zatopených prostor. Dále zasahovali u odstraňování jiných nebezpečných stavů, jako jsou poškozené střechy či spadené dráty elektrického vedení.
7: Výstraha před silnými bouřkami platí i dnes od 16 hodin. Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první česačky spustili zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat je budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam ale mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou malé. Předseda družstva a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský tak očekává podprůměrnou úrodu.
15: Těch tropických dnů a nocí bylo tolik, že to není ani průměrné, ani normální a každá anomálie se vždycky podepíše na vývoji a tady u toho chmelu se podepsala u nás na těch půdách, které prostě nejsou v nějakých údolních nižších polohách, kde by byla spodní voda, takže ta rostlinka si nemá na co sáhnout a nemá z čeho žít, tak prostě nemůže vytvořit odpovídající úrodu.
7: Připravili jsme pro vás dopravní informace. Dálnice D10 směrem z Prahy do Turnova před sjezdem na Benátky nad Jizerou na 25,5 kilometru po včerejším požáru zůstává uzavřená. Odklon dopravy pokračuje na exitu 21 Tuřice. Před ním se začíná tvořit kratší fronta. Pak se pokračuje přes Kostelní Hlavno a Mečeříž a na dálnici se vrací u Benátek na 27. kilometru. Na dálnici D7 na trase ze Slaného do Prahy naberete zdržení v koloně od Tuchoměřic ze 3. kilometru. Čekejte 5 minut navíc. Podobné zdržení je teď i z opačného směru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami, ráno a dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky a místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
5: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přejí Vojtěch Tomášek a Šárka Feniková. Na Evropu čím dál víc dopadají důsledky globální změny klimatu. Evropské země se potýkají třeba s častějšími i silnějšími požáry. Podle německých vědců jich bude v následujících letech už jen přibývat. Pokroky v hašení a prevenci by ale podle optimistických odhadů mohly alespoň snížit počet případů podobných pohrom. Víc o nezrovna veselých prognózách řekne Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobré.

nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ času si dej.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle včera při děkovné bohoslužbě v katedrále na Petrově oslavil 80. narozeniny a zároveň si připomněl 50 let kněžství. V čele diecéze stanul záhy po pádu komunismu. Jmenování od papeže Jana Pavla II. Jej zastihlo v únoru 1990. V roce 1993 byl u zrodu Proglasu. Jeho podpora měla pro vznik a rozvoj díla zásadní význam, konstatuje zakladatel a ředitel rádia páter Martin Holík.
2: On byl podstatný, nepřekročitelný, neobejítelný, protože jsem byl já knězem brněnské diecéze a měl jsem plán, teď už ne jako kněz, ale jako inženýr, zřídit rádio v rukách křesťanů, čili s ním se jednalo kde, kdy, jak, za co, tak byl přirozeným partnerem. Potom byli světští partneři, ale z té duchovní stránky nebo trochu i organizační byl to on.
1: A v čem konkrétně byla podpora Vojtěcha Cikrleho v počátcích rádia podle Holíka tak důležitá?
2: Myslím v takovém tom přenášení té chuti to dělat, protože přicházeli za panem biskupem, když jsem já odešel, lidé, kteří říkají, ten Holík je šílenec, nerozumí tomu, to nedostižně drahé, nedá se to dělat, nikdo to nemohl studovat v komunistické éře, to fantasmagorie a my to uděláme, když tak sami, ale po velkém rozmyslu. A když on potom to přenesl třeba na biskupskou konferenci, tak řekl, mám tam člověka, který by to možná mohl umět, a tak se potom třeba všichni biskupové domluvili a to bylo právě na popud biskupa Vojtěcha, že nám podepsali žádost pro arcibiskupství vídeňské nebo pro úřad pro pomoc východní a střední Evropě při biskupské konferenci Spojených států amerických. Takže potom, když oni viděli ty podpisy biskupa Vojtěcha, to bylo zejména pro tu vídeňskou, že jako sousední diecézi, a nebo z té americké, což bylo pro všechny, no tak to mělo své jméno, čili my jsme potom konali tím, že on nám dal tu záštitu.
1: Vojtěch Cikrle se stal nejdéle sloužícím biskupem brněnské diecéze v její historii. Vést diecézi tak dlouhé roky znamenalo pro něj velkou zodpovědnost za její prezentaci, podtrhuje Martin Holík.
2: On byl prvním biskupem po tak dlouhé době u nás, zejména, kdy byla neobsazená diecéze, takže ani my sami jsme nemohli vědět, jak by se ten biskup měl chovat v nově nabité svobodě. Čili tam bylo vlastně všechno naraz, ať to bylo výchova a svěcení nových kněží, ať to byla návštěva farností, ať to bylo finanční zabezpečení, ať to byly pohovory, rozhovory s municipalitami a se všemi možnými subjekty. A já to teda mohu konstatovat jenom z hlediska toho, že my jsme měli také komisi pro sdělovací prostředky při naší diecézi a tam jsem tedy patřil nějakých 15-16 let, než byla potom zrušena. Pak jsem patřil ještě do té ČBK, to byla jako celostátní, ta teďka taky nefunguje, ale tenkrát fungovala účinně. Takže pro mě biskup Vojtěch je takovým etalonem toho, jak by to člověk měl uchopit. Jo? U některých věcí by se řeklo, že třeba byl hodně váhavý, protože také bylo spousta skrytých věcí a skrytých úmyslů a dneska řekl bych, že v rámci té porevoluční, posametové situaci byl jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší.
1: Tolik na adresu čerstvě 80-letého emeritního biskupa brněnského Vojtěcha Cikrleho, ředitel Proglasu páter Martin Holík.
3: Večer se zbalím, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná. Kde jsme byli už tolikrát, občas deště, trochu jiný klimat, ty mě hřeješ, i když je venku zima.

0: Farnost Milonice pořádá ode dneška do neděle jubilejní zahradní slavnost. 30. ročník nabídne hudbu, divadlo, kino i duchovní program pro celé rodiny, sdělil nám za organizátory Pavel Nebojsa.
1: Je to jedna nejdéle bez přestávek trvajících akcí v naší brněnské diecézi tohoto typu. Pátek je zaměřený na děti, jak ty nejmenší, tak ty starší. Už od 16 hodin začíná dětský program, letos nazvaný Olympijské hry. I mše svatá je věnovaná převážně dětem, bude jí sloužit náš bývalý farář, otec Jan Krbec, v současnosti farář v Rokytnici nad Rokytnou. Na večer bude ohňová show a po ní letní kino, pohádka Princezna stokrát jinak. A pro ty starší děti 14+, bude od 11 hodin noční hra. Sobotní program začíná na farní zahradě hned od 15:30. Bude tam hudební dílna Pavla Helana, bude tam možnost taky naučit se střílet profesionálním lukem, bude tam lukostřelba pro ty, kdo chcou změřit, jak jsou na tom s různými soutěžemi, tam bude hospodský kvíz. Hlavní bod programu je večerní koncert Pavla Helana, protože Pavel je teď už nejenom písničkář a příležitostný moderátor, ale taky spisovatel, tak tam bude i autogramiáda jeho prvotiny, mega dobrá zpráva. A až toto všechno skončí, tak začne mše svatá, kterou jsme nazvali skoro půlnoční mše svatá, protože nevíme, kdy přesně začne. A tu bude celebrovat také náš bývalý farář, toho času farář v Žarošicích, Pavel Lacina. Po celý pátek i sobotu bude od odpoledne do večera otevřena jak farní hospůdka, tak kavárna, takže kdo si bude chtět dát něco dobrého k snědku nebo dát šálek dobré kávy, tak bude mít možnost.
0: Hlavní program Milonické zahradní slavnosti bude podle pořadatele Pavla Nebojsy v neděli.
1: Budeme společně slavit bohoslužbu od 14 hodin v místním kostele svatých Petra a Pavla. Celebrovat bude náš otec biskup Pavel a doprovázet bude místní Schola for God. Odpolední program je už 30 let podobný, takže bude divadlo letos o Zakletém hadovi, opět ho bude hrát společnost 3 z 1. Bude také možnost pobesedovat s otcem biskupem ve farní kavárně a od 17 bude hrát cymbalová muzika Radost a taky budeme mít možnost degustovat mešní vína z arcibiskupských zámeckých skleků, kromě říš, které nám osobně představí ředitel vinařství pan inženýr Tomáš Kotal.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je krátce po půl osmé, pátek 21. srpna. A dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. 21. srpen je významným dnem České republiky, den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. V den prvního výročí invaze bylo při potlačování protestů v Praze a Brně zastřeleno několik mladých lidí. Katolická církev dnes připomíná památku reformního papeže svatého Pia X. Od jeho skonu včera uplynulo 112 let. V tento den roku 1567 se narodil učitel církve svatý František Saleský, francouzský biskup, spoluzakladatel ženského řádu navštívení Panny Marie, patron novinářů a spisovatelů a také Evropské konference křesťanských rádií. Na věčnosti je od roku 1622. Z té narozeniny by oslavil dlouholetý primas ukrajinských katolíků, polský kardinál Marian Javorsky, někdejší arcibiskup rodného Lvova. Odešel v roce 2020. 95 let by se dožil malíř a grafik zesnulý v roce 2017 Pavel Brázda. Čtyřicetiny slaví jeden z nejlepších atletů všech dob, jamajský sprinter Usain Bolt, světový rekordman a devítinásobný olympijský vítěz. 66. narozeniny má proprefekt Vatikánského úřadu pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života, bývalý hlavní představený Salesiánů, španělský kardinál Don Angel Fernández Artime. 93 let se dožívá britská klasická pěvkyně, mezzosopranistka Janet Bakerová. A svátek má dnes Johana, jmenuje z hebrejského Jan a znamená Bohem daná milostivý dar boží. Takže Johankám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky, které mohou být silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 20. Tolik o počasí. A co nás čeká v následujících minutách? Bude to ranní hudební kompas. Představí se nám Andy Stewart, skotský zpěvák. V 8 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny v rámci hudebního typu týdne bude to rozhovor s hudebnicí Julií Getz a připravil ho Martin Kišperský. To je tedy výhled na páteční ráno na Proglasu. Teď si pustíme píseň Křídla pro život. Zpívají Olga Lounová, Daša, Šárka Vaňková a Elis Mráz.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci ohlašuje poslední koncert sezóny. Bude v neděli v kostele svatého Bartoloměje od 17 hodin. Hovoří hlavní organizátor Jiří Kabát.
1: Vážení posluchači Rádia Proglas, srdečně zveme na závěrečný koncert festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. Závěr festivalu 23. srpna v neděli od 17 hodin bude opravdu slavnostní. Vystoupí komorní filharmonie Pardubice, sbor Vox Aura a solisté Helena Hozová, Markéta Cukrová, Marek Žihla a Roman Hoza. Jako recitátor vystoupí pan děkan Adrian Jaroslav Sedlák a v solovém výstupu také houslistka a koncertní mistryně komorní filharmonie Pardubice Markéta Čepická. Bude to opravdu velké obsazení a zazní Bachova Čakona s vloženými chorálními fragmenty podle studie německé muzikoložky Helgi Töne a také novinka, světová premiéra skladby Sedm slov, kantáty, která zde zazní ve světové premiéře. Je to skladba dramaturga festivalu Jiřího Kabáta, který vás tímto také na tento koncert velmi, ale velmi srdečně zve.

0: Další den úcty ke svatému Šarbelovi bude zítra v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Jak pro Glasu sdělil farář Jan Vojnar, začne adorací v 15.30.
1: Následovat bude katechezem Alexandra Richarda Baňky na téma tajemství života svatého Šarbela. Katechéze bude překladem do češtiny. 17.30 mše svatá z nedělní platnosti a po mši svaté zdívání ostatku svatého Šarbela, ostatních libanonských svatých, pomazaní olejem svatého Šarbela. Po celou dobu bude možno slavit svátost smíření a k dispozici také bude služba naslouchání.
0: Podrobnější informace o dní úcty ke svatému Šarbelovi jsou na webových stránkách farností Dobratice a Český Těšín.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, poslové noci, která do zad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holuby.

ruky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky.

0: Да, не забудем.
1: A po Karlu Krylovi je tu ranní hudební kompas.
2: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Pod nás

Robert Burns byl skotský básník a autor písní. Žil v 18. století a dnes je považován za národního básníka Skotska a jednu z nejvýznamnějších osobností skotské literatury. Jeho dílo, psané převážně ve skotském nářečí, se stalo pevnou součástí skotské hudební a kulturní tradice. Právě z Burnsových písní je sestaveno album, které natočil skotský zpěvák Andy M. Stewart. Ten Burnsovu tvorbu obdivoval a dokázal ji mistrně převést do hudebního jazyka skotského folku. Nahrávka vznikla v roce 1989. Doprovod tehdy zpěvákovi vytvořili významní skotští hudebníci Manus Lanny, Charlie McCarron a Donald Shaw. Album však tehdy z různých důvodů nedostalo takovou propagaci, jakou by se zasloužilo. V reedici vyšlo na CD a digitálně letos v lednu. My si z něj poslechneme ještě skladby Red Red Rose a Hey Ho, Johnny Let.

0: Poslouchali jsme skotského zpěváka Andyho M. Stewarta, který se však reedice tohoto alba písní Roberta Burnse nedožil. Zemřel v roce 2015. Dnes odpoledne se nám v hudebním kompasu představí zpěvačka Madamba z Mali. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba. Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: A v 8 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 8 hodin, pátek 21. srpna, posloucháte Ranní Plus. Dobré ráno vám přejí Šárka Finiková
2: a Vojtěch Tomášek.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaká témata nás budou zajímat v další půlhodině našeho vysílání nebo hodině? Jak by měla vypadat nejdrastičtější ekonomická operace v historii, kterou chce americký prezident Donald Trump porazit íránský teokratický režim?
1: Co zachytila nově objevená nahrávka ze srpna 68, kdy před budovou rozhlasu střílili vojáci vojsk Varšavské smlouvy?
4: Nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat. Verme, že pravda zvítězí.
2: A jak se prepíše extrémní sucho na letošní úrodě zeleniny?
1: Tak to všechno probereme. Teď jsou tu zprávy. Dnes je připravuje Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
6: Jestli se zrádí a ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
7: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy s ním soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojení současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sens Bank.
8: Jde o dva případy pojmenované Forest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
9: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun. V meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Úspěšný půlrok pro české e-shopy potvrzuje taky Asociace pro elektronickou komerci, říká její ředitel Jan Vetyška.
10: První pololetí letošního roku bylo v celém malobchodě úspěšné, to znamená tempo růstu mezi 4 až 5% se týkaly offlineových obchodů, s tím, že e-shopy již tradičně často rostou rychleji. Všechny ty prognózy, které byly, že by měl být růstový rok, se vlastně naplňují a zatím se e-shopům daří.
5: V prvním pololetí nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky. Dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonaškou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Podle vedoucího jednotky historických vozidel Petra Malíka imitují tramvaje ze 70. let minulého století.
11: Jsou to tramvaje T3, jedna je opravdu z těch počátků provozu, vyrobená byla někdy v 64. roce, tato je o něco mladší, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla po 70. letech.
5: Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy čekejte potíže na úrovni odpočívky Troubsko. Na kilometru 187,5 zasahují záchranáři u střetu osobního auta s motorkářem. Blokovaný je levý pruh, kolona se sune kolem 20 minut od výstaviště z kilometru 191. Dálnice D10 z Prahy do Turnova před Benátkami zůstává uzavřená na kilometru 25,5. Pokračuje tam odklízení následků včerejšího požáru vozidla. Odklon je na exitu 21 Tuřice. Pokud jdete pražským okruhem z D1 k letišti, čekejte už delší zdržení kvůli omezení u aviatické. Od sjezdu do Evropské z 28. kilometru ztratíte kolem 20 minut. Z druhé strany od Slaného se brzdí na D7 před Tuchoměřicemi na 3,5 kilometru. Odtud do zúžení je to asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo místy s přeháníkami. Teď ráno a dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháníky, místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr v bouřkách zesílí a v nárazech může dosahovat rychlosti 70 až 90 km za hodinu. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dozněla píseň Den štěstí, zpíval Petr Novák. A teď nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 21. srpen 2026. Středomořské hry začínají v jihoitalském Tarantu za účasti sportovců z 25 zemí tří světadílů. Papež Lev XIV. Jim při nedělní veřejné modlitbě popřál, aby se tato událost stala prorockým gestem pokoje a míru pro Středomoří a celý svět. Kulturně společenský festival Nevermore 68 se uskuteční na pražském výstavišti, a to v den 58. výročí okupace tehdejšího Československa. Připomene je debatami, výstavami, podcasty naživo i letním kinem. Pietní setkání ke stejnému výročí svolávají k památníku v Praze na Kampě Ústav pro studium totalitních režimů s Muzeem Kampa, Muzeem paměti 20. století a spolkem Sympozium. V Porta Celi v předklášteří u Tišnova pokračuje druhým dnem letní škola Františkovy ekonomiky s motem Obnov můj dům. Desetidenní oslava dožínek začíná v centru Brna. Farnost Milonice na Vyškovsku pořádá jubilejní 30. ročník zahradní slavnosti, víkend plný hudby, divadla, duchovního programu, soutěží, jídla a pití. Otevřený program duchovní obnovy společenství Vstaň a choď v sedlištích na Frýdecko-Místecku dnes nabídne přednášku řeholnice a psycholožky Dominiky Konečné z kongregace školských sester svatého Františka, bohoslužbu a modlitební večer s lamačskými chválami. Do neděle potrvají v Třebíči historické slavnosti tří kápí. Sobotecký jarmark a festival řemesel chystají v Českém ráji. Dějištěm dvoudenního rodinného divadelního festivalu je Švestkový dvůr v Malovicích. A historická akce Josefštát 1916 až 2026 se odehraje v pevnosti Josefov v Jaroměři. V hlavním programu je i polní mše. Tolik z očekávaných událostí.

než nás zalehne země, prý matka, vždy trochu jiná, odkdy tak trpká, náruč vinařčiná.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově na Karlovarsku se po desítkách let vrací soška anděla s ulomeným křídlem. Uchovával ji kastelán zámku Červená Lhota Tomáš Horina. Podle toho mohla inspirovat písničkáře Karla Kryla. V chrámu se znovu oficiálně objeví symbolicky v den výročí invaze do Československa, oznámil na začátku měsíce starosta Ostrova Pavel Čekan.
2: Teď, protože ta polychromovaná socha samozřejmě je částečně poškozená, takže projde i nějakým restaurováním. Bude mu vytvořen zřejmě nějaký zatím podstavec, tak aby jsme ho mohli mít vystaveného samotného toho anděla s tím příběhem, který k tomu je a bude vystaven tady v kostele.
1: Město rozhodlo zanechat plastiku v poškozeném stavu, aby se zachoval její historický příběh. Krylovy písně na dnešní akci zaspívá Milan Krejsa. Režisér Josef Císařovský bude natáčet záběry pro svůj dokument o básníkovi a písničkáři, označovaném za krále protest songu a symbol odporu vůči režimu. Pozvání do Ostrova přijal i první viceprezident České křesťanské akademie, religionista a kazatel profesor Pavel Hošek, autor knihy Jako anděl s polámanými křídly, duchovního profilu Karla Kryla.

0: nosil ten příšerný čas, ten rok 68.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
0: U okna stojíš a pláčeš, Danielo. O čem pak asi ten kluk ve tvým břiše sní? Ten rok se prý téměř nestřílelo. No a tvůj syn to snění vkládá do písní. 6000 tanků nám zacpalo krk a 800 letadel jak hej na vran. Hrdiny zahnali za první smrk, zhasli nás snad ze všech stran. Tanky tu duněly ulicemi, Národní muzeum rozstříleli, 500 000 chlapů z 5 zemí, ráj pro mosazní včely. Pár hodin trvala poprava jarní touhy, nechce se věřit, co v rádiu povídá pán. Prapory zdobily smutné krvavé šmouhy, svobodný národ byl za chvíli ukřižován. Máš slzy, Danielo, neboj a věř, že zas bude líp. To se ještě tenkrát nevědělo. Zda Bůh se navrátí nad horu říp.

hodin trvala poprava jarní touhy. Nechce se věřit, co v rádiu povídá pán. Prapory zdobily smutné krvavé šmouhy. Svobodný národ byl za chvíli ukřižován. U okna stojíš a pláčeš, Danielo. O čem pak asi ten kluk ve tvým břiše sní? Ten rok se prý téměř nestřílelo. No a tvůj syn to

0: Zastřílet se z luku pod dohledem trenérů i reprezentantů si budou moci lidé v parku v centru Plzně. Akce bude mezi šampionáty České republiky dorostu a dospělých, které začínají v neděli a potrvají do 30. srpna. V Šavaříkových sadech pod náměstím bude v tyto dny finále na 70-metrové střelnici postavené podle světových pravidel od kašny u muzea k hotelu Continental. Od pondělka do čtvrtka tam bude připravená lukostřelba pro veřejnost zdarma, a to vždy od 14 do 18 hodin. 28letá reprezentantka Marie Horáčková, která byla dvakrát na olympiádě, vyhrála mistrovství světa v roce 2023 a letos jedno kolo světového poháru. K tomuto sportu řekla.
1: Ačkoliv je to lukostřelba, tak je to sport jako každý jiný a dokážu mu pomoct v nějakých třeba těžkých situacích životních, takže tam si vyčistí hlavu nebo si to tak vlastně tím pohybem prožije. No ta lukostřelba je silový vytrvalostní sport, takže je potřeba hodně chodit do posilovny a hodně budovat sílu, stabilitu a do toho teda vlastně ještě i jemnocit a koordinaci, což je v podstatě velký kontrast toho, ale to ta lukostřelba potřebuje.

Máme 8 hodin 31 minut, pátek 21. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Prožíváme významný den České republiky, den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. V den prvního výročí invaze bylo při potlačování protestů v Praze a Brně zastřeleno několik mladých lidí. Katolická církev připomíná památku reformního papeže svatého Pia X. Od jeho skonu včera uplynulo 112 let. Z té narozeniny by oslavil dlouholetý primas ukrajinských katolíků, polský kardinál Marian Javorsky. Někdejší arcibiskup rodného Lvova odešel v roce 2020. 95 let by se dožil malíř a grafik zesnulý v roce 2017 Pavel Brázda. Před 35 lety Lotyšsko vyhlásilo nezávislost na Sovětském svazu. Představením Shakespeareovy komedie Dva kavalíři z Verony byla před 30 lety v Londýně otevřena věrná replika dřevěného renesančního divadla Globe. Před 15 lety zemřel Josef Kavale, někdejší kapitulní vikář českobudějovické diecéze a probošt katedrální kapituly svatého Mikuláše. 40 dnes slaví jeden z nejlepších atletů všech dob, jamajský sprinter Usain Bolt, světový rekordman a 9-násobný olympijský vítěz. 66. narozeniny má proprefekt Vatikánského úřadu pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života, bývalý hlavní představený Salesiánů, španělský kardinál Don Angel Fernández Artime. 93 let se dožívá britská klasická pěvkyně, mezzosopranistka Janet Bakerová. A svátek má Johana, jméno pochází z hebrejského Jan a znamená Bohem daná nebo milostivý dar boží. Johankám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. Od 9. hodiny přinášíme hudební tip týdne. Dnes to bude rozhovor s hudebnicí Julie Getz. Pořad pro vás připravil Martin Kišperský. Potom v 9 hodin a 45 minut výjimečně naladíte relaci Rádia 7 nejen chlebem, který nebyl kvůli mimořádnému přenosu mše svaté z brněnského Petrova vysílen včera. V 10 hodin naladíme zprávy Českého rozhlasu Plus. Potom opět relace Rádia 7, tentokrát Uši k duši, jako obvykle v pátek v 10 hodin a 15 minut. Od 10:30 nás pak čeká vonička lidových písní a v 11 hodin čtení na pokračování. Bude to čtvrtá část knihy podepsána Charlotte, autorkou je Sophie de Milnheim. Načetli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. To je tedy výhled na dnešní ráno a dopoledne na Proglasu. Teď si pustíme píseň Tvorstva v podání dětského sboru od svaté Anešky České z Prahy Spořilova.

0: Už pátým dnem v Dobré vodě u Českých Budějovic probíhají kurzy pro amatérské kostelní varhaníky. Vede je Martin Kubát, kterého už mám na telefonu. Dobrý den, děkuji, že jste přijal pozvání do ranního Proglasu.
1: Dobrý den a přeji všem hezké ráno.
0: Haló, slyšíme se?
1: No, já vás slyším.
0: Tak dobré ráno, tak omlouvám se, vypadá to, že jsme měli menší technickou závadu, ale vše to v pořádku. Začíná poslední den vašich varhanických kurzů. Mohl byste nám prozradit, co přinese, čemu se na kurzech s amatérskými varhaníky věnujete?
1: Věnujeme se na kurzech především varhaní improvizaci, protože ta patří asi k největším oříškům pro amatérského varhaníka, ale dotkneme se také třeba liturgie nebo liturgiky. Dotkneme se toho, jak spolupracovat s knězem nebo jakým způsobem nejlépe nacvičovat nové písně, tak aby to přineslo užitek a nečinilo potíže ve farnosti. Ale improvizace a doprovod písní zůstává takovým hlavním tématem a varhaníci mají dost času si to vyzkoušet a dostávají praktické rady, jak k tomu nejlépe přistoupit a jak efektivně cvičit.
0: Kolik máte letos účastníků? A je to tedy tak, že se spíše hlásí noví účastníci, anebo se někteří vracejí pravidelně?
1: Je to takový mix. Každý rok dělám vlastně dva kurzy. Jeden jsme měli ještě v Poličce a v Poličce bylo 12 účastníků, na Dobré vodě jich máme 5. Myslím si, že optimum je okolo 10, že 12 už je spíš víc a 5 je spíš méně, ale v průměru to je tak akorát. No a část se vrací každoročně, třeba i 10 let za sebou a část vždycky je nová. Utváří se tím taková zajímavá komunita, kdy takové to jádro se zná několik let a do toho se tak jakoby přimíchá nebo přidá někdo nový a další. Je to pro všechny strany velmi obohacující.
0: Je nějaká oblast hry na varhany, která je podle vašich zkušeností pro amatérské varhaníky obecně složitější, anebo je to individuální?
1: Je to individuální a záleží to na jejich zběhlosti ve hře i na znalosti hudební teorie. Zjednodušeně řečeno, čím více křížků a Bček má skladba, tím je pro amatéra obtížnější.
0: Už jste také zmiňoval ty kurzy pro varhaníky v Poličce, ty jsou určené pro pokročilejší varhaníky, tak mohl byste nám prozradit, jak se liší náplň těchto kurzů od těch kurzů pro amatérské varhaníky?
1: Trochu bych to přirovnal k nácviku nebo k učení se cizí řeči, protože začátečník se učí vůbec používat slova, učí se poznávat gramatiku, a ten pokročilejší se učí už, jak třeba ty věty optimálně formulovat, jaká slova nejlépe volit, aby to sdělení dávalo smysl takový, který on má před očima. Je to něco podobného, takže začátečník pracuje s jednotlivými akordy a učí se, jak je třeba spojovat nebo jak vůbec vystavět základní hudební myšlenku. A ta myšlenka je třeba velice krátká, třeba 2 až 4 takty. Když to ten pokročilý dovede hrát třeba 1-2 minuty v kuse a nedělá mu to větší problém, jenom se snažíme o to, aby ta hudba dávala konkrétní smysl.
0: A jak byste celkově zhodnotil letošní ročník kurzů?
1: Hodnotil bych ho velice dobrý každoročně, vždycky tam jsou lidé, kteří jsou zapálení. To je výhoda oproti třeba výuce ve školách, protože ve škole dítě je, že musí. I když třeba ho to baví, ale nějakým způsobem ho tam rodiče dali, když to tady ten jedinec se přihlásí sám, protože sám chce, anebo protože cítí, že to potřebuje a chce na sobě pracovat a chce se sebou něco dělat. A myslím si, že velkou motivací je i ta společenská složka, že ti varhaníci už se těší na ty kolegy, které třeba znají a které po roce znovu uvidí.
0: Hostem pátečního Proglasu byl Martin Kubát, pořadatel varhanických kurzů v Dobré vodě u Českých Budějovic. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji příjemné muzicírování a ať se daří kurzům i nadále.
1: Tak díky a hezký den všem.
0: Pěkný den, naslyšenou.

0: Děkovnou mši svatou k 80. narozeninám a zároveň k 50. výročí kněžského svěcení slavil včera v katedrále v Brně na Petrově emeritní biskup Vojtěch Cikrle. Jubilanta i ostatní přítomné oslovil v promluvě předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
1: Všichni dostáváme častokrát otázku, jak se máš. Určitě také na tebe se, milý otče Vojtěchu, v této době, kdy slavíš své 80. narozeniny, nejenom žurnalisté, ale také přátelé ptali: Vojtěchu, tak jak se cítíš teď, když už nejsi diecézním biskupem? A určitě si na to odpovídal popravdě. A já bych si dovolil odpovědět tentokrát za tebe při této liturgii slovy 90. žalmu 10. veršem. Našich let bývá úhrnem 70, u toho, kdo je při síle 80. A tak bez ohledu na to, jak se cítíš, Vojtěchu, můžeš asi zařazen mezi ty, kdo jsou při síle. A pro nás všechny bratři a sestry jsou i tato slova 90. žalmu takovým zrcadlem, abychom se nedívali na svůj život a nehodnotili ho jenom podle citů, protože ty jsou mnohokrát ošidné. Nezrcadlí ten náš celkový život. A někdy musíme nechat to slovo o našem životě pronést někoho jiného, ne aby vycházelo jenom z nás. A tak za tuto sílu, kterou vidíme na otci Vojtěchovi, ale kterou také my dostáváme všichni bratři a sestry, chceme děkovat.
0: Kázal včera v brněnské katedrále olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. V závěru mše svaté se přidal ke gratulantům.
1: Milý otče biskupe Vojtěchu, já bych ti rád poděkoval a popřál jménem naší České biskupské konference. Děkuji ti za celou tu generaci kněží, kterým jsi byl rektorem ještě v litoměřickém semináři. Vložil jsi tehdy aspoň do mého srdce a určitě do srdce dalších stovek tehdejších bohoslovců a dnes kněží, abychom šli za Ježíšem. A tak jsi to ukazoval jako biskup, tak díky za tuto službu. A rád bych ti poděkoval za nás biskupy, za to, že spolu se zde přítomným arcibiskupem Janem a otcem biskupem Josefem Kajinekem, že jste začali stavět porevoluční diecéze a život církví. My, kteří jsme postupně přebrali tu službu po vás, jsme za to rádi, že nemusíme objevovat Ameriku. A co bych ti popřál do těch let? Viděl jsem to na každém biskupovi, který se stal emeritním, že se mu ulevilo. Tak ti přeji, aby ta úleva byla velká. Tak ti přeji, aby ten pokoj, o kterém mluvil Sirachovec, ta boží přízeň a radost, aby doprovázela ten tvůj život emeritního brněnského biskupa.
0: Popřál včera arcibiskup Nuzík v Brně právě 80-letému emeritnímu biskupovi Vojtěchu Cikrlemu. Rodák z brněnských Bosonoch vedl diecézi v letech 1990 až 2022 a byl tak jejím nejdéle sloužícím ordinářem v dějinách. V současnosti slouží jako biskupský vikář pro duchovní život kněží a jáhnů.

0: Začal šestidenní festival česko-ukrajinského přátelství Brno buď láska. Vznikl z potřeby vytvářet prostor pro vzájemné poznávání, sdílení kultury a přirozené setkávání napříč jazyky i zkušenostmi. Metropole Jižní Moravy propojuje umělce, návštěvníky i místní komunity. Českému publiku představuje současnou ukrajinskou kulturu a zdejší scénu zároveň přibližuje Ukrajincům. Brno buď láska nabízí koncerty, divadlo a výstavy, folklor a film, debaty, stand-up i jarmark. Na většinu programu je vstup volný. Detailněji nyní ředitelka festivalu Ilnara Dudaš.
1: V programu je možné najít spoustu různých eventů od divadla po filmy a také koncerty. Jsou tam koncerty zaměřený na klasickou hudbu a také i na současnou, které budou probíhat potom v čtyřech různých klubech v městě Brně. Určitě zveme na koncert ukrajinského banduristy Volodymyra Vojta, který proběhne v sále u Milosrdných bratří v Brně. Bandura je velmi zvláštní strunný ukrajinský národní nástroj, který má letitou historii, pochází ještě od kobzy, která byla populární právě v 16., 17., 18. století. Bandura byla zakázaná jak carským Ruskem, tak i potom komunistickým režimem, ale i přesto dokázala přežít. A my bychom rádi právě ukázali tento nástroj a jeho rozsah českému posluchači. Zároveň ten festival Brno buď láska nese název Festival česko-ukrajinského přátelství a jeho heslem letošního roku je Učte se cizímu a svého se nezříkejte. Je to citát Tarasa Ševčenka. Myslím, že se v dnešní situaci v tom, že Ukrajinci v Česku tvoří poměrně velkou součást české společnosti, tak bylo by fajn, kdybychom se navzájem mohli poznávat. Tohle je právě naším cílem.
0: Zve na festival Brno buď láska jeho ředitelka Ilnara Dudaš. Celá akce je benefiční.
1: Výtěžek z něho putuje na sbírku, která zajišťuje rehabilitaci ukrajinským vojákům, kteří třeba zůstali bez končetin a potřebují právě zajistit léčení a návrat do běžného života. Takže budeme rádi, když touto svojí přítomností podpoříte i tady tento benefiční účel. Ještě budeme vzpomínat v rámci festivalu i na okupaci v roku 68. Na Římském náměstí v Brně proběhne promítání dobových fotografií a dokumentárních filmů. A zároveň zazní skácela v hudebním provedení, který zajistí Patrik Vlček. A nakonec právě toho festivalu bude nasvícený hrad Špilberg v ukrajinských barvách a je to pro nás, pro Ukrajince žijící v Brně a v celé České republice, velká známka solidarity a podpory, což moc děkujeme. Takže se na všichni těšíme a doufáme, že se uvidíme potom na našem festivalu.

nyní nabízíme v náhradním termínu pořad Rádia 7 nejen chlebem, který nebyl v pravidelném čase odvysílán včera kvůli mimořádnému přenosu mše svaté z brněnského Petrova.

Už jste někdy potkali člověka, který vás ohromil svým strategickým myšlením, svým nadhledem, svými propracovanými vizemi a akčními plány, jak ty vize naplnit? Všechno to může znít úžasně a být to opravdu dobré a přínosné. Ale někdy takové osobě hrozí určité nebezpečí, že přes ty veliké vize už nevidí konkrétní lidi, konkrétního člověka, který je vedle něho. Podobné nebezpečí hrozí, když přemýšlíme o misii, o evangelizaci. Můžeme rozvíjet velké misijní a učednické projekty, můžeme se pyšnit počty pokřtěných či těch, kteří reagovali na výzvu odevzdat svůj život Ježíši. Můžeme propracovávat a prohlubovat poselství, které nám Ježíš svěřil. A přitom je tak snadné trochu zapomenout, že misie je v první řadě šířením života, božího života mezi konkrétní lidi, ke kterým jsme posláni.

Samaritánů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte, nebeské království je blízko. Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze, ani mošnu, ani náhradní košile, ani obuv, ani hůl. Dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ať se váš pokoj vrátí k vám. Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si s nohou jeho prach. Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Ježíš zde dává svým učedníkům úkol. Posílá je k lidem a ve svých pokynech jim určuje těchto pět věcí. Cílovou skupinu, podstatu úkolu, co mají dělat, jejich vybavení a jak to mají dělat. Projdeme si nyní těchto pět skutečností a budeme uvažovat, jak to můžeme aplikovat pro svou aktuální realitu. Cílová skupina. Ježíš začíná své pokyny vyjasněním, ke komu v tom konkrétním čase a okolnostech mají učedníci jít. Přesněji řečeno, jim nejprve říká, ke komu nemají jít, a to k pohanům a Samaritánům. Jejich cílovou skupinou mají být ztracené ovce z lidu Izraele, tedy víceméně všichni Židé. Naší cílovou skupinou jako křesťanů mají být lidé všech národů, jak jsme to slyšeli v předešlých zamyšleních ve Velkém poslání. Více to Ježíš svým učedníkům konkretizuje těsně před svým odchodem k nebeskému Otci. Najdeme to v knize Skutků, 1. kapitole 8. verši, když jim říká, že poté, co přijmou moc Ducha Svatého, budou Ježíšovými svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří a až na konec světa. Jakoby tady Ježíš vyznačoval čtyři oblasti cílové skupiny, kterým v našem dnešním kontextu můžeme rozumět takto. Jeruzalém to bylo aktuální místo jejich přebývání. Pro nás to mohou být ti nejbližší, rodina, spolupracovníci, spolužáci, sousedé a podobně. Nebo prostě ti, na kterých nám nejvíce záleží. Judsko to byl celý etnický a kulturní region, jehož byl Jeruzalém součástí. Pro nás to může znamenat lidi, kteří jsou nám podobní, možná ze stejného města či národa, ale neznáme je osobně a jsou nám do určité míry lhostejní. Samaří, to byl region nepříliš geograficky vzdálený, ale z historických a etnických důvodů pro Židy velmi nesympatický. My si pod tím můžeme představit lidi, kteří jsou jiní než my, ať už sociálním zařazením, politickými názory, národností, barvou pleti, náboženstvím. Lidé, kteří v nás vzbuzují nelibost, odpor, pohrdání či strach. Konec světa, tedy celý zbývající svět, zahrnující nejvzdálenější destinace a nejrozdílnější národy a národnostní skupiny. Druhá věc, kterou Ježíš posílaným určuje, je podstata jejich úkolu. Učedníci mají ohlašovat blízkost nebeského, tedy Božího království. To je to, o co jde. O Boží věci, o Boží vládu v lidských životech. Nejde v první řadě o růst a slávu lidských organizací a ideologií, nýbrž o Boží dílo. A proto je to Bůh, který zmocnil Ježíšovi učedníky tehdy při jejich vyslání, tak jako i dnes chce zmocňovat nás,
abychom byli nástroji růstu jeho království.

království. Třetí otázka, na kterou Ježíš ve svých pokynech odpovídá, je, co mají poslaní dělat. Když se vedle našeho dnešního textu z Evangelia Matoušova podíváme i na paralelní texty v Markově a Lukášově evangeliu, přičemž u Lukáše najdeme hned dvě podobná vyslání učedníků Ježíšem, tak zjistíme, že poslaní mají především uzdravovat nemocné, to se objevuje 4x, vyhánět démony 3x a dále probouzet mrtvé a očišťovat malomocné, to má jen Matouš. Důležitou složkou poslání Ježíšových učedníků, tak jako to bylo u veřejné služby samotného Ježíše, tedy bylo, a věřím, že stále je, přinášení uzdravení lidem na těle i na duchu. Uzdravení, které není z jejich moci a schopností, ale z Božího daru. Za čtvrté, vybavení posílaných. Učedníci s sebou nemají brát peníze, zavazadlo na shromažďování věcí, ani rezervní oblečení či boty. Nemají se omezovat materiálními věcmi, protože důvěřují v Boží zaopatření. Bůh je vyslal a on se o ně a jejich potřeby postará. Jak silně toto zní dnes, když se nám zdá, že i misie je hlavně záležitostí finančního a technologického zázemí. Na závěr svého vyslání učedníků jim Ježíš dává určité praktické pokyny, jak to mají dělat. V první řadě mají hledat a zůstat u toho, kdo je hodný. V Lukášově paralele se mluví o synu pokoje. Pak mají přinášet pokoj a být připraveni na různé reakce lidí a oddělit se od těch, kteří nejsou ochotni naslouchat. Myslím, že to jsou rady, které můžeme dobře využít i dnes. Je důležité hledat základnu pro naše misijní působení, jednoho člověka či několik lidí, o které se budeme moci opřít a kteří pomohou s pronikáním evangelia do místní komunity. Hezké vyjádření, co znamená být nositeli pokoje, přináší tento příběh. Starý židovský rabín vybírá svého nástupce mezi 3 kandidáty. Každého z nich poslal za nějakým člověkem s odlišnými názory. Po nějaké době se ti 3 muži vrátili k rabínovi a hodnotili úspěšnost svého počínání. První řekl, já jsem zvítězil nad oním protivníkem silou svých slov a argumentů. Nakonec musel protivník kapitulovat. Druhý také radostně ohlašoval a já jsem protivníka přesvědčil, tak se připojil k mému názoru. Jen třetí mladík sklíčeně oznámil, mně se to nepovedlo. Já toho druhého člověka s jiným názorem jenom pochopil. Na to se rabín obrátil k 3. muži a řekl, ty jsi správně pochopil Tóru, to je 5 knih Mojžíšových, základ židovského starého zákona. Jdi a uč ji dále. Být nositelem pokoje znamená v první řadě lidem naslouchat. Zároveň nám ale Ježíš radí, abychom byli moudří v tom, kam své úsilí zaměřit a přímočaře řečeno, nervali se do zavřených dveří. Milí přátelé, Ježíš i nás, kteří jsme mu uvěřili, posílá ke konkrétním lidem, abychom jimi zmocněni byli nástroji příchodu Božího království do jejich životů. Aby to mé dnešní poselství mělo pro vás nějaký praktický dopad, zkuste přemýšlet a modlit se nad otázkou, kdo je tvou cílovou skupinou. Zkuste vybrat jednoho člověka z okruhu těch nejbližších, dále jednoho člověka z okruhu těch, které často či občas potkáváte, ale jinak o nich skoro nic nevíte, a modlete se pak pravidelně za ně a hledejte, jak si vás Pán chce v jejich životech použít. A ještě bonus navíc, pokud nemáte, najděte si nějakého člověka nebo projekt, přinášející Boží království někam daleko, ať už někde v zahraničí nebo i u nás, třeba mezi nějakou skupinou lidí, kterou vy sami osobně nemáte šanci zasáhnout. A podporujte systematicky takové dílo. Dnešní zamyšlení uzavřu povzbuzením z Bible.
z prvního listu do Korintu, 15. kapitoly 58. verše. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: A za 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Přesně před 58 lety začala okupace československá vojsky Varšavské smlouvy. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Archeologové z Akademie věd zkoumají ohniště stará desítky tisíc let. Zjišťují, jak naši předci oheň využívali. Dobré dopoledne, u zpráv přeje Naďa Procházková. Právě dnes si připomínáme 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. A Český rozhlas představuje u příležitosti výročí událostí z roku 1968 nahrávku z první hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
4: To je 7 hodin 45 minut.
5: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
6: Jak započala normalizace 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
5: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hovězí maso začalo zlevňovat. Českému rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pýcha.
7: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
2: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila taky Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. A západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou statistiky taky z Francie nebo Německa.
8: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle Českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na Jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíku a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
9: Snažíme se študovat ten pozostatok toho ohniska jako artefakt.
10: Říká vedoucí výzkumu Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
9: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo, či se funkce toho ohně menila časem.
10: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
11: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů a ještě okrem toho kultury, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
10: Vědce nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Gencl, Český rozhlas.
2: Na řadě jsou dopravní informace. Na D1 směrem z Prahy do Brna zpomalují kamiony už za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 180. Na úrovni Kývalky se výrazně brzdí i v levém pruhu. Vše se jako obvykle rozjíždí až v omezení u sjezdu na D2. Na D7 před Prahou ze Slaného trvá zdržení od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Čtvrt hodiny se budete sunout do zúžení u letiště. Naopak dobrá zpráva ve směru z okruhu, tam už se jede plyn. Nula bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo, místy s přeháníkami, dopoledne může být přechodně i polojasno. Podpoledne večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháníky, místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20. Vítr v bouřkách zesílí a v nárazech může dosahovat rychlosti 70 až 90 km za hodinu. To byly zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
13: Cítím se lehký, protože ty taky.

se místům minulého času. Ohniví draci přijedou do ulice.

nenese tmí, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

0: Emocím se v současné době věnujeme v pořadu Uši k duši. Pořadu, který pravidelně hostí psychologa Marka Macáka. Vaší průvodkyní v něm je Lucie Endlicherová. Vítejte, vítej i ty, Marku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se dnes scházíme po třetí u tématu emoce a to dnešní setkání by mohlo mít titulek Emoce v životě, možná Emoce v životě víry. Tak nejprve emoce v životě. My už jsme hodně mluvili o tom, že bez emocí to prostě nejde a že je spíš naším úkolem naučit se ty emoce číst, naučit se jim rozumět a naučit se s nimi jistým způsobem nakládat. A stejně se chci zeptat, opravdu to bez emocí v životě nejde? Není jednodušší život, když je prostě racionální, neemotivní?
1: Tak, v jistém smyslu asi jednodušší je, ale jak jsem říkal kdysi na začátku této série, oni tam vždy nějak jsou v celku naší bytosti, nějak jsou i u těch lidí, kteří opravdu jakoby jsou pouze racionální pro sebe a pro druhé navenek. Tak prostě jejich tělo něco prožívá. Akorát může být člověk od toho odpojen a ona je to škoda. Ony ty dvě stránky se doplňují, navzájem potřebují, navzájem se o sebe opírají. Velká část emocí dává zprávu o tom, že něco je rozumné nebo nerozumné udělat teďko. Oni jsou taky součástí motivačních nějakých jako struktur naší duši a v tom smyslu mají svoji racionalitu vlastní. Souvisí taky s nějakou tou moudrostí těla, které nám nabízí reakce, podněty, pocity, které dávají zprávu o tom, jak něco je, často pravdivou, když nevždy. A zase racionalita, abstraktní, taková ta logika, tak je naprosto podstatné součástí našeho lidství, ale jak jsme zmiňovali, opírá se o emoce a vlastně, když máme opakovaně zkušenost nějakých situací, tak ona se usadí v pocitech a můžeme si vybavit, co se nám stalo, ale daleko rychleji, že nám to dostupný v pocitu z toho třeba okruhu situací. Třeba, že s takovýmhle psem se nejedná. A nemusím potom vymýšlet, když takového psa uvidím, kolik jsem jich viděl a spočítat si ho, jak je to statisticky pravděpodobný, že zrovna tenhle bude taky nebezpečný. Ty emoce mi sdělí, že mám utíkat. A pak to třeba domyslím, jo, ale pokud dobře fungujou a dobře odráží realitu, což není vždy, tak ty funkční emoce vlastně hodně urychlí racionální jednání v řadě situací v životě. A my se o to opíráme, aniž bychom to věděli.
0: Dobře, tak v životě jsou emoce v pořádku a přijde mi, že ještě tenčí let je emoce v životě víry, protože tohle už je něco, co je úplně těžko popsatelné, těžko uchopitelné a stejně bych byla ráda, kdybychom o tom mluvili. Možná to vezmeme z té nejjednodušší stránky. Jak se o emocích píše v Bibli?
1: Různorodě, protože třeba ve Staré smlouvě tak máme emoce popsané častokrát, takže bychom to skoro nepoznali, že jsou to emoce pro dnešního člověka takovým divným způsobem. Já jsem kdysi napsal článek, který se jmenoval Hebrejská psychosomatika a bylo to přesně o tom, jak v žalmech třeba, ale nejenom taky u proroků, tak velmi často místo toho, aby prorok řekl, že se někdo bude bát, tak řekne, že se mu roztečou kolena. A někdy to máme už v té češtině i převedený do toho emotivního, emočního jazyka naší kultury, ale zatím jsou velmi, velmi často tělesné popisy, což je vlastně překvapivě aktuální v tom, jak dneska, když se bavím o psychosomatice a psychologové vůbec, když se zabývají emocema, tak ta tělesná stránka je velice důležitá. Takže tam v tom biblickém starozákonním jazyce máme jakoby skondenzovaný to, že se mluví o emočním prožitku, zároveň se mluví o fyzickém nějakém aspektu a zároveň se mluví o postoji. Jo, když se mi roztečou před někým kolena, anebo moje oko je vysoké před někým, nebo nad někým, anebo moje nozdry se rozšiřují. Tak to jsou jako velmi zajímavé věci pro současného čtenáře, které ukazují na to psychosomatické nějaké jakoby jednotu u člověka. A v Novém zákoně tak potom jsou ty emoce už popsané víc tím jazykem, který je nám bližší, když se mluví o ovoci ducha, láska, radost, pokoj a podobně, tak to už je nám srozumitelnější, to už je více naše, to už je více ovlivněno řeckým způsobem přemýšlení, který byl apoštolu Pavlovi třeba hodně blízký, ale pořád to nese spoustu jiných věcí v sobě. Třeba to ovoce ducha, to nejsou jen emoce. My to dneska zpětně tak chápeme, že láska, když o ní mluví Pavel, tak je pocit. Ale když se díváme na to, jak ta láska vypadá v jeho popisu, tak vidíme, že to je jednání. Že je to ta stránka nejenom pocitová, ta je tam dokonce možná jedna z těch méně významných. Láska je to, jak se stavím prakticky, to je zrealizovaný postoj. A ten už zahrnuje taky, jak se dívám na svět, co si myslím o sobě, o druhých, to je způsob myšlení, to, co mám v srdci, zase biblicky řečeno, a zatím někde ještě hlouběji, jak vnímám Boha, jak vnímám sebe. Takže myslím, že když se zabýváme emocema v písmu, tak se zabýváme celým člověkem v jeho vztahu ke světu, k Bohu, k sobě, akorát jenom je to z jedné stránky, zrovna z té stránky emočně hodnotící, postojové, ale vlastně je to pořád tak trochu vo všem najednou.
0: Není trošku matoucí to, když třeba apoštol Jakub píše, mějte z toho jenom radost, bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vlastně najednou emoci, kterou my vnímáme jako velmi kladnou, dává úplně jiný náboj a úplně jinou náplň. Není i tohle to, co vlastně mate náš náhled na emoce?
1: Mějte radost, když vás něco drtí. Taková bohužel asi častá reakce, kterou si právě moc nezreflektujeme, taková lidová, běžná, tak bývá ta, že vezmeme takovéhle věci jako zbožnou metaforu a chápeme to tak jako nadneseně. My jsme zvyklí, třeba když jdeme do kostela někdy a je to takový zrovna hodně zdobený kostel, tak je to takový jako majestátně, je tam spousta úžasných věcí a když to vidíte často, tak váš zážitek je, že jdu do budovy, která se jmenuje kostel, to je celý. Ale už si nevšimnete, co tam je na těch zdích třeba, nebo dneska, já nevím, když byly poprvé filmy, takové ty jako fantazie a podobně, tak to bylo strašně majestátní pro nás, fascinující a tak. A teď je toho tolik, že už člověk jako si hodně rozmýšlí, zda půjde zas do kina na něco, kde budou všechny ty efekty a všechny ty věci a už to nebereme moc vážně. A my si zvykneme někdy takhle zacházet s tím biblickým jazykem, že když je tam něco, co z běžného hlediska, takovým běžným okem vlastně je trochu jako moc nadnesený, nebo trochu moc jako duchovní, nebo trochu moc jako nějak jako moc vážný, kdybychom to domysleli do důsledku a trochu nám to nesedí tím lidským naším přemýšlením, tak to přehlídneme jako, že to je bibličtina. Mějte radost, když vás něco drtí, když přicházejí na vás rozličné zkoušky. A já si myslím, že je třeba zvlášť věnovat pozornost tady těm textům, protože za nima většinou se skrývá způsob přemýšlení a způsob vnímání vztahu a reality, který je nám cizí, ale do kterého nás Pán Bůh volá. Když to vezmeme na té rovině, že se na to díváme tak jako zase běžným okem, tak můžeme skončit u toho, že buď si budeme vyčítat, že nemám radost, když se mi děje něco hrozného, anebo že budu někomu, komu se děje něco těžkého, říkat, že se má radovat a držet hubu a krok po křesťansku a začneme dělat násilí. Ale když budeme pořádně číst ten text, tak celá ta kapitola Jakuba, ta první, tak nás uvádí a zve do nového způsobu přemýšlení, který umožňuje, že člověk bude mít radost v situaci zkoušky. Ale tak je to jiná radost, než ta běžná, kterou si představíme. Jo? Je to radost, která je hlubší, která je barvitější, která je komplexnější. Většinou, když se mluví o duchovních emocích, tak vycházejí z těch, které známe, ale ty, které známe, jsou takový semínko, které musí umřít, aby mohla vyrůst ta duchovní emoce, láska, radost, pokoj a ty další, o kterých jsme mluvili předtím. Takže třeba u toho Jakuba, tak se potom dál mluví o tom, že v těch zkouškách, tak když zažíváme, že nerozumíme, proč se něco děje, tak, že máme prosit o moudrost, což předpokládá, že ji nemáme. On nám řekne, mějte radost, a potom nám řekne, kudy tam. A vlastně nám řekne, proste o moudrost. V tom je předpoklad, že nám může chybět, že je to v pořádku. A potom říká, no, lidé v takovéhle situaci, to je parafráze, tak můžou mít dojem, že Bůh je proti něm, že Bůh je zlý, že je v něm nějaké zatmění, tak vězte, že v něm žádný zatmění není, i teďko v situaci zkoušky, že Bůh se chce oslavit, že Bůh ví, co dělá. A teprve v takovéhle situaci se můžete o to zkusit učit, opřít. A vlastně vám ukazuje jednotlivý kroky směrem k té radosti, o které se tam mluví, která vychází z opření se o Hospodina v situaci, kdy jsem utiskován něčím, kdy přichází rozličné zkoušky. Takže on mluví sice jen o té emoci, a když to vytrhneme z kontextu a neřekneme ten zbytek, tak to vypadá, že nám říká něco nesmyslného, ale když to vezmeme ze široka, tak vidíme, že nás zve pozvednout zrak a jít do perspektivy, která umožní, aby jsme něco takového to prožívali. A tam vidíme i to propojení těch emocí v biblickém jazyku s určitým porozuměním, s určitou racionalitou, která ale počítá s realitou duchovního života, s realitou Boha, který nad tím bdí, s realitou věčného života a tak dále. Vlastně je to takový přechod od těch přirozených emocí, které na sobě pak někdy vynucujeme v duchovním životě, k těm emocím skutečně duchovním, které je nepopírají ty přirozené, ale dávají jim ještě daleko větší hloubku a rozšiřuje jejich kontext.
0: Takže nás Bůh může skrze emoce vést nebo dokonce i vychovávat?
1: Myslím, že skrze emoce nás vychovává často a vede, a jednak nás vede a vychovává k novým, hlubším a lépe zakontextualizovaným emocím. Oni jsou tam prostě nějak od začátku přítomny, ale právě tak, jak o tom říkám, ne jako hlavní vodítko, ani ne jako poslední vodítko, ale jako jeden ze všude přítomných aspektů. Křesťané si často pletou emoci s Duchem Svatým. Duch Svatý je osoba. Já jsem taky osoba, nebyl bych rád, aby se někdo pletl se svou emocí. A přitom vím, že vyvolávám v lidech emoce. Myslím, že takhle potřebujeme brát Hospodina taky komplexně, když mu nasloucháme, když hledáme, co chce, kam mě vede, co mi chce sdělit, tak víc si vědom ty emoční stránky a toho, že někdy mám něčeho pocit, že tohle je dobře. A potom můžu k tomu hledat to myšlení. Jo? A nebo někdy člověk už ví, že o některé pocity se může opírat víc. A nebo někdy vnímáte na takové té nějaký hlubší duchovní rovině, že tenhle prožitek, že se třeba bojím a někam nemá mít, takže je nějak speciální. Ale udělat si z toho pravidlo, že když něco prožívám, tak je to boží. A nebo když něco neprožívám, tak není. To je na druhou stranu taková specialita řady křesťanů, že když mám pocit prázdnoty, nebo když mám pocit, že neprožívám takové to nadšení, takže Bůh je daleko, a nebo že je něco špatně. C.S. Lewis to komentuje tím, že tímhle způsobem si velmi snadno spleteme špatnou večeři z nepřítomnosti Hospodina. Prostě, že to není jednak jedný. To, že Bůh je a jak se k nám staví, je otázka objektivní reality, ze kterou my nic moc neuděláme. My tu realitu buď přijmeme, anebo ne. A naše emoce to nějak reflektují, anebo ne, v danou chvíli z různých důvodů. Ještě je to hodně vidět v těch společenstvích, kde se hodně klade důraz na čtení písma, což je výborná věc, tak se někdy třeba říká o tom, že písmo někoho oslovilo, nebo neoslovilo. Jo, a sdílej potom lidi, co je kdy oslovilo, a vlastně někdy je to o tom, že lidi si říkají, u kterých textů prožili něco emočního. Většinou pozitivního, někdy třeba i negativního a tak. A začne se měřit, zda Bůh mluví, když čtu Bibli, tím, zda jsem u toho něco prožil. A upadneme do představy, že když u toho něco neprožiju, tak se nic nestalo. Respektive tak to bylo zbytečné, nebo Bůh nemluvil, nebo to nebylo to čtení písma takové, to, jak má být. Od té doby, co jsem si prošel malým peklem, kde jsem si tohle sám působil, tak lidem říkám, nečtěte písmo proto, aby vás oslovilo, čtěte ho proto, že je to pravda. Užitečnost čtení písma nevychází z těchto pocitů ani z těch zvláštních situací, kdy najednou to zapadne. Ono je to pravdivý bez ohledu na to, v jakém stavu od toho odcházíme nebo co od toho prožíváme. To, jak věci prožíváme, hodně souvisí ještě s mnoha jinými aspekty, které jsou na naší straně, než s nějakou objektivní, materiální anebo duchovní realitou.
0: Děkuji, Marku, za praktickou radu na závěr. Těším se na příští setkání, kdy budeme znovu mluvit o emocích. Pro dnešek se uzavírá pořad Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macák.
0: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Z jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude folklorní festival Frenštátské slavnosti, který pro vás pořadatelé město Frenštát pod Radhoštěm, Valašský folklorní spolek a soubor Sedmi kvítek připravili na tento víkend. Zahájení festivalu je plánováno na dnešní 17. hodinu v Domě kultury ve Frenštátě. Účinkují dětské i dospělé soubory z Frenštát, Zubří, Trojanovic, Vracova, Postřelnova i hostující Ratibor z Polska. Sobotní program v amfiteátru na Horečkách začíná ve 13.30 pořadem Na valašskou notu s cymbálovou muzikou Sedmi kvítek a vyvrcholí hlavním festivalovým programem v podání tanečního souboru Hradišťan za doprovodu cymbálové muziky Smetanka z Brna. Valašské muziky vám hrají a zpívají také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Zítra proběhne Velhoce pod Ondřejníkem 31. ročník sochových národopisných slavností. Jedná se o festival na počest místního sběratele písní a tanců Vincence Sochy. Program slavností zahájí ve 14 hodin přivítání účinkujících souborů a muzik na pódiu v areálu, na které naváže pořad dětských souborů nazvaný Malučkosti. Představí se v něm soubory Valášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezanek a Krasničanek. Následuje pořad dospělých souborů balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudeamus vše. Protože v letošním roce slaví své významné výročí lhotecký soubor Pilky, připravil si pro diváky samostatný medailon Pilky 90leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Muzikantský pořad Od krpců k paličkám bude věnovaný Vladimíru Holišovi, vynikajícímu cymbalistovi a také výrobci tohoto nástroje. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holiša, pustková cymbálová muzika, cymbálové muziky souborů Valašský vojvoda a muzika Kašava. Program vyvrcholí pořadem Z jiného kraje. Vystoupí v něm zlínský folklorní soubor Kašava, který převeze do Lhotky ryze valašské tance a písně, a také soubor Gaudeamus vše z Prahy. V jehož podání se můžete těšit na taneční čísla z prvky městského folkloru, ale také na repertoár z různých oblastí Čech.

Milí posluchači, je 11 hodin. V tuto chvíli vás zdraví ze studia Proglas Tamara Suchánková. V tuto chvíli pro vás máme připraveno čtení na pokračování z knihy autorky Sophie de Milnheim s názvem Podepsána Charlotte. Dnešní čtvrtou část vám budou číst Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.

poklad paní Sérisejové nemá nic společného s pokladem, který Emílie obezřetně střeží ve skrýši svého pokoje. Neznamená to však, že by mu to ubíralo na jeho vzácnosti. Poklad? Ptá se Emílie. V jistém smyslu ano, odpovídá paní Sérisejová. Maminka byla vždy chatrného zdraví, věděla, že nebude dlouho žít. Přesto však byla stále veselá a až do posledního okamžiku jakoby prozářená. Byla jsem ještě velmi malá, když umřela, ale moje vzpomínky na ní jsou stále plné světla. Moje také, přerušuje ji Emílie, aniž by si to uvědomila. Vzpomínky na mého tatínka jsou také takové, myslí si dívka. Stále se smál. Tak rád se smál. V přijímacím pokoji této ženy, která je pro ní někým úplně neznámým, nechává Emílie konečně volně proudit své vzpomínky. Podivuhodně jasně vidí tvář svého otce s aureolou téměř rezavých vlasů. Když zavře oči, zdá se jí, jako by málem slyšela jeho hlas, když jí škádlil a říkával jí: Emílie Dekošetová, zmuž se přece. Paní Sérisejová dívku tiše pozoruje. Ví, jak to s ní je. Paní Dekošetová, celá bezradná nad jejím mlčením, se jí trochu svěřila, zvláště pak s dívčinou neschopností přijmout smutek. Paní Sérisejová pokračuje, teprve až když dívka znovu otevře oči. Maminka věděla, že zemře, ale věděla také, že nás nezanechá jenom tak. Emílie naslouchá v křečovitém napětí. Maminka věřila, že smrt není konec všeho, pokračuje paní Sérisejová. Věřila, že smrt je pouze začátkem věčného života. Po Emílíně tváři teď tečou dvě velké slzy. Podobná slova už četla v Charlottiných dopisech a slyšet je znovu vyslovená jí rozrušilo. Nikdy předtím nic podobného neslyšela. Pro jejího tatínka byl Bůh jen lidským výmyslem. Člověk nepotřebuje Boha k tomu, aby mohl žít, vysvětloval jí. A ani k tomu, aby umřel, pokračoval. Emílie mu naslouchala a věřila mu. Vždy svému otci věřila. Tradovalo se o něm, jak je chytrý a inteligentní, také svobodomyslný. A najednou je tady nějaká paní, která vůbec nesdílí názor jejího otce a zdá se být dokonale šťastná. Vyznává, že ve svém životě potřebuje Boha a přitom nevypadá jako blázen nebo že by se chtěla za každou cenu odlišit. Paní Sérisejová působí naopak klidně a vyrovnaně. Maminka hluboce věřila v Boha, vykládá paní Sérisejová, a tento poklad živou víru mi předala. V tom tedy spočíval poklad paní Sérisejové. Proč tomu ale říkáte poklad? Ptá se Emílie trochu přiškrceným hlasem. Vědět, že nejsem nikdy sama, je veliký poklad, odpovídá nadšeně paní Sérisejová. Vím, že Bůh je vždycky se mnou a také vím, že maminka nade mnou nepřestává bdít, i když už není mezi námi. Tentokrát Emílie nechala pláči volný průběh. Už se nesnažila potlačit slzy a bylo jí tak dobře. Ku podivu vůbec necítí žádný ostych před touto pro ní vlastně úplně neznámou ženou. Smutek, který ji po řadu týdnů tísnil, povolil své sevření. Konečně. Když máte naději, ani smrt se vám už nezdá tak smutná, skončila své vyprávění paní Sérisejová. Naděje. To slovo je pro Emílii tak nové, že se nestačí divit, kolikrát je už v poslední době slyšela. Naděje, opakuje si pro sebe. Paní Sérisejová se usmívá a lehce přitakává pokynutím hlavy. Naděje, znovu opakuje Emílie a pomalu se vzpamatovává. Paní Sérisejová, znáte nějakou dívku, která se jmenuje Charlotte z Naděje?
Dotyčná chvíli přemýšlí bezúspěšně. Ne, to jméno mi nic neříká.

La Rochelle, 4. ledna 1793. Má drahá Elizabeth, promluvili. Konečně promluvili. Jsem tak šťastná, Elizabeth, že bych radostí křičela ze všech střech. Ale nemohu, jak bez pochyby víte. Teď není vhodná chvíle, abych na sebe upozornila. Stalo se to před 2 dny. Vešla jsem do místnosti, kde se scházejí členové výboru, abych jim přinesla jídlo, a překvapila jsem je při rozmluvě. Jeden z nich zrovna mluvil o knězi skrývajícím se ve stodole v Riskeku. Nikdo ze sousedů si všiml neobvyklých nočních návštěv, měl podezření, že se tam konají tajné mše. Při podávání polévky jsem si dávala moc velký pozor, aby mi z rozmluvy neuniklo ani slůvko. Neumíte si představit, jak je to těžké nalévat polévku a zároveň bedlivě naslouchat. Nejednou jsem se s polévkou málem nestrefila do misky. Jaká by to byla škoda. Určitě by mě okamžitě propustili. Abych se dozvěděla co nejvíc, loudala jsem se úplně nepřekonatelným způsobem. V jedné chvíli začalo kteréhosi z pánů rozčilovat, že tam pořád trčím. Musela jsem si tedy pospíšit, ale to už jsem to nejdůležitější věděla. Po příchodu do kuchyně jsem se Františce vymluvila, že si musím něco nutně zařídit. Nesměla jsem ztrácet čas, statek v Riskeku je na 4 míle od La Rochelle. Dřeváky jsou nepříjemnou přítěží v chůzi pro ty, kteří je nikdy nenosili. Naštěstí jsem si už na ně stačila zvyknout a blahopřála jsem si k této pevné obuvi, která se nepotrhá na nerovnostech cesty. Rovněž jsem si libovala, že už nejsem sešněrovaná v korzetu, který jsme si každé ráno oblékali. Nemohla bych v něm volně dýchat. Teď nosím kožený, který je mnohem poddajnější a neskonale pohodlnější. Moje široká sukně z těžké látky mi vůbec nebránila v pohybu. Mohla jsem tak jít opravdu co nejrychleji. I tak jsem na cestu potřebovala pěkné 3 hodiny, ale to nejtěžší zůstávalo stále přede mnou. Vzpomínáte si, že už před vaším odjezdem do Anglie bylo těžké mít k někomu důvěru? Každý si dával před lidmi pozor, dokonce i před příbuznými. A dnes je to ještě horší. Nikdo si netroufá nic říct ze strachu, aby ho nějaký zlomyslník nešel udat. A víte, jaký je trest. V nejlepším případě se člověk dostane do vězení a pokud by byli členové výboru ten den nějak trochu podráždění, pošlou ho hned na gilotinu. Po příchodu do Riskeku jsem nevěděla, zda kněze skrývají samotní obyvatelé statku nebo jestli se ve stodole skrývá bez jejich vědomí. Musela jsem tedy nepozorovaně proniknout do budovy. Musím se přiznat, že mi to připadalo vzrušující. Konečně nějaká ta akce po tolika týdnech čekání. Ve stodole jsem potichu odříkávala Ave Maria. Na reakci jsem nemusela dlouho čekat. Spoza balíků slámy, navršených až po střechu, se mi v odpověď ozval hluboký hlas. A ten hlas, Elizabeth, ten hlas byste poznala i po letech nepřítomnosti. Byl to hlas našeho milého abého Boneta. Byl k nepoznání. Zhubl natolik, že se v sutaně celý ztrácel. Tvář i oči měl propadlé následkem bezesných nocí, ale byl tu živý. Blahořečil mi, když jsem mu oznámila, že se výbor chystá vyslat muže, aby jej zatkli, a zmizel v sousedním lesíku s nadějí, že jinde nalezne příhodnější úkryt. Než odešel, musela jsem mu slíbit, že uvědomím obyvatele statku, kteří také riskovali život tím, že jej ukrývali. Drahá Elizabeth, podařilo se mi konečně realizovat mou první misi Kristovy špionky. Chápu to jako znamení z nebe, že prvním knězem, kterého jsem mohla zachránit, byl náš starý abé. Kde je teď, nevím, a je to tak dobře. Aspoň ho nemohu prozradit, kdyby mě náhodou odhalili. Ale odpusťte, nechci vás strašit. Slibuji vám, že budu vždycky dávat pozor. Vy na sebe také dávejte pozor. Nevím, jak vypadá váš současný život, ale nechtěla bych, aby se vám něco zlého přihodilo. Ať vás Bůh ochraňuje. Charlotte.

Promiňte, nějaká dívka vběhla rychlostí větru do přijímacího pokoje. Zarazila se však, když uviděla Emílii s paní Serisejovou zabrané do hovoru. Paní domů zvedla překvapeně hlavu a usmála se na nově příchozí. Emílie, představuji vám svou dceru Konstancii, říká. Nezvaná návštěvnice k ním přichází a svýma velkýma modrýma očima si prohlíží Emílii. Nezaměnitelně se podobá své matce. Oblečená je podle poslední módy do dlouhého modrého pláště lemovaného kožešinou, spod kterého jsou vidět šaty ve stejném tónu. Na světlých vlasech jí sedí překvapivě malý plstěný klobouček přichycený širokou saténovou stuhou. Konstancie podává Emílii ruku v rukavici a s úsměvem jí zdraví. Pak se obrací s prosbou na svou matku. Maminko, dovolíte mi, abych si zašla do velkého bazaru. Chtěla bych se tam podívat a něco koupit. Paní Serisejová se dívá na obě dívky, které stojí proti sobě. Jsou stejného věku. Emílie, už jste byla ve velkém bazaru? Ptá se. Moje dcera se do něj úplně zamilovala. Ne, ještě jsem tam nikdy nebyla. Říkala jsem si, že bych se tam zašla podívat, ale umřel mi tatínek, pokračuje v myšlenkách Emílie. Otevření velkého bazaru, událost, kterou tak jako mnoho obyvatel Lyonu očekávala s netrpělivostí, se pro ní stala zdrojem starostí. Přesto však se zájmem sledovala každou etapu budování prvního obchodního domu ve městě. Co byste tomu řekla, kdybyste se tam šla podívat spolu s Konstancií, navrhuje paní Serisejová. Ernestina vás doprovodí a budete si tak moci všechno prohlédnout. Aspoň zabráníte mé marnotratné dceři, aby neudělala nějakou hloupost, dodává šibalsky. Konstancie se trochu nazlobeně ušklibuje, ale oči se jí smějí. Emílie cítí opravdové souznění mezi matkou a dcerou. Tak trochu jako to bylo mezi mnou a maminkou, říká si. Emílie váhá. Vlastně, proč ne? Rozhovorem s paní Serisejovou se jí ulevilo. Je jisté, že smutek se jen tak nevytratil, zůstává stále schoulený ve stínu a připravený vrhnout se na ní při nejmenší zmínce o minulosti, ale jako by se trochu sklidnil. Emílie má pocit, že se jí chce trochu žít jako dřív. Dobře, odpoví, pokud to ovšem nebude vaší dceři vadit. Zbožňuji to místo, říká Konstancie. Je to tak nové. Všechno vám s radostí ukážu. Netrvá to dlouho a obě dívky si začínají rozumět. Konstancie je veselá, inteligentní, s nádechem šibalství. Má ráda módu se všemi marnotratnostmi, ale dokáže najednou zvážnit, když se řeč stočí na životní podmínky textilních dělníků, kterých je v Lyonu mnoho. Hodně čte a hraje na příčnou flétnu. Při příjezdu do velkého bazaru se Emílie s Konstancí dokonale zpřátelili a pošťuchují se, jako by se znali celá léta. Podívejte se na ten výklad plný krajky, vykřikla Konstancie a vyskočila z kočáru. Zboží je vystaveno venku pod přístřešky kolem obchodu. Konstancie se zmocnila kousku krajky a ukazuje ho své nové přítelkyni. Emílie se neodvažuje příliš zboží dotknout, bojí se, že se najednou objeví prodavačka, vytrhne jí věc z ruky a ještě jí pořádně vynadá. Vemte si to, naléhá Konstancie, nikdo vám nic neřekne. Slyšela jsem, že prodavačky nesmějí obtěžovat zákazníky. Jsou zde pouze, aby nám poradili, když se jich zeptáme, a aby připravovali zboží. Není to nádherné? Všichni návštěvníci velkého bazaru vypadají, že se nakazili stejným nadšením jako Konstancie. Užívají si nezvyklé volnosti a procházejí se mezi pulty, berou do ruky různé druhy zboží a zase je pokládají zpátky a nakonec odcházejí, aniž by něco koupili. Velký bazar se sotva po měsíci od svého otevření stal pro obyvatele Lyonu ne obchodem, ale novým vycházkovým místem. Nakupuje se zde, ale hlavně se tu lidé pod dohledem neustále se usmívajících prodavaček rozhlížejí, vykládají, komentují.
Ženy sem přicházejí, aby ukázali své nové toalety. Muži rozprávějí o nejnovějších vymoženostech a předstírají nezájem o vystavené zboží. A přitom by tu také mohli nalézt, co potřebují. Jsou jim věnována celá oddělení s kravatami, cylindry, vycházkovými holemi, dýmkami. Mají tu široký výběr. Pojďte se podívat. Konstancie vtáhla Emílii dovnitř budovy. Je to tu obrovské. Emílie nikdy v životě neviděla takové množství vystaveného zboží. Těžké lampy zavěšené u stropu osvětlují prodejní prostor. Elektrické osvětlení je velkou chloubou majitelů budovy. Potřebují nějaké stuhy, vysvětluje Konstancie. Slíbila jsem je sestřenici. Sestřenici? Heleně z Mulen. Bydlí ve Valence a stěžuje si, že nemá dost velký výběr stuh na klobouky. Vídáte ji často? Bohužel ne, ale píšeme si. Pečlivě si schovávám všechny její dopisy. Později se budeme určitě bavit tím, že si je budeme znovu pročítat. Emílie vybíhá spolu s Konstancí do prvního poschodí, kde se nachází oddělení galantérie. Konstancie dlouho vybírá asi 10 různých stuh. Jedna z nich způsobí, že se Emílie ponoří do svých myšlenek. Je z modrého sametu jako ta, kterou jsou svázány Charlottiny dopisy.

0: Slyšeli jste čtení na pokračování z knihy autorky Sophie de Milheim s názvem Podepsána Charlotte. Dnešní čtvrtou část vám četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Knihu vydalo nakladatelství Paulinky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Milí posluchači, je 11 hodin 30 minut pátek 21. srpna a vy posloucháte Proglas. Ze studia vás zdraví a příjemné dopoledne přeje Tamara Suchánková. Dnes máme významný den České republiky, den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. V den prvního výročí invaze před 58 lety bylo při potlačování protestů v Praze a Brně zastřeleno několik mladých lidí. Katolická církev si připomíná památku reformního papeže svatého Pia X. Od jeho skonu včera uplynulo 112 let. Tento den roku 1567 se narodil učitel církve svatý František Saleský, francouzský biskup, spoluzakladatel ženského řádu navštívení Panny Marie, patron novinářů a spisovatelů a Evropské konference křesťanských rádií. Na věčnosti je od roku 1622. Svátek neslaví Johany, jméno z hebrejského Jan znamená Bohem daná, milostivý dar boží. Tak milé Johanky, které nás posloucháte, i ty, které ne, ať vám to vyřídí, tak my vám dnes z Proglasu přejeme opravdu všechno nejlepší a svátek si pěkně oslavte. Před námi je krátký proud hudby až do myšlenky na den a tak mi nezbývá, než vám popřát příjemný poslech a odstartovat Pavola Hamela a jeho písničku Hráč.

Poslední rozloučení s jezuitou paterem Richardem Čemusem se uskuteční v pondělí 31. srpna v pražském kostele svatého Ignáce při mši svaté o 10:30. Tělo zesnulého pak uloží na Olšanských hřbitovech, oznámila Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Kněz a učitel spirituality křesťanského východu, někdejší spirituál papežské koleje v Nepomučenu v Římě a bývalý vatikánský diplomat v Moskvě zemřel v motolské nemocnici 13. srpna ve věku 71 let. Když se roku 1954 v Praze narodil, jeho otec byl vězněm komunistického žaláře. Po okupaci ze srpna 1968 rodině hrozilo další pronásledování a tak se rozhodla pro německý exil. Z knih otce Čemuse zmiňme dvě. Modlitba Ježíšova, modlitba srdce a život není čas, ale setkání. Nová svědectví o Tomáši Špidlíkovi. S tím se Richard Čemus prvně seznámil jako středoškola na duchovní obnově při zasedání Křesťanské akademie v Brixenu v roce 1975. Probilten jezuité vzpomínal, že ho upoutalo Špidlíkovo vyprávění o jedné velké mističce, kterou znal osobně. Vzbudil tím hmatatelné napětí v sále, kdo asi byla ona žena. Napětí přešlo do úsměvu, když řečník řekl, že se jednalo o jeho vlastní matku. A proč ji nazval mističkou? Protože dokázala protchnout modlitbu celý svůj den a nepřerušit kontakt s Bohem ani při krmení slepic. Uskutečnila tak ideál svatého Ignáce – nacházet Boha ve všech věcech. Studium křesťanského východu pak Tomáši Špidlíkovi ukázalo, že to odpovídá modlitbě srdce jako neustálé připravenosti odpovědět na Boží hlas, kterým nás Stvořitel každodenně oslovuje. Prostá Hanačka měla tedy dar neustálé modlitby. Tolik od otce Richarda Čemuse z Tovaryšstva Ježíšova.

Blíží se poledne a to je čas poslechnout si myšlenku na den, kterou jsem pro vás velmi ráda k dnešnímu evangeliu připravila. Nese název Miluj. Když chtěl v dnešním evangeliu přivést znalece zákona Ježíše do úzkých, zeptal se: Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší přikázání. Druhé je podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíšova odpověď na otázku je překvapivě jednoduchá. Jeho odpověď je určena každému z nás. Miluj. Jediné slovo, které dokáže dát směr celému životu. Miluj. Miluj Boha ne proto, že to přikazuje zákon, ale protože On první miloval tebe. Dříve, než jsme se narodili, než jsme se dnes probudili, byl Bůh s každým z nás. Dříve, než si vyslovil modlitbu, znal tvé myšlenky. Dříve, než ses dopustil svých chyb, věděl to. A přesto tě nepřestal milovat. Milovat Boha celým srdcem, celou duší a celou myslí znamená dát mu první místo ve svém životě. Nejde jen o chvíle modlitby nebo být na bohoslužbě, jdu v neděli, mám splněno. Je to vztah každodenního rozhodnutí, svěřovat mu své radosti i starosti, hledat jeho vůli a důvěřovat mu hlavně tehdy, když nerozumím tomu, co se kolem mě děje. A právě z této boží lásky vyrůstá všechno ostatní. Miluj bližního svého. Možná ne zrovna toho, kterého si vybíráš, ale možná právě toho, který tě zraňuje, unavuje nebo kterému nerozumíš. Láska totiž nemusí vůbec začínat sympatiemi. Láska začíná pohledem, který v druhém člověku vidí boží obraz. Kolikrát míjíme lidi, aniž bychom je opravdu viděli. Kolikrát jsme spolu, ale nejsme si na blízku. Kolikrát mluvíme o jedné věci a přitom každý o něčem jiném. A přece možná právě dnes čeká někdo na jediné laskavé slovo, na trpělivé naslouchání nebo na odpuštění. Ježíš nespojuje lásku k Bohu a k člověku náhodou. Jedno bez druhého nemůže dlouho existovat. Opravdová láska k Bohu se vždy pozná podle toho, jak jednáte s lidmi kolem sebe. Nestačí krásná slova o víře, pokud chybí trpělivost, odpuštění, ochota naslouchat nebo podat pomocnou ruku. Vždyť Bůh se často skrývá právě v člověku, kterého potkáváme. Zajímavé je i to, že Ježíš dodává jako sám sebe. A tady pozor. Nepleťme si pojmy jako pokora, skromnost, ješitností a samolibostí. Křesťanská láska neznamená povýšenost ani pohrdání sebou samým. Jsme boží děti, stvořené z lásky, a proto máme přijmout i sami sebe s pokorou a vděčností. Jen člověk, který ví a cítí, že je Bohem milovaný, dokáže tuto lásku rozdávat. Možná dnes není potřeba udělat nic velkého, možná jen stačí na chvíli stišit své srdce, poděkovat Bohu za jeho blízkost, odpustit tomu, koho stále nosíme ve svém srdci jako břemeno. Najít čas pro člověka, který na naši pozornost už dlouho čeká. Láska nezačíná velkými skutky. Začíná tam, kde Bohu dovolíme, aby proměnil naše srdce. A možná právě to je největší zázrak dnešního evangelia. Ježíš nám ukazuje cestu ke svobodě, protože člověk, který miluje Boha a učí se milovat druhé, nachází pokoj. Pane Ježíši, nauč nás milovat, jak miluješ ty. Ať se každý náš den stává odpovědí na tvou lásku. Amen.

0: Milí posluchači, přejeme dobré poledne. Dnes je smutné výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Čili v modlitbě myslíme zejména na všechny, po jejíž zemi zatoužil někdo jiný. A také myslíme na obce Boršice, u Buchlovic, Tupesy a Buchlovice, kterými procházejí poutníci ze svatého kopečku na Velehrad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu Páně za to, abychom my křesťané v Evropě byli solí země a světlem světu.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Svatý Václave a svatý Pie desátý,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Krásné páteční poledne a příjemný poslech hudební siesty. Dnes máme před sebou hodinu plnou barev, hravosti a mistrovské práce se smyčcovými i dechovými nástroji. Náš hudební výlet zahájíme v domácích luzích a hájích, ale s velmi netradiční inspirací. Skladatel a muzikolog Lukáš Hurník spojil ve svém díle dva zdánlivě neslučitelné světy. Klasickou orchestrální formu a nespoutanou energii rockového vizionáře Franka Zappy. Poslechněme si jeho variace na téma Franka Zappy pro dva saxofony a orchestr v podání Jihočeské filharmonie, kterou bude dirigovat Marek Prášil. Sóla na saxofon zahraje David Marischler a Pavel Fiedler. Příjemný poslech.

Slyšeli jsme variace na téma Franka Zappy pro dva saxofony a orchestr v podání Jihočeské filharmonie, kterou dirigoval Marek Prášil. Sola na saxofony hráli David Marischler a Pavel Fiedler. Skladba Lukáše Horníka nás osvěžila svým moderním a dravým zvukem. U české tvorby zůstaneme i v následujících minutách, tentokrát se však ponoříme do hlubších tónů. Zdeněk Lukáš patřil k nejplodnějším a nejhranějším českým autorům druhé poloviny 20. století. Jeho rukopis je okamžitě rozpoznatelný díky silné vazbě na folklor, strhující rytmy a neobyčejný cit pro zborový a instrumentální zvuk. Pro dnešní poledne jsme vybrali skladbu Kanty pro smyčcový orchestr, který uslyšíme v podání Sukova komorního orchestru.

Slyšeli jsme kanty pro smyčcový orchestr Lukáše Horníka v podání Sukova komorního orchestru. V závěru naší dnešní hudební siesty se přesuneme do Velké Británie. Čeká nás dílo jednoho z nejvýznamnějších britských skladatelů 20. století, Benjamina Britna. Vrátíme se do doby jeho raného mládí. Britten totiž svou slavnou Simple Symphony, tedy jednoduchou symfonii s opusem číslo 4, složil s využitím témat, která si zapisoval jako zázračné dítě mezi svým 9. a 12. rokem. Výsledkem je neobyčejně svěží, vtipné a jiskřivé dílo pro smyčcový orchestr, které v sobě kloubí dětskou bezstarostnost s kompoziční genialitou. V tuto chvíli ji uslyšíme v podání orchestru z Minnesoty, kterou diriguje Neville Marriner.

0: Slyšeli jsme Simple Symphony Benjamina Britna v podání orchestru z Minnesoty, kterou dirigoval Neville Mariner. V tuto chvíli dnešní hudební siesta končí, no a my už můžeme se připravit na zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministryně Schillerová připomněla civilní ztráty sovětské okupace. Její projev doprovázel pískot. Vrtulníky Venom a Viper by mohly znovu vzlétnout příští týden. Kvůli nehodě jsou mimo provoz asi měsíc. Francie a další země odsoudily plán na výstavbu dalších židovských osad na západním břehu. Klidný pátek u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z Hnutí ANO na pietě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
4: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
3: Projevy některých politiků doprovodil na pietě pískot a skandování nesouhlasných hesel. Před budovou rozhlasu se dnes sešly desítky lidí s transparenty na podporu zachování médií veřejné služby. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být znovu v provozu příští týden, řekl to plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Vrtulníky jsou mimo provoz asi měsíc, a to kvůli pádu jednoho z nich v Náměšti nad Oslavou na Třebícku. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni, pokračuje Kudin.
5: Těch opatření, které jsme museli zavést nebo přijmout, je celá škála, takže samozřejmě kolegové jak na náměstské základně, tak v Polsku musí postupně jednotlivé body splnit. Kontrola techniky, zopakování některých postupů pro létající technický personál.
3: Vrtulníky, které jsou na misi v zahraničí, by mohly vzlétnout pravděpodobně už na začátku týdne. V Česku by podle Kudina měly znovu létat o pár dní později.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
6: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a další zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
7: Jestli se zrádí a ozbytále, nechám vypnout vysílače.
8: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Na Plusu pro vás máme 4,5 minuty po 13. hodině taky čerstvou dopravu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 hlásíte kolonu. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu pojedete osobním autem teď asi 50 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru se popojíždí 15 minut k dálnici D1. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lány na 24. kilometru leží kusy pneumatiky, tak opatrně. D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete krokem do omezení u letiště, je to tam asi na čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu jsou tradiční kolony v obou směrech. Před Ořechem delší je fronta směrem z letiště, zpomalíte u sjezdu na Plzeň, je to na 15 minut. Na D5 před Prahou se teď brzdí na 3. kilometru. Dobře dojeďte. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jen ojedinělé déšť anebo přehánky. I zítra ojedinělé bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty zítra 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů, na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Páteční plus.
9: Dobrý den. Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dozněla písnička Planeta Pluto Davida Herziga a já vás zdravím krátce po 13. hodině z brněnského studia Radia Proglas. Začíná odpolední proud hudby se spoustou informací až do 14. hodiny, kdy vás pozvu k poslechu hudebního kompasu, ve kterém vám dnes představíme zpěvačku ze západoafrického Mali Madambu. No a do té chvíle vás čeká spousta písniček a informací.

0: tak to chce Bůh, i když nechce to my. Vždyť láska je nejvíc, láska je...
1: To byl Jan Nedvěd a píseň Kamarád z Ruska. No a my už se pojďme podívat na první zprávu. 7 týdnů, které zbývají do začátku frankfurtského knižního veletrhu, zpestří v Německu 10 českých výstav. Jedna z nich se právě otevírá a představuje dějiny československého samizdatu.

Tak, malá technická chybička. Informace v tomto záznamu, který jsme měli připravený, snad se nám podaří ho otevřít, informoval zpravodaj ČTK v Německu Jaromír Mrhal. Na veletrh do Frankfurtu Česko na počátku října přiveze 75 autorů a autorek, více než 120 německých překladů českých knih a 40 nakladatelství. Prezentovat se bude pod heslem Země na pobřeží, které odkazuje na zimní pohádku od Williama Shakespearea. Anglický dramatik v ní Bohemii, tedy Čechy, umístil na mořské pobřeží.

0: V Dobré Vodě u Českých Budějovic vrcholí pětidenní kurz pro amatérské kostelní varháníky. Účastníci se pod vedením lektora Martina Kubáta věnují nejen technice hry, ale také liturgické praxi. Co je hlavní náplní setkání, přibližuje sám varháník Martin Kubát.
1: Věnujeme se na kurzech především varhaní improvizaci, protože ta patří asi k největším oříškům pro amatérského varhaníka, ale dotkneme se také třeba liturgie nebo liturgiky, dotkneme se toho, jak spolupracovat s knězem nebo jakým způsobem nejlépe nacvičovat nové písně, tak aby to přineslo užitek a nečinilo potíže ve farnosti. Ale improvizace a doprovod písní zůstává takovým hlavním tématem a varhaníci mají dost času si to vyzkoušet a dostávají praktické rady, jak k tomu nejlépe přistoupit a jak efektivně cvičit.
0: Kurzy se konají každoročně a zájem o ně bývá stabilní. Kubát doplňuje podrobnosti o atmosféře i skladby účastníků.
1: Je to takový mix, každý rok dělám vlastně dva kurzy. Jeden jsme měli ještě v Poličce a v Poličce bylo 12 účastníků, na Dobré Vodě jich máme 5. Myslím si, že optimum je okolo 10, že 12 už je spíš víc a 5 je spíš méně, ale v průměru to je tak akorát. No a část se vrací každoročně, třeba i 10 let za sebou, a část vždycky je nová. Utváří se tím taková zajímavá komunita, kdy takové to jádro se zná několik let a do toho se tak jakoby přimíchá nebo přidá někdo nový a další. Je to pro všechny strany velmi obohacující.
0: Výuka se přizpůsobuje úrovni jednotlivých hráčů. Zatímco začátečníci pracují na základních akordických spojích, pokročilejší rozvíjejí plynulou improvizaci a vystavění hudební myšlenky. Tak uzavírá Martin Kubát.
1: Je to individuální a záleží to na jejich zběhlosti ve hře i na znalosti hudební teorie. Jednodušeně řečeno, čím více křížků a béček má skladba, tím je pro amatéra obtížnější. Trochu bych to přirovnal k nácviku nebo k učení se cizí řeči, protože začátečník se učí vůbec používat slova, učí se poznávat gramatiku a ten pokročilejší se učí už, jak třeba ty věty optimálně formulovat, jaká slova nejlépe volit, aby to sdělení dávalo smysl takový, který on má před očima. Je to něco podobného, takže začátečník pracuje s jednotlivými akordy a učí se, jak je třeba spojovat nebo jak vůbec vystavět základní hudební myšlenku, a ta myšlenka je třeba velice krátká, třeba 2 až 4 takty, když to ten pokročilý dovede hrát třeba 1-2 minuty v kuse a nedělá mu to větší problém. Jenom se snažíme o to, aby ta hudba dávala konkrétní smysl.
0: Vysvětlil pořadatel a lektor kurzů pro amatérské kostelní varhaníky Martin Kubát.

0: Ze tří směrů a ze tří států přijdou zítra v sobotu 22. srpna pěší poutníci na trojmezí Česka, Slovenska a Polska u Hrčavy na Jablunkovsku. Společně tam už po 16. prožijí mši svatou a následní kulturní program.
1: Letošní pouť tří národů na trojmezí bude skutečně mimořádná. Naši sousedé z polské bělsko-živěcké diecéze totiž vyhlásí blízký kostel Panny Marie Frýdecké poutní svatyní. Stane se to při slavnostní bohoslužbě na horské louce od 10 hodin. Česka, Polska i Slovenska budou věřící putovat spolu se svými biskupy pěšky. V případě české strany ten průvod začne v 9 hodin z kostela svatých Cyrila a Metoděje na Hrčavě.
0: Upřesnil tiskový mluvčí biskupství Ostravsko-Opavského Ondřej Elbel.

0: Další den úcty ke svatému Šarbelovi bude zítra v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Jak pro Glasu sdělil farář Jan Vojnar, začne adorací v 15.30.
1: Následovat bude katechezem Alexandra Richarda Baňky na téma tajemství života svatého Šarbela. Katechéze bude překladem do češtiny. 17.30 mše svatá s nedělní platností a po mši svaté zdívání ostatků svatého Šarbela, ostatních libanonských svatých, pomazaní olejem svatého Šarbela. Po celou dobu bude možno slavit svátost smíření a k dispozici také bude služba naslouchání.
0: Podrobnější informace o dni úcty ke svatému Šarbelovi jsou na webových stránkách farností Dobratice a Český Těšín.

0: Diecézní centrum mládeže v Litoměřicích pořádá příští týden 26. ročník diecézní pouti mládeže. Letos se vydá ze Sobotky do Jablonného v Podještědí.
1: Pouť bude zahájena v pondělí 24. srpna v 18 hodin mší svatou v kostele svaté Maří Magdalény v Sobotce. Odtud se mladí poutníci v úterý vydají do Mnichova Hradiště. Ve středu je čeká cesta do Českého Dubu a ve čtvrtek navštíví Ralsko. V pátek bude jejich cílem Jablonné v Podještědí, kde se v sobotu 29. srpna v 10 hodin zúčastní mše svaté s arcibiskupem Stanislavem Přibylem při příležitosti diecézní pouti rodin. Podrobnější informace najdete na stránkách Litoměřického centra mládeže. Pro Radio Proglas Olga Valentová.

0: Festival s názvem Sochovy národopisné slavnosti se uskuteční zítra v sobotu v Velhodce pod Ondřejníkem v Beskydech. Program začíná ve 14 hodin v areálu mateřské školy.
1: Postupně se až do večera v 5 pořadech představí dětské soubory, dospělé soubory a cymbálové muziky nejenom z blízkého okolí, ale také z dalších regionů. Určitě si na své přijdou také milovníci domácí kuchyně, protože pro ně bude také nachystáno mnoho specialit. A zároveň bych také posluchače chtěla pozvat na mši svatou, která proběhne v neděli a bude obětována za Vincence Sochu, na jehož počest jsou slavnostní pořádány. Ještě jednou srdečně všechny posluchače zveme k nám do Lhotky tuto sobotu 22. srpna.
0: Upřesnila produkční festivalu Markéta Velká. Zbývá už jen dodat, že nedělní mše svatá začíná v 9 hodin v místní kapli.

0: Ve Vsetíně pokračuje multižánrový křesťanský festival United, který každoročně propojuje hudbu, přednášky, semináře i společné modlitby. Mezi tisíci návštěvníky z celé republiky jsou nejen mladí lidé, ale často také celé rodiny. Jednou z nich je i paní Kateřina z České Třebové, která na festival přijela poprvé jako doprovod svého syna. Jak na ní atmosféra ekumenického setkání zapůsobila, popsala naší redaktorce Janě Rampouskové.
1: Jsem nadšená. Je tu spoustu mladých lidí. Je to něco, co jsem vlastně nečekala a jsem vděčná a žehnám všem, kteří vlastně tady tu akci nějak zorganizovali, kteří tohleto všechno pro ty mladé lidi tady vytvořili a nevím, s manželem to plně podporujeme. Máme obdiv vůči všem církvím, které byly vlastně nějak, které tohleto dali dohromady, které se sjednotili a tady to zorganizovali. Klobouk dolů.
0: Kromě koncertů nabízí třídenní program také workshopy nebo duchovní promluvy. Festival United vyvrcholí v sobotu večer.

V Kyjově vznikla pravděpodobně první vitráž na světě s vyobrazením svatého Karla Akutise. Při nedělní poutní mši v kostele Danebevzetí Panny Marie ji požehnal emeritní arcibiskup Jan Graubner. Podle tvůrců se ve světě nepodařilo najít žádnou jinou vitráž loni svatořečeného božího ajťáka. Kyjovská připomíná i spojení italského gymnazisty ze 0. v říjnu 2006 s městem svatého Františka Assisi, kde uchovávají jeho ostatky. Součástí oslav 900. výročí první písemné zmínky o Kyjově je i nová rozeta s vitráží Ducha Svatého.

0: Dnes začínají středomořské hry v jihoitalském Tarantu za účastí sportovců z 25 zemí, tří světadílů. Papež Lev XIV. Jim při nedělní veřejné modlitbě popřál, aby se tato událost stala prorockým gestem pokoje a míru pro Středomoří a celý svět.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: drazí bratři a sestry,
1: znovu apeluji, aby přestalo opakované násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Palestině a naléhavě žádám mezinárodní společenství, aby se zasadilo o to, že bude řešení dvou států pro trvalý a spravedlivý mír. Tento týden začnou hry z oblasti Středozemního moře, které budou v Tarantu. Budou zapojeny různé země, Asie, Afriky a také Evropy. Tyto státy patří do oblasti Středozemního moře. Přeji si, aby tato sportovní událost bylo proroctvím bratrství pokoje mezi národy této oblasti a celého světa.
0: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé pater Petr Smolek.

I krátce po 14. hodině já vás ze studia Proglas zdravím a v tuto chvíli bych vás velmi ráda chtěla pozvat k poslechu hudebního kompasu, který pro nás jako vždy připravuje Milan Tesař. Dnes nám bude zpívat Madamba, zpěvačka ze západu afrického Mali. Její album Tambalo Kura bylo minulý měsíc na prvním místě žebříčku World Music Charts Europe, který sestavují evropští rozhlasoví publicisté. Na úvod si poslechneme skladbu Denkády.

Pod album Tabula Oscura je sice podepsaná zpěvačka Madamba, ale po jejím boku zde účinkují další členové její rodiny. Její syn Gimba Kouyaté hraje na kytaru, synovec zvaný Badje Djeli na strunný nástroj Djeli Ngoni a její dcery a vnučky zpívají doprovodné vokály. Hudební paletu rozšiřují také hosté, houslista Clément Jeanniné, hráč na balafon Bakary Jara a perkusionista Sebastián Quezada. Výraznou barvu přidává také akordeon Antoana Girarda. Samotná Madamba se narodila v roce 1965 a je představitelkou významné rodiny griotů, tradičních vypravěčů a zpěváků, kteří po generace uchovávali a předávali ústní tradici, historii, rodokmeny, příběhy a kulturní paměť svých komunit. Jejím otcem byl Djeli Baba Sisoko, někdejší náčelník griotů v oblasti Bamaka a její tetou je slavná zpěvačka Fanta Damba. Madamba se v roce 1983 usadila ve Francii. Na svém novém albu Tabula Oscura přináší dávné příběhy, morální poselství a rodinnou hudební tradici. To vše v citlivých akustických úpravách. Výsledný zvuk dotvářel zvukový mistr Jean Lamotte, známý mimo jiné spoluprací se slavným africkým zpěvákem Selifem Keitou. Poslechneme si ještě písně Katakale a Nantan.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem.

Zpívala nám Madamba z Mali. V pondělí ráno vás v hudebním kompasu budeme zvát na festival Mohelnický Folkfest a v pondělí odpoledne si představíme brazilského zpěváka Markuse Jobima.

dívka se psem. Odkládá šaty bez obojek, kráská zvířata.

Jablavci pomalu budou už uprostřed. Stále se neobrací, má rybník v bouři.

mrtvé hladiny vzlétají ptáci. Dáme si závod, plav, co ti síly stačí. Ona už dosáhne bez ještě nerozpacích.

už po ní kráčí. Dívám se na ně, jsou dávno v cíli. Vítr už sílí a nikdo tu není. V té záři bleskou

a vzadu nad lesem je duhem.

a vzadu nad lesem je duha.

Je 21. srpna, 14:30, ze studia Radia Proglas vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Před námi máme půlhodinový proud hudby, ve kterém bych vás ráda pozvala k dalším pořadům Radia Proglas. No a taky vám pouštěla pěkné písničky, které pro nás připravuje, jako vždy, Milan Tesař. Takže já vám přeji krásné odpoledne. Doufám, že nás posloucháte, ať už někde na cestě v autě, nebo třeba doma při nějakých pracích, tak ať vám jde cesta i ty práce pěkně od ruky.

Jak jsem slíbila, chtěla bych vás pozvat na pořady, které máme pro vás ještě dnes na Proglasu připravené. Viktor Kalabis patří k nejvýznamnějším českým hudebním skladatelům druhé poloviny 20. století. Ve 4 hodiny odpoledne si v Oktávě připomeneme rozhovor z roku 2023, natočený k stému výročí jeho narození. Hostem pořadu je muzikolog Aleš Březina, který je předsedou správní rady nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové. V rozhovoru se Štěpánem Grafem seznámí posluchače s životem a dílem tohoto pozoruhodného skladatele. Nejen o Libanonu a maronické církvi pohovoří v pořadu před kostelem v 17 hodin 10 minut pater Jan Vojnar a jáhen Pavel Ramík. V pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut bude Janis Moras hovořit s písničkářem a básníkem Jakubem Čermákem o jeho novém albu Společný jmenovatel. Autor na něm ve 13 písních zkoumá témata lásky, naděje a zranitelnosti dnešního člověka. Jakub Čermák i na tomto albu propojuje osobní zkušenosti s univerzálními emocemi. Co tu máme dál? V cyklu Dotýkání světla ve 20 hodin 15 minut si připomeneme rozhovor s Martinem Richardem Mackem, převorem konventu hospitalského řádu svatého Jana z Boha, milosrdných bratří v Brně. No a na stole je téma, bude mít dnes velmi zajímavé. Od 10:30 večer se budeme ve čtvrtém dílu miniserie o finanční gramotnosti věnovat investicím do nemovitosti. No tak, kdo by to nepotřeboval? Pořad na stole je téma připravil Jan Hanák a debatuje v něm s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a Jaroslavem Vojtěchem, který se v Proglasu stará o finanční zdroje.

a několik raněných. Málo čtou a válku vedou, nesnídají jako mraky stejní, kamenky házejí do hejen, sami tolik vrabčí.

Hlásíme správný čas. Nebylo mrtvých a není raněných. Nebylo mrtvých a není raněných.

0: Emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle včera při děkovné bohoslužbě v katedrále na Petrově oslavil 80. narozeniny a zároveň si připomněl 50 let kněžství. V čele diecéze stanul záhy po pádu komunismu. Jmenování od papeže Jana Pavla II. Jej zastihlo v únoru 1990. V roce 1993 byl u zrodu Proglasu. Jeho podpora měla pro vznik a rozvoj díla zásadní význam, konstatuje zakladatel a ředitel rádia pater Martin Holík.
1: On byl podstatný, nepřekročitelný, neobejítelný, protože jsem byl já knězem brněnské diecéze a měl jsem plán, teď už ne jako kněz, ale jako inženýr, zřídit rádio v rukách křesťanů, čili s ním se jednalo kde, kdy, jak, za co, tak byl přirozeným partnerem. Potom byli světští partneři, ale z té duchovní stránky nebo trochu i organizační byl to on.
0: V čem konkrétně byla Cikrleho podpora v počátcích radia podle Martina Holíka tak důležitá?
1: Myslím v takovém tom přenášení té chuti to dělat, protože přicházeli za panem biskupem, když jsem já odešel, lidé, kteří říkají, ten Holík je šílenec, nerozumí tomu, to nedostižně drahé, nedá se to dělat, nikdo to nemohl studovat v komunistické éře, to fantasmagorie a my to uděláme když tak sami, ale po velkém rozmyslu. A když on potom to přenesl třeba na biskupskou konferenci, tak řekl, mám tam člověka, který by to možná mohl umět, a tak se potom třeba všichni biskupové domluvili a to bylo právě na popud biskupa Vojtěcha, že nám podepsali žádost pro arcibiskupství vídeňské nebo pro úřad pro pomoc východní a střední Evropě při biskupské konferenci Spojených států amerických. Takže potom, když oni viděli ty podpisy biskupa Vojtěcha, to bylo zejména pro tu vídeňskou, že jako sousední diecézi, a nebo z té americké, což bylo pro všechny, no tak to mělo své jméno, čili my jsme potom konali tím, že on nám dal tu záštitu.
0: Vojtěch Cikrle se stal nejdéle sloužícím biskupem brněnské diecéze v její historii. Vést diecézi tak dlouhé roky znamenalo pro Vojtěcha Cikrleho i velkou zodpovědnost. A její prezentaci podporuje Martin Holík.
1: On byl prvním biskupem po tak dlouhé době u nás, zejména kdy byla neobsazená diecéze, takže ani my sami jsme nemohli vědět, jak by se ten biskup měl chovat v nově nabité svobodě. Čili tam bylo vlastně všechno naraz, ať to bylo výchova a svěcení nových kněží, ať to byla návštěva farností, ať to bylo finanční zabezpečení, ať to byly pohovory, rozhovory s municipalitami a se všemi možnými subjekty. A já to teda mohu konstatovat jenom z hlediska toho, že my jsme měli také komisi pro sdělovací prostředky při naší diecézi a tam jsem tedy patřil nějakých 15-16 let, než byla potom zrušena. Pak jsem patřil ještě do té ČBK, to bylo jako celostátní, ta teďka taky nefunguje, ale tenkrát fungovala účinně. Takže pro mě biskup Vojtěch je takovým etalonem toho, jak by to člověk měl uchopit. Jo? U některých věcí by se řeklo, že třeba byl hodně váhavý, protože také bylo spousta skrytých věcí a skrytých úmyslů a dneska řekl bych, že v rámci té porevoluční, posametové situaci byl jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší.
0: Tolik na adresu čerstvě 80-letého emeritního biskupa brněnského Vojtěcha Cikrleho, ředitel Proglasu pater Martin Holík.

0: Sen života.
1: A my už teď přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Páteční odpolední Plus, od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Tady jsou naše témata.
3: Český rozhlas Plus.
2: Francouzské úrokové sazby na obsluhu státního dluhu jsou nejvyšší za posledních 18 let. Francie si půjčuje za horší podmínky než třeba Řecko či Itálie. Co zemi hrozí a ovlivňuje to debatu před prezidentskými volbami příští rok? Desítky různých akcí a happeningů dnes připomínají 58. výročí srpnové invaze do tehdejšího Československa. Ve Všetatech dávají tanky na plovárně. Pozveme vás tam. Probereme také případ běloruské novinářky, která léta působila v Česku a soud rozhodl o tom, že pracovala pro ruské vlivové hráče. A spojíme se s autorem knihy Lišky pod Big Benem, s Jaromírem Markem, někdejším zpravodajem v Británii, který své knihy načetl pro Plusovou radioknihu a dnes uslyšíte první díl. Teď ovšem uslyšíte Ondřeje Látala a zprávy.
4: A přeju dobrý den. O post senátora se letos uchází 154 kandidátů. Je to zhruba o 80 míň než při volbách před 6 lety. Česká tisková kancelář to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jenom 2. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 15 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smolie může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
5: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
6: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala 2 zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemyšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Český rozhlas.
4: Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze do Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
7: Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
8: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nedostatek krmiva kvůli suchu nutí některé zemědělce prodávat část dobytka. Agropodnik Košetice s 2700 kusy skotu má letos jen polovinu potřebného krmení a chce proto prodat 600 býků. Problémy mají podle zemědělského svazu i další chovy. Situaci zhoršuje taky nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. V bývalých městských lázních v Chomutově má od roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun, doplňuje primátor města Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
0: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
4: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Přidáme další dopravní informace v odpoledním plusu. Hezký pátek. Na D5 z Prahy do Rozvadova zpozorněte za sjezdem na Rokycany. Na 64. a 0,5 kilometru stojí auto s defektem, částečně zasahuje do stoupacího pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 pojedete různě pomalu do zúžení na kilometr 196. Doba jízdy se pohybuje kolem 50 minut pro osobní auta. Na D35 i na silnici 35 směrem z Hradce Králové jsou fronty za Vysokým Mýtem a před koncem dálnice vždy na 15 minut. Před Litomyšlí stojí pak další kolona na minimálně 20 minut. A na silnici 37 na trase Trutnov-Jaroměř hlásí náš zpravodaj kolony. Je tam dopravní omezení. Dobře dojďte. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jen ojediněle déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Pane Ježišu, ďakujem Ti, že či je ráno, či je večer, Ty si stále ten istý. A že sa môžeme na Teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že Ty máš o nás záujem. A že stále čaká, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s Tebou, kamkoľvek pôjdeš.
1: V tuto chvíli vás zveme k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přinášíme živě z Kostela Božího milosrdenství ve Slavkově.

0: Chvála Kristu a Paně Marii. Ze svatyně Božího milosrdenství a svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme všechny posluchače Radia Proglas. V hodině Božího milosrdenství se chceme společně spojit před obrazem milosrdného Ježíše v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Povzbuzení slovy Pána Ježíše, který řekl sestře Faustině, skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit, bude-li to shodné s mou vůlí. Chceme děkovat Bohu za jeho milosrdenství a vyprošovat milosti pro nás a pro celý svět. Zvláštním způsobem se spojujeme se všemi, kteří trpí, hledají tvář milosrdného Otce a potřebují Boží milosrdenství. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest.
1: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuj ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
3: Na smír za hříchy naše i celého světa.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a našeho Pána Ježíše.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Bože, milosrdný Otče,
1: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás, utěšiteli Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo, a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje, věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých stání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
0: Svatí Cyrile a Metoději,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
1: oroduj za nás.
0: Svatá Faustino,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Bernarde,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Pije X,
1: oroduj za nás.
0: Panno Maria Královno,
1: oroduj za nás.
0: S Božím Synem Máti,
1: rač nám požehnání dáti.
0: Drazí přátelé a posluchači Radia Proglas, děkujeme vám za společnou modlitbu. Všechny vás po každé mši svaté ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení Božímu milosrdenství. Zároveň vás prosíme, abyste skrze své utrpení a modlitbu přijali úkol stát se svědky Božího milosrdenství všude tam, kde žijete. Těšíme se zase na slyšenou.

Milí posluchači, je 15 hodin 30 minut, pátek 21. srpna. Vy posloucháte Proglas a ze studia vás zdraví a velmi příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Proč velmi příjemné? Máme pátek, možná, že touto dobou už někteří končíte v zaměstnání, někteří možná už jste na cestě domů, posloucháte nás v autě, no a nebo už jste doma, máte ještě dovolenou, no to je úplně ta nejlepší verze. Před námi je poslední víkend nebo předposlední prázdnin a potom ještě poslední týden. Nevím, jak to máte vy, já už mám svůj plán daný. V neděli ještě odsloužím s vámi službu a pak budu babička, protože budu muset poslední týden se postarat dopoledne o mé vnučky, vzhledem k tomu, že snacha je učitelkou. Tak. Milí učitelé, už vám to zase začíná. Upřímně i mým původním povoláním je učitelka, takže já si vaší práce opravdu moc vážím a moc bych si přála, aby si té vaší práce opět začali vážit i lidé.

0: Amen.
1: Já už mám pro vás v tuto chvíli připravený živý rozhovor. Klášter Porta Celi v předklášteří u Tišnova je dějištěm letní školy s podtitulem Obnov můj dům. Pořádá ji iniciativa Františkova ekonomika. S koordinátorem její české pobočky Josefem Zvoníčkem jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne z Proglasu.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
1: Pane Zvoníčku, představte prosím na úvod vaše společenství. Co je to Františkova ekonomika a jak působí v Česku?
2: Františkova ekonomika je především společenství mladých lidí. My se vlastně snažíme a pomáháme mladým lidem objevovat, že naše víra a odpovědnost za svět patří k sobě a chceme je doprovázet při hledání konkrétních cest, jak se angažovat na základě své víry ve společnosti. To děláme konkrétně takovými dvěma hlavními způsoby. Jednak vytváříme různé projekty a akce, které otevírají důležité společenská témata, různě propojují lidi a inspirují k angažovanosti pro společné dobro. A druhá cesta je, že vlastně tvoříme společenství mladých lidí, kde se chceme navzájem inspirovat, podporovat a hledat cesty vlastně ke spravedlivějšímu světu. Tou naší nějakou vizí nebo touhou je, aby v církvi vyrůstala mladá generace lidí, kteří vnímají společenskou angažovanost vlastně jako přirozenou součást svého života z víry. Lidi, kteří nejsou jenom pozorovateli, ale na základě svého vztahu s Bohem dokáží rozpoznat, čemu je Bůh volá i co se týče jejich místa ve společnosti.
1: To je krásná myšlenka. A o co jde přímo v letní škole Františkovy ekonomiky?
2: Letní škola je vlastně takovou naší velice příjemnou akcí, kdy vlastně tady v klášteře Porta Celi, kde už jsme třetím rokem, se sejde, teď je nás tady 15, ale je to většinou mezi 15 až 25 lidmi a konkrétně tento ročník nás doprovází františkán Mike Lasky, který nás vlastně uvádí do života svatého Františka a jak může být jeho život a prvky jeho života inspirací pro nás, jak jednat ve svém osobním životě, ale i ve světě, ve společnosti na základě inspirace z jeho života. Františkán Mike Lasky je specifický v tom, on dělá i v Assisi prohlídky vlastně baziliky a on na základě i těch výjevů, které tam jsou a obrazů, které tam jsou, vlastně představuje ty příběhy Františka z Assisi a zavádí je do kontextu našich životů, naší společnosti, toho, co řešíme vztahu k bližním, vztahu k chudým, vztahu ke stvoření. Takže ta letní škola je hodně o inspiraci a tady v společném času, kdy tady máme i společné modlitby, mše, rozjímání nad písmem a nebudeme společně na zmrzlinu.
1: To i to k tomu patří. No, úplně se přiznám, že právě loni jsem byla na půti v Assisi a úplně mě mrzí, že jsem tak krásný výklad Michaela Leského neslyšela. No, v každém případě řekněte mi ještě, kolik účastníků v tomto roce, nebo vlastně vy jste říkala 15, a odkud dorazili? Odkud jsou účastníci letní školy Františkovy ekonomiky?
2: Tento rok je nás 15, jsme hlavně tady z Česka a Slovenska, z toho máme jednoho účastníka z Anglie, ale ono nás právě mělo být mnohem víc, což se pojí troška možná i k aktuální situaci, kdy tam mělo přijet 12 právě členů té mezinárodní iniciativy Františkova ekonomika ze Senegalu. Bohužel ale 11 z nich nedostalo vízum, takže nepřijel nakonec žádný z nich. Ale tady jde i krásně vidět vlastně to globální společenství, kdy oni se jako moc těšili, že přijedou, měli všechno zaplacené, ale bohužel tím, jak možná i ta situace, co se týče uprchlické krize teďka náročná, tak i vlastně dávání těch vízí, získat vízu do šengenského prostoru je v tomhle kdyby náročné, i když měli veškeré nějaké i z nunciatury doporučení. Takže bohužel je nás taková menší skupina, mělo nás být víc a i v takovým jako mezinárodním rozsahu.
1: To je vždycky smutné, že? Ale v každém případě, řekněte mi ještě mi tak napadá. Bavíme se o Františkovi, o svatém Františkovi, o Assisi. Odráží se to i nějak v programu fakt toho, že vlastně ten letošní rok je rokem svatého Františka?
2: Přiznám se, že vyloženě, že bychom měli jako specifický program, takhle vyloženě nemáme, ale i když samozřejmě ten jubilejní rok těch 800 let tady jako kdyby zaznívá v tom, že opravdu nás Mike Glasky, který nás provází touhle letní školou, vede k těm jeho životním událostem. Že to není, že bychom si jenom povídali o františkánské spiritualitě nebo tak nějak kdyby obecně, ale opravdu ten jeho odkaz je tady velice, velice živý skrze ty jeho vstupy i skrze vlastně ten doprovodný program, který tady máme a který se věnuje právě tomu jeho jednomu z těch zásadních okamžiků jeho života, kdy k němu promluvil Kristus z kříže v tom kostelíku svatého Damiana: Františku, jdi a obnov můj dům, který vidíš, jak se rozpadá. Takže takže v podstatě je to náš způsob, jak my oslavujeme i tady těch 800 let, ač to přímo není, že by to byla nějaká speciální událost tuhle letní školy, už jsem říkal, máme třetím rokem.
1: Teď mě úplně mrzí, že to není letní škola i pro starší a pokročilé, protože ta myšlenka je báječná vést tímto způsobem mladé lidi. Myslím si, že to je přesně právě to, co dnes v církvi chybí. A úplně mě mrzí, že tam nemohou naskočit i starší. Možná popřemýšlejte do příštího roku udělat takovou františkovou ekonomiku pro starší a pokročilé.
2: Dobře, tyto odhlasy se nám celkem často ozývají každý roční, že bych se jim takhle rád přihlásil.
1: Já věřím, že byste měli velký zájem.
2: I když tento rok vlastně jsme takhle využili vlastně starší generaci, kterou vůbec nechceme nějak, aby byla mimo františkovou ekonomiku, ale třeba jsme zahrnuli do možnosti přijet na sobotu nám prezentovat nějaké projekty nebo nějak nás inspirovat. Takže sem mají přijet nějací lidé, kteří například založili nějaké komunitní centrum, někdo i z spolku Člověk, Křesťan a práce. Zvali jsme, myslím, že i k sekulární františkáni, kteří nakonec nějak nemohli, ale určitě se vnímáme takhle, jako kdyby mezigeneračně, i když to naše zaměření je jako kdyby primárně na mladé lidi, ale určitě, jako kdyby františková ekonomika určitě není jenom o mladých lidech, ale mezigenerační.
1: Uzavírá Josef Zvoníček, český koordinátor františkovy ekonomiky. Do kláštera Portaceli děkujeme za rozhovor a přeji vám požehnané dny letní školy, vám i ostatním. Naslyšenou.
2: Moc krát děkuju, naslyšenou.

Lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení? Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

slunko zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi. A tak se díváme, když program skončí.

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

Člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti, z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zapít

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svoji mílku.

nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu chci potkat člověka, tisíce jich tu spí, mě

nerozumím lidem. Podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

0: Jste u nás jako doma. Proglas.
1: Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná.

0: hay nikdy.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

zemi vítězů, jsi článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech na všech těch kanálech.

zemi utkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji

jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouchnivělé lopatky větrných.

Bylo 16 hodin a než vás pozvu k poslechu oktávy ještě pána Grafeho, tak se s vámi už pro dnešek loučím. Mé místo za mikrofonem přebere Joška Javůrek, no a já se na vás budu těšit opět v neděli. Tak příjemný poslech.

0: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví opět po týdnu Štěpán Grafe. V roce 2023, který nám překotně běží ke svému konci, jsme si připomněli významné sté výročí narození českého hudebního skladatele Viktora Kalabise. V průběhu celého roku se konala celá řada zajímavých koncertů, na kterých zněla jeho hudba. Nesli symbolický podtitul Kalabis 100. O tom, že tento skladatel patří těm nejvýznamnějším autorům druhé poloviny 20. století, není pochyb. O jeho životě a tvorbě si dnes budeme povídat s předsedou správní rady nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, hudebním skladatelem a muzikologem Alešem Březinou, který je na dálku hostem dnešní Oktávy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dovolte mi na začátek takovou trošku osobní otázku. Jak jste se dostal vy k osobnosti Viktora Kalabise?
1: Setkali jsme se začátkem 90. let, když jsem působil v nadaci Paula Zachra v Bazileji. A pan doktor Kalabis byl tehdy předsedou správní rady nadace Bohuslava Martinů. A ty nadace existují dvě, jedna v Praze a jedna právě ve Švýcarsku v Bazileji. A Viktor se tehdy rozhodl, že když už ta železná opona není, že by ty dvě nadace se navzájem měly poznat. Domluvil se s tehdy ještě žijícím Paulem Zachrem, jinak legendou hudby 20. století, slavným dirigentem, u kterého Martinů žil a dožil, který si objednal od Martinů 6 skladeb a od spousty dalších skladatelů Bartoka Stravinského. Čili Viktora Kalabise se samozřejmě i zajímala osobnost Paula Zachra. A neřekl bych čirou náhodou, protože já jsem tam byl denně, tak procházeli kolem mého stolu, a kde jsem zpracovával katalog skladeb Bohuslava Martinů, které tam mají vložené. A Paul Zachr mě Viktorovi představil. A Viktor mě do té doby neznal. Chvilku jsme si povídali a poté jsme se rozloučili. Brzy mi přišel dopis od něj, kde mě požádal, až budu někdy zase v Praze, jestli bych se mu neozval, že bychom se setkali a popovídali si. To mě samozřejmě zajímalo, tak jsme se setkali a na základě toho rozhovoru, který byl někdy v roce 1992 nebo 3, mě Viktor Kalabis nabídl možnost založení institutu Bohuslava Martinů. To mě přišlo úplně přesně ve správném okamžiku mého života, protože ta studia v Bazileji končila, tu práci, kterou jsem tam potřeboval udělat, jsem dokončoval, takže jsem v roce 1994 se přestěhoval do Prahy. V roce 1995 jsme otevřeli institut a tehdy už jsme byli s Viktorem Kalabisem v tak intenzivním kontaktu, že od té doby jsme si tykali. Proto se omlouvám, ale nebudu mu říkat pan doktor Viktor Kalabis, protože takto jsem ho nenazýval nejpozději od roku 1995. Čili pro mě to je a byl Viktor jeden z nejdůležitějších milníků mého pracovního života.
0: Dalo by se říct dva takové milníky, Viktor Kalabis a Bohuslav Martinů.
1: Je to tak, tam se to protnulo a ještě brzy se k tomu přidal třetí milník a to byla paní profesorka Zuzana Růžičková, která zpočátku stála trochu v pozadí, protože měla svou vlastní aktivní kariéru. Já jenom připomenu pro posluchače, kteří by to nevěděli, že paní profesorka Růžičková byla manželkou Viktora Kalabise. A tak tam měla spoustu koncertů po celém světě, tak jsme se tolik nepotkávali a s tou jsme se potom nesmírně zblížili v době, kdy Viktor Kalabis, jeho zdravotní stav se začínal zhoršovat a poté vlastně v době, kdy už on přestal skládat a nakonec už vlastně žil v nemocnici, tak jsme si vzájemně byli takovou oporou. Takže třetím milníkem bylo toto pozdější úzké přátelství se Zuzankou Růžičkovou.
0: Pojďme si nyní poslechnout ukázku ze symfonických variací pro velký orchestr opus 24 Viktora Kalabise v provedení České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.

0: Dozněla ukázka ze symfonických variací pro velký orchestr opus 24 Viktora Kalabise, kterému je věnována dnešní oktáva. Hostem v oktávě je předseda nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, pan Aleš Březina. Pojďme si něco říct o Kalabisově životě, o jeho dětství, mládí. On pocházel z Červeného Kostelce, kde se narodil před 100 lety, 27. února, ale tam dlouho nepobýval.
1: Je to tak? Já se jenom zeptám, jestli bych mohl možná říct něco málo k té skladbě, kterou jsme právě slyšeli. Protože u Viktora Kalabise, jako u každého správného skladatele, ta tvorba úzce souvisí i s jeho životem. Čili není to začátek jeho života, protože bavíme se o skladbě z roku 1964, ale úplně stručně bych jenom řekl, vybrali jsme ji společně proto, že je na krásném trojCD suprafonu. Jehož koncepci ještě sestavovala právě paní profesorka Růžičková. Ona vybírala ty skladby, ty interprety a už tehdy nadační fond, který ona samozřejmě za svého života vedla, tak už tehdy podpořil suprafon a vydání toho díla. A proč jsem chtěl, aby zaznělo jako první? Je to skladba poměrně raná. Viktorovi v té době bylo nějakých 41 let. Je to skladba, kterou napsal pro Českou filharmonii a pro Václava Neumanna. A je to skladba, ve které už se ukazuje, jak si byli se Zuzanou Růžičkovou, známou specialistkou na dílo Johanna Sebastiana Bacha, blízcí i osobně a vkusově, protože on v tom díle, jak název sám napovídá, symfonické variace, tak on tam pracuje kontrapunktickým způsobem s tím tématem, které si sám složil. Takže je to skladba, která má krásnou vazbu na Českou filharmonii, na Václava Neumanna, což byl umělecký partner Zuzany Růžičkové po desetiletí. Ona ho nesmírně uznávala a je tam i ta provázanost, řekněme, stylová. Tak to bych jenom chtěl říct úplně stručně k té skladbě, protože myslím si, že vlastně je dobré o každé skladbě trochu málo něco vědět, aby člověk si dokázal udělat představu, v jakém období skladatelovy tvorby to vzniklo, proč to vzniklo a jaký to mělo ohlas. Tak, dostávám se k vaší otázce. Ten Kalabisův život má celou řadu etap a velká většina z nich se odehrávala v jižních Čechách, které pro Viktora Kalabise byly magické. Nicméně narodil se ve východočeském kraji, narodil se v Červeném Kostelci, jak jste říkala, v roce 1923. V tom Kostelci prožil ale jenom 6 let, již v roce 1929 se potom stěhovali dále a on v tom Kostelci, co si z něho nejvíc sám pamatoval, to byl ten rodinný život, protože oba jeho rodiče, on byl jedináček, to měli také společného se Zuzanou Růžičkovou, oba jedináčci, tak on v tom Červeném Kostelci sledoval, jak jeho otec zpíval, jak jeho otec vystupoval v divadle, hrál v kvartetu, jak jeho maminka hrála na klavír a on si tyhle ty dojmy sebou nesl až do pozdních let a vyprávěl mi o nich i v době, kdy jsme se setkali, kdy jemu bylo přes 70 let, jako určující dojmech. A on tehdy dokonce řekl, tady bych si dovolil citovat, když maminka hrála na klavír, byl jsem tak uchvácen touhou ji napodobit, že jsem si představoval, jak hrají na klavír a zatím jsem hru jen předstíral. Seděl u malé stoličky, která mi nahradila nástroj. Přiznám se, že jsem se bál, když mi rodiče v ložnici zhasli a z vedlejšího pokoje zaznívala árie o Veruně čarodejnici. Moje fantazie pracovala na plné obrátky. Tak tolik k té osobnosti toho dítěte Viktora Kalabise. On sám rád zdůrazňoval, že ve svém životě měl tři základní opěrné body. On říkal, že ho potkalo trojí štěstí. Měl štěstí na rodiče, měl štěstí na ženu a měl štěstí na hudbu. On sám o tom řekl, svatí lidé, základ mé morálky. A já musím říct, že tohle na mne už v těch 90. letech, ta jeho oddanost těm rodičům a ta jeho oddanost své ženě, se kterou se měli rádi úplně nepředstavitelně úzkým způsobem, takže na mě silně působila a myslím si, že velmi ovlivnila i jeho morální postoje a i jeho hudbu. Říkal jsem, že v tom Kostelci žil pouze 6 let, pak se přestěhovala rodina do Solnice u Rychnova nad Kněžnou. Tam žili v letech 1929 až 38 a v tom Rychnově nad Knižnou také Viktor Kalabis od roku 1934 do roku 1938 studoval gymnáziu. V těch letech se setkával s hudbou už i jako praktik, on už hrál na klavír, hrál tam v různých hudebních formacích a čím dál tím více pomýšlel na hudební kariéru, pak se přestěhoval do Jindřichova Hradce. To bude potom později osudové město pro něj, protože v Jindřichově Hradci prožili se Zuzanou Růžičkovou dlouhá desetiletí všech svých volných období, zejména těch letních. Ale ze začátku to bylo pouze na jeden rok, 1939 až 40, protože mu do života vstoupila válka. Já se nebudu nějak zabývat tím, co všechno za tu válku zažíval, nebyly to příjemné věci, školy byly zavřené a vlastně kontakt s venkovním světem byl uzavřený. A proto rovnou zmíním ten zásadní krok, a to byl odchod do Prahy v roce 1945. Od toho roku 1945, čili od svých 21 let, žil potom Kalabis prakticky nepřetržitě v Praze. Ze začátku tam studoval hudbu v letech 1945 až 52. Studoval poté také na Filozofické fakultě, kde dělal muzikologii. Studoval na Státní konzervatoři, jak se to tehdy jmenovalo, v letech 1945 až 48. A sice studoval tam kompozici u Emila Hlobyha, kterého si vážil, musím říct si, podstatně více, než si považuji Hlobilovy tvorby já osobně. Ale i v tom je vidět jeho charakter, prostě ta hudba určitě mu musela být poměrně cizí, Hlobilova. Nicméně on si cenil toho lidského kontaktu a vyloženě na něj vždy v dobrém vzpomínal. Po tom studiu konzervatoře nastoupil na Akademii muzických umění, kde opět studoval u skladatele, který si myslím nedosahuje velikosti přímo Viktora Kalabise. A sice studoval tam u Řídkého. Opět v životě o něm neřekl jediné špatné slovo, ale myslím si, a několikrát mi to i potvrdil, že se víceméně vzdělával sám a spíše ho zajímala studia hudební teorie u Karla Janečka, významného teoretika. Po tomto studiu nastoupil na HAMU jako učitel, ale učil tam jenom velice krátce, v letech 52 až 53 a byl vyloučen za velmi spolitizovaných okolností. V té době mu nabídl pomocnou ruku, on se v té době oženil, takže vlastně založení rodiny, nějaký byt a podobně. V té době mu nabídl pomocnou ruku Jiří Power, což je velice rozporuplná postava, skladatel a velmi mocensky orientovaný muž, který tu totalitní polovinu 20. století prožil na výsluní a uměl si to i užívat, ale také velice slušný skladatel. A on tehdy Kalabisovi zprostředkoval místo v dětské redakci, redakce vysílání pro děti a mládež v Československém rozhlase. Tam potom Viktor prožil léta až do roku 1974, kdy definitivně odešel na volnou nohu. Bylo to spojeno i s tím, že v té době už Zuzana Růžičková opravdu měla světovou kariéru, takže dalo by se říci, že o obživu rodiny nebylo nutné se starat tím, že by oba její členové pracovali na plný úvazek. A jelikož Zuzanka nesmírně milovala Viktorovu tvorbu, ona sama říkala, že nejdříve slyšela Viktorovu skladbu přes dveře a zaujalo jí to. A teprve poté poznala jeho jako osobnost a zamilovala si ho. Takže nejprve si zamilovala jeho hudbu a potom jeho osobně. Tak si myslím, že to tam hrálo velkou roli, že on od toho roku 1974 se vlastně až do doby, kdy se mu velice už zkazil zrak a nemohl už potom zapisovat noty, což bylo kolem roku 2003-2004, tak vlastně prožil krásných 30 let jako umělec na volné noze. Tak tolik možná, nevím jestli ve stručnosti, ale k tomu života běhu Viktora Kalabise.
0: Jak vypadá raná tvorba Viktora Kalabise? Jak si hledal svůj vlastní jazyk, svou vlastní řeč? Protože jeho tvorba je velice osobitá. Já si myslím, že Kalabise poznáme podobně jako Bohuslava Martinů nebo Leoše Janáčka. Je to skutečně skladatel se svým osobitým jazykem, který nelze snad ani napodobovat.
1: Ta raná tvorba byla pro mě velikým překvapením, protože za svého života ji Viktor Kalabis nijak neprosazoval. Já jsem po jeho boku zažil celou řadu provedení jeho skladeb a vždycky to byly skladby 70., 80., 90. leta, ale nikdy ne ta raná tvorba. Nevím, už se na to nezeptám, jestli v tom byl záměr nebo ne, ale poté, co nejprve zemřel on, tak jsme se Zuzankou Ružičkovou v nadaci opět podporovali na její přání tu zralou tvorbu, tu pozdější, takovou tu sveřepou, neústupnou, zaťatou, drsnou, disonantní, také z toho něco uslyšíme. A teprve po smrti profesorky Ružičkové v roce 2017, když jsem byl zvolen předsedou správní rady a měl jsem vytvořit nějaký koncept toho, jak propagovat tvorbu Viktora Kalabise, jsem se začal seznamovat s tou jeho ranou tvorbou, která je okouzlující. Já jsem byl úplně v šoku, protože ten, jak jsem říkal, drsný, nekompromisní skladatel těch 80. 90. let, v těch letech 40. a 50. byl zamilovaný Jinoch, který byl překypoval citem jak ke své ženě, tak ke svým rodičům. Jedna z jeho skladeb z té doby se jmenuje Poučení synovská, jde tam o rady, které mu dával tatínek. A ta tvorba je v duchu neoklasicismu a v duchu neofolklorismu. A to pro mě bylo největší překvapení, že v té zralé tvorbě Kalabisově z folkloru já osobně neslyším vůbec nic, ale v té rané, jako je například jeho nádherná suita Strážnice, napsaná pod dojmem návštěvy folklorního, známého folklorního festivalu Strážnici, tak to je najednou nádherná neofolklorní hudba, kterou když zahrála Česká filharmonie s Jakubem Hrůšou v Rudolfínu rok po úmrtí Zuzanky Ružičkové v roce 2018, jako poctu této zemřelé umělkyni, která byla dlouholetou solistkou České filharmonie, tak posluchači vlastně nejvíce z celého programu aplaudovali tomuto dílu a nikoli klavírnímu koncertu Antonína Dvořáka a té třetí skladbě, která tam zazněla. Čili ta raná tvorba je, když si vezmeme třeba jeho dechové kvintety rané, to je v podstatě krásná folklorní hudba, s trochou nadsázky by se dalo říct, jako kdyby to byla hudba k Trnkovu, k loutkovému filmu Jiřího Trnky. Čili nesmírně krásná, překvapivá hudba, prozrazující velkou lásku k odkazu Bohuslava Martinů, Igora Stravinského a my jsme se v tom kalabisovském roce z té výročí narození snažili zaměřit právě na tuto neznámou část Viktorovy tvorby. Nejsem si jist, jestli by mě za to nezabil, kdyby u toho byl a mohl to kontrolovat, protože je možné, že tu tvorbu potlačoval záměrně. Nicméně dneska si můžeme říci, že ta hudba se stala historickou skutečností, můžeme k ní přistupovat objektivně a někdy autor není nejlepším soudcem svého díla.
0: Nyní necháme zase chvíli promluvat hudbu. My jsme jako další ukázku vybrali koncert pro trubku a orchestr opus 36. Řeknete nám něco k této skladbě?
1: Řeknu moc rád, protože opět je typickým příkladem toho, jak se k Viktorovi dostávaly objednávky. V naprosté většině případů Spiritus Agens byla Zuzana Ružičková. Prostě houslový koncert si u Viktora Kalabise objednal Josef Suk, protože to byl komorní partner Zuzany Ružičkové. Tu skladbu pro Českou filharmonii si objednal Karel Ančel, velký přítel Zuzany Ružičkové. V tomto případě si tu skladbu objednalo vydavatelství Erato, pro které Zuzana Ružičková natočila komplet Bachova díla pro klávesové nástroje. A objednali to pro legendárního trumpetistu Maurice André. Viktor Kalabis tehdy v tom roce 1973 doprovodil svou ženu na jejím turné a odstnul se v jižní Francii, kde navštívil městečko Villevieille, což je nedaleko Nîmes, a zahledl tam krásnou sochu strážníka toho města, takového Gardien de la Ville, jak se tam říká. A ta ho tak zaujala, že vlastně se rozhodl ten trubkový koncert, trubka je signální nástroj, signalizuje něco, ten strážník, ten Gardien také vlastně signalizuje třeba nějaké nebezpečí. Tak on se rozhodl, že to věnuje tomuto ochránci města. Čili ten koncert se jmenuje Koncert pro trubku a orchestr Le Tambour de Villiers. A opět je dobré to vědět, protože člověk si představuje rázem v té skladbě i smyslově, obrazně, co se tam děje.
0: Viktor Kalabis, Koncert pro trubku a orchestr opus 36, hraje Miroslav Kejmar, Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí Miloš Konvalinka.

0: Dnešní oktáva je věnována českému hudebnímu skladateli Viktoru Kalabisovi. My jsme si řekli hodně o jeho mládí, o jeho cestě, o jeho rané tvorbě a také jsme mnohokrát zmínili jeho manželku, profesorku Zuzanu Růžičkovou, velkou interpretku, velkou čembalistku. Jejich společný život byl krásný. Oni byli jistě vzájemně velkou oporou. Konec konců jsem se také dočetl právě od Zuzany Růžičkové, že Viktor Kalabis vždycky zmiňoval, že jejich manželství je pro něho takovým územím bezpečí. Jak vypadala jejich umělecká spolupráce?
1: Na tom jejich setkání je zajímavé, že vlastně nejdříve to byla Zuzana Růžičková, kdo učil Viktora Kalabise, protože ona učila skladatele obligátní klavír, takže poznala celou tu Kalabisovou generaci jakožto jejich pedagožka. Ale než k tomu došlo, tak ona samozřejmě prožila, jak jste již naznačil, velice dramatický život v tom, čemu ona říkala zemětřesném 20. století a střední Evropě. Ona se narodila v roce 1927 do rodiny středně zámožných židovských obchodníků v Plzni jako jedináček. Její rodiče měli hračkářství, takže jedináček, jehož rodiče mají hračkářství, to měl samozřejmě nadstandardně krásné to dětství a ona vždycky říkala, že všechno to špatné, co přišlo potom, filtrovala přes to dobré, co prožila vlastně v těch prvních řádově 14 letech svého života. Ona byla dítě velice zpočátku s chateným zdravím, takže prožila spoustu měsíců, dlouhých měsíců v různých sanatoriích, jak zde, tak i v zahraničí. A rodiče se jí tady čím by jako motivovali k tomu jejímu životu a ona si strašně přála hrát na klavír. Tak začala hrát na klavír, měla v Plzni výbornou paní profesorku, se kterou byla ohromně spokojená, ta jí připravovala na zkoušky. V té době ona objevila také čembalo, takže vlastně měla domluveno nebo předjednáno, že bude představena legendární Vandě Landowské, v Paříži působící polské čembalistce také židovského původu a že u ní bude v té Paříži studovat. No, ale pak přišel Hitler a všechno bylo jinak a Zuzanka místo, aby šla do Paříže studovat k Vandě Landowské, která mezi tím emigrovala do Ameriky, tak zůstala v Plzni, práva se neustále umenšovala, omezovala, nakonec nastoupila do Terezína, její cesta vedla z Terezína potom do Osvětimi, i tu přežila a konec války zažila v koncentračním táboře Bergen-Belsen, o kterém říkala, že jestliže se říkalo o Osvětimi, že to bylo peklo, tak potom, že pro Bergen-Belsen neexistuje označení, protože oproti tomu ta Osvětim byla ještě poměrně snesitelná. Válku přežila se zničenýma rukama, protože konec války potom dožívala na nucených pracech v Hamburku, kde musela odstraňovat sutiny z těch náletů a bombardování. A vrátila se do Československa. Během války zemřel její tatínek, kterého ona nesmírně milovala. To jim bylo společné. Opravdu vztah Zuzanky a Viktora k jejich rodičům byl absolutně neotřesitelný. A ona, když se vrátila ke své paní učitelce do Plzně, tak ta viděla její ruce, spráskla ruce, zaplakala a řekla, už jako bohužel ta vysněná hudební kariéra nebude. Ale to neznala Zuzanku, ta se samozřejmě šprajcla. Začala chodit do normální hudební školy, tehdy takzvané Zušky. Velice pracovala u Bohdana Přilhofra a vypracovala se natolik, že když šlo v Plzni o to, jestli ta tamní hudební škola, základní hudební škola, může získat statut konzervatoře, tak ona byla jedním z těch vybraných studentů, kteří hráli té komisi pražských odborníků a kteří tu komisi přesvědčili, že ta škola opravdu dostala statut konzervatoře. Zuzanka tam odsučila poměrně rychle na Pražskou akademii muzických umění A tady by možná bylo dobré říct, ona v té době byla pořád klavíristkou. Málo kdo si spojuje Zuzanu Růžičkovou s klavírem, ale ona byla opravdu virtuózní klavíristkou a studovala na Akademii muzických umění klavír. Velkým dokladem jejího klavírního umění je klavírní koncert Viktora Kalabise, který jí byl věnován a který ona premiérově provedla a nahrála. Existuje nádherná nahrávka, na které Zuzanu Růžičkovou slyšíme jako brilantní pianistku. Čili vyvrací jednu z takových rozšířených legend, které doufám už pomalu odcházejí, že na ty staré nástroje nebo na tu historickou provozovací praxi se dávají lidé, kteří neuspěli v tom běžném standardním provozu. Ne, ona by patřila k našim špičkovým pianistkám, ale jelikož nejvíce všech skladatelů milovala, teď myslím hudebně, nejvíce osobně milovala Viktora Kalabise, ale nejvíce hudebně milovala Johanna Sebastiana Bacha a cítila instinktivně, že ta hudba není určená klavíru, ale že je určená starším nástrojům, tak přestoupila na své vysněné čembalo a poté se dostala na soutěž ARD do Mnichova, což je dodnes jedna z těch nejvýznamnějších soutěží vůbec. Na té soutěži ona vyhrála, čili to bylo nějakých 10 let, ani ne, poté, co vyšla z koncentráku se zničenýma rukama, tak vyhrála mezinárodní soutěž a ta soutěž nastartovala její kariéru. V té době se právě seznámila s Viktorem Kalabisem, v té době začala hrát jeho hudbu a poté ho také inspirovala k tvorbě pro svůj nejmilovanější nástroj, pro čembalo. Kromě několika drobnějších věcí vznikl také jeden z klíčových koncertů pro tento nástroj, koncert pro čembalo a orchestr Viktora Kalabise.
0: Z kterého si za chvíli pustíme hudební ukázku. Ještě než si pustíme tuto hudbu, chtěl bych se zeptat ještě na ta zákoutí toho osobního života, který jsme před chvilkou zmínili. Ty odpočinkové časy, ty prázdninové časy v Jindřichově Hradci. Já jsem se ještě od paní profesorky Růžičkové dozvěděl zajímavou skutečnost, která si myslím, že není tak úplně známá, vy asi určitě budete vědět, ale oni po svatbě prvně měli chatu v Srbech, Plzeňích, nedaleko Nepomuku, a to mě zaujalo, protože to je také místo, odkud pochází moje manželka, takže jsme měli společné téma, že jsme vzpomínali na krásnou západočeskou krajinu. Nicméně oni potom svůj život spojili právě s Jindřichovým Hradcem. Jak často tam jezdili?
1: Já bych ještě k tomu jenom dořekl, oni měli veliké potíže získat byt v Praze. To byl úplně zásadní problém, takže oni v době té svatby vlastně měli trvalé bydliště ještě pořád v Plzni. A s Prahou to vypadalo dokonce tak, že z ní budou vysídleni, že budou posláni někam do pohraničí. A tehdy se za velice dramatických okolností podařilo zajistit za pomoci jednoho člena domovního výběru, což byly tehdy velmi vlivné osobnosti, že získali byt, že kdyby byt neměli, tak prostě nemají právo žít v Praze, tak to tehdy fungovalo. Získali byt a v tom bytě oni poté prožili přes 50 let a postupně ho rozšiřovali, takže ke konci jejich životů to potom byl vlastně velice prostorný a hezký byt, ale ze začátku tam v 1+1 bydleli dva mladí manželé s maminkou Zuzanky Růžičkové. Jelikož bydleli v takhle malinkatém bytě, tak se rozhlíželi potom, kde by se mohli nějak osvěžit a narazili na ten Jindřichův Hradec, kam nejdříve jezdili na letní byt a poté se tam za pomoci přátel dopátrali takového malého, skromného, hezkého domečku, který si z honorářů, zejména Zuzany Růžičkové, zakoupili a od té doby to byl jejich ráj. Tam měl, dole měl Viktor Kalabis klavír, nahoře měla Zuzanka Růžičková čembalo a celé dny tam takhle pracovali, vedli tam čilý společenský život a dá se říci, že zapustili v Jindřichově Hradci kořeny, takže dodnes tam na ně vzpomínají jejich přátelé a dodnes se tam konají akce, které připomínají jejich památku. Ona tam nastudovala celou řadu svých pozdějších nahrávek, Viktor tam složil prakticky všechna svá díla od 70. let dále a založili tam festival Concertino Praga, který se koná navzdory svému názvu, hlavně v Jindřichově Hradci, což také byla iniciativa právě Viktora Kalabise s tím, že v Jindřichově Hradci to bude větší událost než v Praze a že tím pádem tam bude tomu věnována i větší pozornost. Takže ten Jindřichův Hradec pro ně představoval, jakmile měli klidně jenom den volna, tak rovnou tam jeli, jen aby se nadýchali toho vzduchu, potkali své přátele a mohli se třeba vykoupat ve svém milovaném rybníce Vajgar.
0: Koncert pro čembalo a smyčce byl napsaný v kterém roce?
1: Ten koncert je z let 1974 až 5. Viktor ho napsal, jak uvádí monografie od Jaroslava Šedy, převážně v Hradci, jako ostatně téměř všechna díla té doby, a vznikl na objednávku Zuzany Růžičkové, ale tu objednávku Viktorovi tlumočil orchestr Kameráta Zürich, se kterým tehdy Zuzana Růžičková velice úzce spolupracovala, a s dirigentem Reto Čupem. A ti to také provedli ve světové premiéře v březnu 1977 v malém sále Tonhalle v Zürichu.
0: A my si nyní poslechneme nahrávku Zuzany Růžičkové a Pražského komorního orchestru pod taktovkou Viktora Kalabise.

0: Dozněla ukázka z druhé věty koncertu pro čembalo a smyčce opus 42 Viktora Kalabise. Kalabisův hudební jazyk je, dalo by se říct, pro mnohé posluchače ještě dnes někdy těžko stravitelný. Ta jeho vrcholná tvorba je skutečně velmi disonantní, velmi rytmicky prokomponovaná, náročná. Není to skladatel, jehož tvorba by se dala vstřebat hned na první poslech a také bez určité míry vzdělanosti a ponořenosti do toho, co má vyjadřovat. Já mám takový osobní názor, že ta jeho tvorba je skutečně jakýmsi obrazem toho pohnutého 20. století a vyjádřením toho, co se všechno v tom 20. století dělo. Mýlím se?
1: Myslím si, že se nemýlíte, že opravdu ta tvorba by se ubírala jiným směrem, kdyby ty dobové podmínky, to znamená druhá světová válka, krátce po ní okamžitě nástup komunistické totality, do toho persekování jeho ženy, protože ten komunistický režim byl tak jako zdánlivě skrytě antisemický, takže to bylo pro ní v podstatě permanentně obtížné. Například, když chtěla vystupovat s Karlem Ančerlem z Českou filharmonií, tak tehdy, a to mi sama vyprávěla, zaznělo, že v žádném případě v Rudolfinu nesmí vystoupit dva židé na jednom pódiu, jako dirigent Karel Ančerl a ona, což zejména s ohledem na to, že oni dva prošli nejprve tím Terezína a pak tím dalšími koncentráky, kde Ančel ztratil celou svoji rodinu, je opravdu velice cynické. Já si myslím, že jeho tvorba by se určitě vyvíjela jinak než ta z těch 40. a raných 50. let, kdy je to hudba radostná, jak jsem říkal, neofolklorní, neoklasicistní. Určitě by si vyvíjela směrem k větší osobitosti. Myslím si, že by nebyla za trošku lepší konstelace společenské a politické, že by nebyla tak zaťatá, že by nebyla tak takový jako blok. On vlastně tou hudbou vyjadřoval svůj názor na společnost a on byl, přestože vypadal jako velice dobrosrdečný člověk, on byl člověk velice přísný a velice neodpouštěl nějaké zásadní chyby. Byl to člověk, kterému záleželo na mravních kvalitách lidí kolem něj a vyžadoval to od nich a kdo ho jednou zklamal, tak měl takřka, jako nebylo takřka možné, aby si tu jeho pozornost znova získal. Čili do té jeho hudby se dostává ta společenská situace a zejména pak v těch 70. letech, kdy už vstupoval do, řekněme, druhé poloviny svého života a viděl, že po tom určitém vzepětí nadějí konce 60. let nastává něco, co úplně ten společenský život zmrtvolnilo. Tak myslím si, že se pro ně hudba stala takovým útočištěm, ve kterém si tuto svou, já bych neřekl hořkost, protože ta hudba není hořká, ale tuto svoji nesmiřitelnost nějakým způsobem vyjadřoval. On v té hudbě našel útočiště jako v něčem, co je krásně ovladatelné, co se nedá obelhat. Něco, kde prostě buď člověk skládá pravdivě, nebo ne. A myslím si, že s tímto postojem vlastně nemohl skládat jinak, než skládal. Že se do té hudby dostává velká skepse, on byl obrovský skeptik, dostává se do ní částečně i pesimismus, který je střídaný takovými velkými okamžiky lyrismu, jak dnes možná v některých těch ukázkách už jsme i slyšeli nebo ještě uslyšíme. A ta hudba jako taková reflektuje jeho osobní názor na dobu, ve které žil.
0: Viktor Kalabis byl také velkým autorem komorní hudby. Psal mimořádné smyčcové kvartety, které nesou různé dedikace a také různé podtituly. Mě velmi osobně interesuje šestý smyčcový kvartet, který je psaný památce Bohuslava Martinů a my jsme již na začátku zmínili tu propojenost Viktora Kalabise a Bohuslava Martinů. Oni se ale nikdy, myslím, osobně nesetkali.
1: Nebyla tomu bohužel příležitost. Viktor u něj chtěl studovat. Jeho velkým přáním bylo, aby na akademii studoval u Bouslava Martinů a v té době dokonce se jednalo o tom, že by Martinů někdy v roce 1947 se vrátil z amerického exilu do Československa.

0: nesmírně ctil tu jeho čistotu a jednoduchost, protože to je přesně to, co sám instinktivně cítil, že on je úplně jiná povaha, úplně jiná natura, a to, že Martinu dokáže udělat prozářenou, jednoduchou, zdánlivě jednoduchou skladbu, to považoval za absolutní mistrovství. Čili on přijal nabídku v 90. letech, aby se stal předsedou správní rady nadace Bohuslava Martinů, která se tehdy osamostatňovala z rámce Českého hudebního fondu. A jako první porevoluční předseda správní rady udělal obrovskou spoustu práce. Založil festival Bohuslava Martinů, který trvá dodnes. Založil institut Bohuslava Martinů, který dodnes existuje. Navázal spolupráci se Suprafonem a dalšími firmami. Čili ten vztah byl velký a ještě předtím, než se stal předsedou správní rady, tak on chtěl vyjádřit svou lásku k Martinu a úctu k jeho dílu tím, že mu dedikoval smyčcový kvartet číslo 6, ten je dedikován památce Bohuslava Martinů. Je to skladba z let 87 a 88, nicméně on ji psal už s výhledem na sté výročí narození Bohuslava Martinů, které se vzpomínalo v roce 1990. Takže to bral jako takovou poctu k tomu stému výročí narození Bohuslava Martinů a vytvořil, myslím si, jeden ze svých vůbec nejúchvatnějších kvartetů. Má jich celkem 7, ale ten 6. patří k těm, které se hrají pravděpodobně nejčastěji.
1: A my si nyní poslechneme právě ukázku z první věty z tohoto mimořádného komorního díla v podání kvarteta Martinů.

0: Dozněla ukázka ze smyčcového kvartetu věnovaného památce Bohuslava Martinů, který zkomponoval Viktor Kalabis. Bohužel čas dnešní oktávy utíká tak rychle jako celý rok 2023, který je nějak symbolicky věnován právě Viktoru Kalabisovi a jeho stému výročí narození. Pojďme v krátkosti ještě představit nadaci Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové a třeba něco z toho, co připravujete i do budoucna.
1: Nadační fond založila Zuzana Růžičková s Viktorem Kalabisem ještě za života obou těchto osobností a vlastně dodnes jsou někteří tehdejší členové správní rady členy té správní rady. My jsme se rozhodli oslavit z té výročí Kalabisova narození tím, že jsme vypsali speciální grantové řízení, oslovili jsme některé umělce, u kterých víme, že mají vztah k hudbě Viktora Kalabise a vytvořili

0: jsme takový cyklus koncertů, kterých je tuším nějakých 50. Nyní samozřejmě na konci roku 2023 většina z nich už je za námi, ale existují k tomu webové stránky, které jsou www.kalabis100.cz. Tam jsou ty koncerty zachyceny. Celá řada těch děl byla natočena a pokud byste měli chuť a čas, tak jeden z těch koncertů se ještě bude konat jako slavnostní zakončení 22. ledna 2024. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ilan Volkov a zazní na něm ta skladba, kterou jsme slyšeli na začátku dnešního povídání, a tedy symfonické variace pro velký orchestr Opus 24.
1: Já věřím, že posluchači si tuto událost určitě nenechají ujít a věřím, že jsme mnoho našich posluchačů také nalákali se dozvědět ještě více o životě Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové. Doporučil byste nějakou literaturu, která třeba v poslední době vyšla?
0: Naprosto zásadní knihou je monografie Jaroslava Šedy, která vznikala ještě za skladatelova života a jeho spoluúčinkování, jeho participace. Tato kniha byla sice téměř dokončena, ale nikdy nebyla vydána. A my jsme po Viktorově smrti spolu se Zuzankou Růžičkovou oslovili jednoho talentovaného muzikologa, který tuto Šedovou práci dokončil, dotáhl ji až do smrti Viktora Kalabise, včetně všech těch děl, která Šeda už nepodchytil. A ta kniha vyšla v nakladatelství Hamu před nějakými 8 roky a je stále k dostání a je naprosto vynikající. To bych doporučil. A jinak máme také webové stránky, kde je možné nalézt celou řadu informací a odkazů. Je to kalabis.cz.
1: A o Zuzaně Růžičkové?
0: O Zuzaně Růžičkové se dozví momentálně asi tak nejlépe z jejich pamětí, které jsme kdysi iniciovali. Natočila je s ní vynikající britská novinářka Wendy Holden. Ta kniha vyšla nejprve anglicky v nakladatelství Bloomsbury, ale dalo by se říct, že je to globální hit. Od té doby vyšla kromě angličtiny také německy, francouzsky, italsky, portugalsky, polsky a také česky a slovensky. Takže tato kniha jmenuje se 100 zázraků, je neustále k dostání a je naprosto fascinující.
1: Já bych vám chtěl moc poděkovat za čas, který jste věnoval posluchačům Radia Proglas. Zdravím do Institutu Bohuslava Martinů z Brna a děkuji moc.
0: Já děkuji a zdravím do Brna a děkuji za možnost hovořit o Viktoru Kalabisovi a Zuzaně Růžičkové.
1: Hostem v Oktávě byl hudební skladatel a muzikolog Aleš Březina. Pořadem vás provázel Štěpán Grafe. Technickou spolupráci zajistil mistr zvuku Roman Kabelka. Pořad Oktáva vzniká díky vaší podpoře. Zůstaňte nám prosím věrní, abychom mohli i nadále pokračovat v tvorbě jedinečných pořadů a vysílání kvalitní klasické a duchovní hudby na vlnách Radia Proglas. Naslyšenou.

0: ProGrals přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko zasáhly silné bouřky, hrozí i vznik supercel. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Netanyahua. Startuje fotbalová Premier League, Arsenal bude hostit nováčka z Coventry. Dlouhá kolona zůstává na D4 na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Českem postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů začala platit před hodinou pro většinu území Česka, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Spadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá i vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. A kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70 km za hodinu.
2: Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a informoval o tom turecký minister spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izrael je ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů. Technici dnes na poli u podštátu na Přerovsku odstraňují trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo včera. Místní radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Soukromý vlastník větrného parku firma Vapol dnes na telefonáty Radiožurnálu nereagoval.
4: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta podštátu René Passinger zatím neví.
5: Bohužel zatím ne, zatím odkryty trosky.
4: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad. Prověřuje se, jestli tato elektrárna spadá do jeho působnosti, říká ředitel úřadu Martin Kozák.
6: Tak se zabýváme i problematikou toho, jak tento incident vyhodnotit v rámci kontrolní činnosti našeho úřadu. Takže aktuálně zvažujeme, jak k problematice přistoupit a jaké kontroly, případně v jakém rozsahu a čeho se budou týkat.
4: Havárii prošetřuje i policie z podštátu. Josef Čermák, Radiožurnál.
2: Ukrajina zařadila na svůj sankční seznam tvůrce a distributory ruského animovaného seriálu Máša a medvěd, informuje o tom agentura AFP. Ukrajinská ministryně kultury Tetiana Berežná dětský seriál označila za nástroj ruské propagandy. Kreslené filmové příběhy o holčičce Máše a medvědovi z cirkusu ve výslužbě patří v Rusku ke klasice dětské zábavy. Kyjev ale příběhy kritizuje kvůli tomu, že vykreslují Rusko v pozitivním světle a Moskvě slouží jako nástroj šíření kulturního vlivu. Na internetu mají epizody desítky miliard shlédnutí.
7: Zápasem obhájců mistrovského titulu s nováčkem soutěže začne nový ročník fotbalové Premier League londýnský Arsenal. Bude hostit od 21 hodin tým z Coventry, který trénuje bývalý fotbalista, trojnásobný šampion Premier League a vítěz ligy mistrů Frank Lampard. Právě o něm mluvil před utkáním kouč Arsenalu Mikel Arteta.
8: Oba sdílíme tu vášeň a lásku ke hře. To je něco, co člověka naplňuje a přináší mu to radost. Viděl jsem pár videí, na kterých jsme spolu na trávníku ještě jako hráči. Byl to úžasný fotbalista, rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších záložníků. Dokázal toho tolik, ve středu pole zvládal naprosto všechno. Byl to hráč té nejvyšší možné úrovně.
7: První tenista světového žebříčku Jannik Sinner nedoléčil zraněné pravé koleno a odhlásil se z blížícího se US Open. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde slavil další grandslamový titul.
9: kolony na D1 za Prahou a na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete různě pomalu až do omezení před most Šmejkalka. Je to na zhruba 30 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 183 fronta do zúžení ke sjezdu na Bratislavu na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence zůstává půlhodinová kolona do omezení u Jíloviště. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto na 44. kilometru narazilo auto do svodidel. Náhle se zpomaluje, zdržíte se krátce. A ještě apel od zpravodajky z dálnice D5.
10: Berou nás směrem na Plzeň. Opravdu hodně, hodně tady prší. Mohli byste prosím apelovat na řidiče ohledně správného svícení?
9: A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je silný provoz od konce dálnice u Opatovce do Mohelnice a kolem Třebové. Se jede různě pomalu a jsou tam kolony. Celý úsek pojedete zhruba 50 minut a trasu projel i náš zpravodaj.
11: Jedna dlouhá kolona, která se občas protrhá, že se to zrychlí až na 50 km/h, jinak je to hodně, hodně pomalý, uspaný.
9: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Místy i velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině, ještě místy déšť nebo přeháňky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
13: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Libanon je stát na Blízkém východě. Na severu sousedí se Sýrií, na jihu s Izraelem. Se svou rozlohou přibližně 10,5 tisíce kilometrů čtverečních a s 5 miliony obyvatel se řadí spíše ke státům menším. Jedná se však o území s nezanedbatelným jak historickým, tak i náboženským významem. O Libanonu, jeho svědcích a v neposlední řadě o maronitské církvi hovořím dnes v ostravském studiu se dvěma pozorným posluchačům již důvěrně známými hosty. Prvním je farář z Dobratic, pater Jan Vojnar.
1: Chvála Kristu.
0: Druhým je pak Pavel Ramík, trvalý jáhen.
2: Chvála Kristu.
0: Oče Jene, maronická církev, neodmyslitelně spjatá se svatým Šarbelem.
3: Musíme se vrátit až k roku 313, kdy císař Konstantin Veliký oficiálně uznal křesťanství a pronásledování skončilo. Krvavé mučednictví, dříve taková jediná, nejosvědčenější cesta ke svatosti, bylo nahrazeno takzvaným bílým mučednictvím, které zahrnovalo následování Krista skrze evangelní rady. Čistota, chudoba, poslušnost a tak dále. No a v polovině 3. století v Egyptě se kolem postavy svatého Antonína Velikého rok 251 až 356 formuje hnutí poustevníků, řecky anachoretaj. Překládá se to, kteří zbloudili, zabloudili na poušť. Až do té doby starověkých pouštních otců sahají duchovní kořeny maronické církve. Anachoretismus skrze úplné zřeknutí se světa, čistotu, přísnou askézi, modlitbu a pokání si klade za cíl radikálně napodobovat Krista. Byla nalezená a mnoha životy osvědčena taková nová cesta ke svatosti. Že nejenom v Egyptě tvořili velkou skupinu následovníci svatého Antonína Velikého, ale také i v Sýrii se rozvíjela tato duchovní cesta ještě radikálnější a v druhé polovině 4. století žije v provincii Sýrie poustevník Maron, který je považován za duchovní otce mnišského hnutí a zakladatele maronické církve.
0: Oče Jene, jak asi vypadal život pouštních mnichů? Co si můžeme pod tím představit?
3: Svatý Maron a jeho žáci, jeho následovníci, žili samotářským životem pod širým nebem. Oddání rozjímání, neustále modlitbě, četbě písma svatého. A už jen ten samotný pobyt pod širým nebem se mohl stát dostatečně těžký. Totiž spali na zemi, snášli v zimě chlad, v létě spalující slunce. A asketové se tím však nespokojili. Nosili pod hábitem cilicium, to je žiněnou košili, vykající oděv, nejčastěji z kozí kůže, těžké železné řetězy, opásky. A toto umrtvování bylo chápano jako pokání za vlastní hříchy a zadosti učinění za hříchy druhých. Po smrti Marona jeho následovníci založili klášter mezi Antiochií a Alepem, který se postupně stal takovým duchovním centrem rostoucího společenství věřících. Pro věrnost učení katolické víry, především závěrům Chalcedonského koncilu roku 451, byli krutě pronásledováni. Tady by nebylo od věci říct, že Chalcedonský koncil především definoval vyznání víry, to, že v Ježíši Kristu je božská i lidská přirozenost. Odpůrci tohoto Chalcedonského koncilu, východní křesťané, monofyzité, tvrdí, že jenom božská přirozenost je v Ježíši Kristu. Vlastně tito odpůrci křesťané pozabíjeli až 350 maronitů v roce 517 pro tuto věrnost vyznání víry v závěru Chalcedonského koncilu. Od tohoto roku až do muslimské expanze v 8. století se přemístují maroničtí křesťané ze Sýrie na jih do Libanonských hor a mnoho místních obyvatel tam přijímá křesťanství. Ačkoliv formální potvrzení jednoty s Římem proběhlo v roce 1182, maronité nikdy společenství s Petrovým nástupcem v Římě nepřerušili.
0: Oče Jene, z jakých pramenů vycházela maronická liturgie?
3: Bohatství maronické liturgie, ale také hluboké spirituality je svázáno samozřejmě s pronásledováním křesťanů, ale přímé dědictví sahá až do nejstarší křesťanské tradice pocházející z Jeruzaléma, kolébky křesťanství. Poskytují živé svědectví o tom, jak křesťanská víra vypadala ve svém původním prostředí a v celém kulturním kontextu. Maronická církev představuje takové unikátní živé svědectví o nejranějším křesťanství. Zachovali autentické prvky víry, které se praktikovaly již v době apoštolů. A jejich liturgie patřící k západoselské tradici obsahuje anaforu, to je liturgickou modlitbu připisovanou svatému Jakubovi, bratru Páně, a prvnímu biskupovi Jeruzaléma. Mimochodem, taky teologové se domnívají, že byl bratrancem Pána Ježíše. Je synem Marie Kleofášovi. Otec byl nazýván ať už jménem Kleofáš nebo Alfeus. Marie Kleofášova byla blízkou příbuznou Panny Marie. Podle jedné z legend byl Jakub mladší svým vzhledem podobný Ježíšovi.
0: Maronická církev patří k východním církvím. Víme, že liturgie východních církví se naprosto liší od liturgie západní. Jaký rozdíl bychom našli u těch maronitů? Na to se ptám Jana Pavla Ramíka.
1: Maronická církev je ve společenství katolické církve, která zahrnuje či združuje dalších 23 východních církví a mezi ně patří právě i maronická církev. Ano, jedná se o východní církev, východní spiritualitu, a ta je svým způsobem dost odlišná od spirituality západní. Měl jsem možnost být osobně přítomen maronické mše svaté, která je dnes běžně slavena v jazyce arabském. Nicméně liturgická modlitba se do dnešních dnů říká v aramejštině, čili v jazyce, ve kterém mluvil samotný Pán Ježíš. Celá mše svatá je protkána velice hlubokými gesty, vyjadřujícími úctu k tomu, co se teď právě děje, a vyjadřujícími posvátnost všech těch úkonů. Mše svatá je doprovázena nádhernými orientálními melodiemi a musím říct, že i když od mše svaté, na které jsem měl možnost být přítomen, uplynulo půl roku, neustále mám v sobě ten hluboký zážitek z doteku ducha celé té liturgie. Skutečnost je taková, že v latinské církvi, čili západní, římské, je kladen důraz na formu. Forma je základní a pod tou formou každý věřící, který je přítomen liturgickému obřadu, hledá duchovní hloubku. Ve východní tradici je ten postup přesně opačný. Tam je důležitá duchovní hloubka, dotek každého jednotlivce, každé jednotlivé osoby s Bohem, stvořitelem, vykupitelem, spasitelem, a forma je až druhořada. A v naší západní tradici velmi často se setkáváme s tím, že přítomnost na liturgii je v uvozovkách jakousi povinností věřícího člověka, A mnohdy se setkáváme s tím, že si věřící v kostele v úvozovkách pouze odsedí ten daný čas. Ve východní tradici je to poněkud jiné, protože tam opravdu se duch dotýká nitra člověka a většina věřících se účastní liturgie ne jakožto povinnosti, ale po touze, protože je to jejich hluboká touha po setkání s Bohem.
0: Liturgie nějakého východního obřadu bývají dosti dlouhé. Liturgie svatého Jana Zlatoustého třeba trvá i hodiny. Jak dlouho trvá maronická mše svatá?
1: Tak jako známe v západní církvi recitovanou mši svatou nebo misa solemnis, to jsou dvě rozdílné formy, jedné a téže mše svaté a kromě jiného jsou rozdílné i délkou. Velmi podobně je to i v maronické církvi. Já osobně jsem byl přítomný takzvané recitované maronické mši svaté, která svou délkou přibližně odpovídá naší mši svaté, čili trvá možná tak zhruba 3/4 hodiny. Slavnostnější verze je určitě další, ale musím říct, že i tato recitovaná mše svatá se dotýká srdce a duše člověka a je nesmírně krásná. Ten, kdo pravidelně navštěvuje naše latinské mše svaté a zná důvěrně strukturu naší mši svaté, najde tu též strukturu i v maronické mši svaté. Není to nic podivného, je to právě jeden ze spojujících prvků mezi východní a latinskou liturgií i v tom, že je kladena rozdílnost na hloubku prožívání a na symboliku zpěv a melodii.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem o maronické církvi, svatém Šarpelovi a dalších libanonských svatých hovoří v ostravském studiu pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Otec Jan říkal, že až do muslimské expanze v 8. století se maronité přemístěvali ze Sýrie na jih do libanonských hor. Tak libanonské hory jsou hory velmi vysoké, nehostinné prostředí.
3: Ano, tyto křesťané věrní římským koncilům a všeobecné církvi se snažili zachovávat víru během staletí muslimské nadvlády a museli tu věrnost katolické víře deklarovat. Byly to staletí pronásledování, útlaku a přijali těžkou fyzickou práci, zemědělskou práci v horách. V nepřístupných horách, kde osmanská nadvláda nemohla s nějakou technikou se dostat. Tyto maroničtí křesťané projevili opravdu statečnost. S těžkou fyzickou prací byla spojena jejich kontemplativní modlitba. Modlili se v tichosti, ve vnitřním usebrání. Projevovali hlubokou lásku k Panně Marii. Byli inspirováni askézy pouštních otců. Tato askéze jim byla cestou k Bohu. Kontemplace, ticho, asketická disciplína a jedinečné liturgické prvky, které už byly zde vzpomenuty, prvky maronického ritu, jako používání kadidla, svící, hodně se dotýkají svatých předmětů, ale i zachování a používání aramejštiny jazyka Ježíše Krista je přesně definovala v duchovních kořenech, které si v srdci přinesli. Takovou malou vzpomínku si dovolím ještě, když jsem loni stál na začátku údolí svatých, jak říkají Vady Kadiša, před klášterem svatého Antonína Kozhaja, který je jeden z nejstarších klášterů, kde svatý Šarbel také navštěvoval své strýce. Zadíval jsem se na jednu jeskyni ve skále s dřevěnými malými dveřmi a v té chvíli ten, který nás tak nějak vedl, říkal, tady přijížděli v minulosti i dodnes přijíždějí maroničtí patriarchové. po tom žebříku dřevěném vystoupí do té jeskyně, vytáhnou za sebou žebřík, zůstanou tam s chlebem, s vodou, s Bibli týden, 10 dnů. Takové duchovní cvičení prožívají maronickým patriarcha, můžeme ji přirovnat dnešnímu nám známému biskupu v latinské církve, ale tím nechci říct, že bych prostě pochyboval, že také naši biskupové odcházejí do ticha a do meditace, aby byli s Bohem a načerpali duchovní síly.
2: Oče Jene, v souvislosti s biskupy mě napadá vzpomínka na zesnulého ostravského biskupa Františka Václava Lobkovice, který byl šlechtic, byl to kníže. Víme o něm také, chodil někam se postit do poustevny.
3: Děkuji za tuto otázku. Otec biskup František byl taky skaut, ale to bych nepřičítal jenom této jeho skutečnosti. Určitě nosil ve svém srdci, ve svém nitru hlubokou touhu po setkávání s Bohem v tichu. Osobně jsem slyšel od pána, který pochází z Podlise, že často právě otci Františkovi propůjčoval takovou malou dřevěnou chatku, kde se otec František zavřel na několik dnů k modlitbě, kde prostě měl nějaké prosté jídlo s sebou a tam přebýval. Ale také jsem slyšel, že před diecézním setkáním na Prašivé 1. července přijel dříve na Prašivou, ne proto, aby se ubytoval v tamnějším hotelu, ale aby prožil jednu noc seníku, který je vedle kostela svatého Antonína Paduánského na Prašivé.

0: Dosud jsme tedy hovořili o maronické církvi, o liturgii, spiritualitě. S maronickou církví máme neodmyslitelně spjatého svatého Charbela. Jaké místo zaujímal on v duchovním životě maronické církve a dodnes je uctíván mimo Libanon, známý na celém světě? Jahen Pavel.
1: Jeho význam dalece přesahuje hranice Libanonu a úcta k svatému Charbelovi se rozšířila postupem času na všechny kontinenty. Možná bychom si mohli položit otázku, co dnešní lidi přitahuje na životě svatého Charbela. Odpověď je, myslím, zřejmá. Je to právě hluboce kontemplativní, skrytý a asketický způsob života svatého Charbela. A to je přesně to, co oslovuje lidi napříč kulturami a napříč náboženstvími. Můžeme si všimnout, že svatost svatého Charbela se odehrávala naprosto skrytě. V tichu, bez pozornosti světa, naprostém odevzdání sama sebe a zázraky, které se na jeho přímluvu udaly ještě za jeho života, nebyly to hlavní, čím se jeho život vyznačoval, ale byly to ve skutečnosti jen důsledky jeho způsobu života. A myslím si, že právě tichost, pokora, skrytost, pokání, askeze, kontemplace je přesně to, co dnešní lidi oslovuje. Naše doba je přetížena informacemi, hlukem, požadavkem na osobní výkonnost, ale život svatého Charbela ukazuje na přesný opak. Skutečností je to, že dnešní lidé jsou fyzicky přetížení, psychicky přetížení, trpí spoustu lidí různými psychickými nemocemi, depresemi, podobným způsobem, protože náš život je prostě hektický. Bohužel my sami si mnohdy život komplikujeme tím, že nepřemýšlíme nad tím, co je smyslem našeho života. Domníváme se, že si život ulehčíme tím, že budeme hromadit věci. Budeme podávat větší výkon. Ale život svatého Charbela ukazuje něco jiného. Ukazuje skrytost a obrovský duchovní dopad této skrytosti. Je třeba si uvědomit, že není nutné být slavný, aby člověk něco změnil. Když se podíváme na život svatého Charbela, vidíme život skrytý, tichý a kontemplativní. A myslím si, že právě toto je lék na dnešní dobu. Odejít z hluku světa a přemýšlet nad smyslem našeho života. Odkud jsem se vzal, proč tu jsem, kam mířím, jestli to, co dělám, je správné, jestli způsob, jak to dělám, je dobrý.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že budeme hovořit o Libanonu, o maronické církvi a také o svatých, kteří jsou ozdobou maronické církve. Očejene, o kterých svědcích vzešlých z maronické církve byste chtěl pohovořit?
2: Děkuji za tuto otázku. Farnost v Dobraticích i kostel svatého Filipa Jakuba je mimořádně obdarován. Lodní, když jsem se vrátil z poutě z Libanonu, přivezl jsem relikviář prvního stupně svaté Rafky a když 4. května letošního roku, v roku 2025, přijel do našeho chrámu maronický kněz Antoine Bachalani z Libanonu, přivezl relikvie blahoslaveného Stefana a svatého Nimatulaha Kasabi al-Hardini. A třeba toho bych nejdříve zmínil. Je to kněz a učenec, kterého svatořečil papež Jan Pavel II. Narodil se roku 1808. Od raného věku jej fascinoval život v klášteře a duchovní tradice. Projevoval mimořádné nádání pro studium a hlubokou zbožnost. roku 1828 vstoupil do kláštera svatého Antonína Kozaja a přijal řeholní jméno Nematulach. Překladuje to dar boží. Roku 1830 složil řeholní sliby a zavázal se k životu v chudobě, čistotě a poslušnosti. Pak studoval filozofii, teologii. Roku 1833 přijal kněžské svěcení a působil jako ředitel scholastikátu a profesor morální teologie. Právě mezi jeho studenty patřil i budoucí světec Charbel Machlouf a mnozí tvrdí, i když platí, že prostě není žák nad svého učitele, že svatý Charbel v mnohem, alespoň tady v té morální teologii, předčil svého profesora. V roce 1845 byl jmenován generálním asistentem opata v klášteře Panny Marie v Tamiche. Třikrát byl takto zvolen vždy na dobu 3 let. Odmítl nabízený úřad generálního opata. Často byl nalezen, jak v kapli klečí s pažemi ve tvaru kříže. Vedl velice hluboký asketický život. Vynikal také v řemeslné činnosti, zvláště ve vazbě knih. Žil v nevídané pokoře, věnoval se vroucí modlitbě. Byl takovým potvrzením té správné spirituality duchovní cesty, kterou si zvolil svatý Charbel Machlouf. Svatý Charbel byl u jeho smrti, doprovázel jej modlitbami, zemřel roku 1858, 14. prosince v Kvifanu, byl blahořečen roku 1998 a roku 2004 pak svatořečen. Podrobnosti o tomto svědci také máme na internetových stránkách na webu naší dobratické farnosti.
0: Otec Jan před chvílí jmenoval i blahoslaveného Stefana Nehmého. O něm víme co?
1: Tak blahoslavený Stefan Nehmé není doposud svatořečen, nebo zatím má postavení blahoslaveného v církvi. Byl to maronický řeholník, který žil v letech 1889 až 1938 a patří mezi velmi významné duchovní osobnosti maronické církve. Jako člen libanonského maronického řádu byl známý především svou hlubokou zbožností a neunavnou pomoci trpícím. Narodil se 8. března 1889 v obci Lehvet v Libanonu a dostal jméno Yusuf Nehme, čili Josef Nehme. Pocházel ze 7 dětí a otec se ztratil už ve 14 letech. Později vstoupil do řeholního života, studoval v maronické škole Panny Marie Milostiplné v Libanonu a v roce 1905 vstoupil do noviciátu libanonského maronického řádu. První sliby složil 23. srpna 1907 a přijal jméno Stefan. Doživotní sliby pak složil později, a to 13. dubna 1924. Je známý svou řemeslnou činností, pracoval ve stavebnictví jako tesař, byl nesmírně zručný a svědomitý. Vykonával velké množství především manuálních činností v klášteře, v práci, na polích, v zahradách, nejenom ve svém klášteře svatého Cypriána a Justiny v Kvifanu, ale v mnoha dalších okolních klášterech, kde si jeho práci vyžadovali právě pro jeho zručnost. Během první světové války, která se ozývala i právě v Libanonu, byl velmi známý službou těm nejpotřebnějším, nebál se obětovat a sloužil těm nejpotřebnějším. Známá je jeho spiritualita, pocházela z velmi jednoduché repetitivní modlitby. A to Bůh mě vidí. Vynikal nejenom svou pracovitostí, kterou každodenně vykonával s mimořádnou pílí a pokorou, ale taky nesmírně hlubokou mariánskou úctou. Postupně se stal vzorem řeholní života v maronické církvi. Zemřel 30. srpna 1938 ve svém klášteře v Kvifanu a 10. března 1951 bylo zjištěno, že jeho tělo nepodléhá rozkladu. A tak se jeho hrob přirozeně stal poutním místem pro mnoho věřících. Mnoho věřících dodnes hledá jeho přímluvu a prosí o uzdravení. Jako ctihodný byl prohlášen 17. prosince 2007 papežem Benediktem a blahořečení proběhlo 27. června 2010, tedy vlastně velmi nedávno, právě v klášteře svatého Cypriana a Justiny v Kvifanu.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem o maronické církvi, svatém Šarbelovi a dalších libanonských svatých hovoří v ostravském studiu pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Očejené v dobratickém kostele přechováváte ostatky svaté Ravky. Tak něco o této maronické světici?
1: Celým jménem svatá Rebeka Šabak Arhrajís mě tak trošičku přirostla k srdci, protože jsem si ji loni z Libanonu její relikvie prvního stupně přivezl. Narodila se ve vesnici Himlája 1832. V pouhých 7 letech přišla o matku. Jako postulantka vstoupila do kláštera Panny Marie, kde pracovala nejdříve v kuchyni kněžského semináře, začala s výukou v dívčí škole, po řeholních slibech, slavnostních řeholních slibech roku 1862 učila ve škole studentky a byla velice oblíbená. Po krizi, která v kongregaci nastala roku 1871, se modlila, aby jí Bůh ukázal správnou cestu. Zjevil se jí svatý Antonín Veliký, ten, který zemřel roku 356, a dokonce dvakrát od něj dostala stejný pokyn vstup do libanonského maronického řádu. A tak přijala hábit novicek v klášteře svatého Šimona v maronické vesnici Aitu. Řeholní sliby složila roku 1872. Přijala jméno své matky Ravka. Překládá se jako Rebeka. Co je důležité, možná bychom si mohli pamatovat o první říjnové neděli roku 1885, o svátku Panny Marie Růžencové při modlitbě před nejsvětější svátosti prosila Krista, aby jí dal účast na svém vykupném utrpení. Modlila se, můj pane, proč jsi mě opustil, proč stojíš ode mě daleko, co pak jsi na mě zapomněl? A odpověď na její prosbu přišla v zápěti. Nesnesitelně jí rozbolela hlava, následně se bolest soustředila do očí. Pak přišla Rebeka o zrak zcela a přidala se bolest v levém rameni. Tuto bolest snášela pokojně a modlila se. Nesla tuto bolest v rameni jako účast na Ježíšově zraněném rameni. Připomínala sestrám, nezapomínejte na Ježíšovu šestu ránu, na bolest jeho ramene, které neslo kříž našich těžkých hříchů. Svatá Ravka se dožila 82 let a z toho 29 let s vírou v Ježíše Krista, s láskou a radostí trpělivě snášela slepotu, ochrnutí, bolest ramene a další nemoci jako účast na tajemství Kristova vykoupení. Zemřela roku 1914 a mnoho zázraků se událo tím způsobem, že prostě jim k tomu posloužila zem z jejího hrobu. Samozřejmě skrze hlubokou víru v její přímluvu. Papež Jan Pavel II. 17. listopadu 1985 prohlásil za blahoslavenou a pak roku 2001 ji svatořečil.
0: V katolické církvi známe stovky, tisíce svatých, si připomínáme jejich životy. Kolik svatých vzešlo z maronické církve? Oče Jene?
1: Tak jestli dobře počítám a neopomenu zakladatele svatého Marona, tak bych napočítal nejspíš 7, doufám, že to je správné číslo, protože taky patriarcha stejného jména Maron je svatořečen A loni, když jsem byl v Libanonu, tak se chystaly velké oslavy blahořečení Antoine Tarabay, taky maronický mnich, poustevník z mariánského řádu, který žil v klášteře v údolí Wadi Kadiša, údolí svatých.

0: Už mnohokrát na Proglasu zaznělo, že každého 22. dne v měsíci se v Dovraticích koná den úcty svatého Šarbela. Jak takový den úcty probíhá, oče Jene?
1: Především jsem pokaždé až dojat, že Pán Bůh posílá mnoho lidí z farnosti, z okolí, ale i z daleka, a pokaždé se naplní kostel věřícími, kteří touží promodlit své problémy, těžkosti, starosti, odevzdat je Pánu Bohu, prožít vnitřní uzdravení. Jo, hledají odpovědi v otázkách, je možnost duchovního rozhovoru během tohoto odpoledne, je možnost prožít přímluvnou modlitbu, svátost smíření a každý druhý měsíc také přijmout svátost pomazání nemocných. Podle počtu někdy o 15:30 jsem k dispozici k svátosti smíření. V 16 hodin modlitba svatého Růžence, korunka k svatému Šarbelovi, pomazání olejem svatého Šarbela, zhruba v 17 hodin mše svatá. Vždy se snažím v homilii připomenout a přiblížit spiritualitu svatého Šarbela, v čem bychom jej mohli následovat. A pak děkujeme v adoraci Pánu Bohu, kterou také prožíváme na způsob vnitřního duchovního uzdravení. Lidé píšou své prosby na lístečky, vkládáme je do mše svaté jako intence, před adorací čteme poděkování. Chci připomenout, že vždy všechno je zveřejňováno na našich farních webových stránkách, ale nejenom informace. Jsou tam krásné katechéze o těchto svatých, které jsme teďka vzpomínali, proto abychom se s nimi více seznámili, abychom je nabídli také druhým lidem jejich přímluvu. A zároveň už teď je na stránkách informace o probíhajících duchovních cvičeních s panem Raimundem Náderem, laikem, který přijíždí z Libanonu do Polska od 30. dubna do 3. května, a bude-li více zájemců z České republiky, bude zajištěn i překlad z angličtiny do češtiny. Jsou to duchovní cvičení pro rodiny, včetně dětí. Ve větším počtu loni těchto duchovních cvičení se zúčastnilo asi 190 osob. Srdečně zvu a nechme Pána Boha, ať On nás provází a také dokážeme svým duchovním životem, horlivým duchovním životem odpovědět na milost, která se nám nabízí, která se nás dotýká prostřednictvím svatého Šarbela ostatních libanonských svatých.
0: Oče Jene, na závěr pořadu alespoň jednu myšlenku svatého Šarbela.
1: Svatý Šarbel připomínal a říkal: svatost se vám nepoštěstí, svatost je volba, o ní musíme usilovat. A připomínal, že lidé žádají zázraky, aby uvěřili, znamení, aby uviděli, zprávy, aby slyšeli a pochopili, cestu, po které by mohli jít a dosáhnout spásy a štěstí. Zázrakem je nejsvětější svátost, znamením je kříž, zprávou je evangelium a spása přebývá v církvi. Tolik z myšlenek svatého Šarbela z publikace Hany Skandar, kterou vydala karmelitánské nakladatelství.
0: O maronické církvi, svatém Šarbelovi a dalších libanonských svatých hovořili v ostravském studiu farář z Dobratic pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Myšlenku na den k dnešnímu evangeliu s názvem Miluj si pro nás připravila Tamara Suchánková.
1: Když chtěl v dnešním evangeliu přivést znalece zákona Ježíše do úzkých, zeptal se: Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší přikázání. Druhé je podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíšova odpověď na otázku je překvapivě jednoduchá. Jeho odpověď je určena každému z nás. Miluj. Jediné slovo, které dokáže dát směr celému životu. Miluj. Miluj Boha ne proto, že to přikazuje zákon, ale protože On první miloval tebe. Dříve, než jsme se narodili, než jsme se dnes probudili, byl Bůh s každým z nás. Dříve, než si vyslovil modlitbu, znal tvé myšlenky. Dříve, než ses dopustil svých chyb, věděl to. A přesto tě nepřestal milovat. Milovat Boha celým srdcem, celou duší a celou myslí znamená dát mu první místo ve svém životě. Nejde jen o chvíle modlitby nebo být na bohoslužbě, jdu v neděli, mám splněno. Je to vztah každodenního rozhodnutí, svěřovat mu své radosti i starosti, hledat jeho vůli a důvěřovat mu hlavně tehdy, když nerozumím tomu, co se kolem mě děje. A právě z této boží lásky vyrůstá všechno ostatní. Miluj bližního svého. Možná ne zrovna toho, kterého si vybíráš, ale možná právě toho,

0: který tě zraňuje, unavuje nebo kterému nerozumíš. Láska totiž nemusí vůbec začínat sympatiemi. Láska začíná pohledem, který v druhém člověku vidí Boží obraz. Kolikrát míjíme lidi, aniž bychom je opravdu viděli. Kolikrát jsme spolu, ale nejsme si na blízku. Kolikrát mluvíme o jedné věci a přitom každý o něčem jiném. A přece možná právě dnes čeká někdo na jediné laskavé slovo, na trpělivé naslouchání nebo na odpuštění. Ježíš nespojuje lásku k Bohu a k člověku náhodou. Jedno bez druhého nemůže dlouho existovat. Opravdová láska k Bohu se vždy pozná podle toho, jak jednáte s lidmi kolem sebe. Nestačí krásná slova o víře, pokud chybí trpělivost, odpuštění, ochota naslouchat nebo podat pomocnou ruku. Vždyť Bůh se často skrývá právě v člověku, kterého potkáváme. Zajímavé je i to, že Ježíš dodává jako sám sebe. A tady pozor. Nepleťme si pojmy jako pokora, skromnost, ješitností a samolibostí. Křesťanská láska neznamená povýšenost ani pohrdání sebou samým. Jsme Boží děti, stvořené z lásky, a proto máme přijmout i sami sebe s pokorou a vděčností. Jen člověk, který ví a cítí, že je Bohem milovaný, dokáže tuto lásku rozdávat. Možná dnes není potřeba udělat nic velkého, možná jen stačí na chvíli stišit své srdce, poděkovat Bohu za jeho blízkost, odpustit tomu, koho stále nosíme ve svém srdci jako břemeno. Najít čas pro člověka, který na naši pozornost už dlouho čeká. Láska nezačíná velkými skutky. Začíná tam, kde Bohu dovolíme, aby proměnil naše srdce. A možná právě to je největší zázrak dnešního evangelia. Ježíš nám ukazuje cestu ke svobodě, protože člověk, který miluje Boha a učí se milovat druhé, nachází pokoj. Pane Ježíši, nauč nás milovat, jak miluješ ty. Ať se každý náš den stává odpovědí na tvou lásku. Amen.
1: S 18. hodinou vám nabízíme přenos mše svaté z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebrovat ji bude pater Josef Mendel. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, na této mši svaté. Vítám také posluchače Rádia Proglas, kteří se k nám připojují. Dnes si připomínáme svátek svatého papeže Pia X., který povzbuzoval k častému přijímání svátostí a byl také tím, který povzbuzoval k časnému, nejenom častému, ale také k časnému přijetí Eucharistie, prvního svatého přijímání. Takže také můžeme poděkovat za tento dar při této mši svaté. Připravme se na slavení Eucharistie, litujme svých nedostatků a hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

0: Modleme se. Bože, ty jsi naplnil svatého papeže Pia pastýřskou moudrostí a apoštolskou horlivostí, aby usiloval všechno obnovit v Kristu. Prosíme tě, pomáhej nám, ať žijeme podle příkladu tohoto statečného obhájce katolické víry a dosáhneme věčné odměny. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Hospodinova ruka na mě spočinula. Hospodin mě v duchu vyvedl a přivedl do širokého okolí, které bylo plné kostí. Pak mi poručil jít kolem nich dokola, bylo jich totiž na širém poli velmi mnoho a byly již velmi vyschlé. A řekl mi, synu člověka, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem, pane hospodine, ty to víš. Pak mi pravil, prorokuj o těchto kostech, řekneš jim, suché kosti, slyšte hospodinovo slovo. Tak praví pán hospodin, těmto kostem, vdechnu vám dech života a znovu ožijete. Dám na vás zase šlachy, přikryji vás masem, potáhnu vás kůží, dám vám dech života a ožijete. Tak poznáte, že já jsem hospodin. Prorokoval jsem tehdy, jak mi bylo rozkázáno. Když jsem prorokoval, nastal hluk, veliké chraštění, kosti se spojovaly jedna s druhou. Viděl jsem potom, jak se na nich objevily šlachy, vyrostlo maso, z vrchu je potáhla kůže, ale nebyl v nich život. Potom mi řekl, prorokuj k dechu života, prorokuj synu člověka a řekni dechu života, tak praví pán hospodin. Přijď dechu života od čtyř větrů a věj na tyto zabité, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi poručil, vešel do nich dech života. Ožili a postavili se na nohy. Byl to velmi veliký zástup. Pak mi řekl, synu člověka, tyto kosti, to je celý Izraelův dům, stále jen říkají, uschly naše kosti, zhynula naše naděje, veta je po nás. Proto prorokuj a řekni jim, tak praví pán hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lidé. Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, hospodin, jsem to řekl a vykonal. Pravý hospodin. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu dí.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, schromáždili se a jeden z nich, znalec zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Odpověděl mu: Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
2: Milí přátelé, když jsme v uplynulých letech ve farnosti pořádali kurzy Alfa, tak při jednom tom běhu jeden z účastníků říkal: když by si měl několika věty popsat křesťanství, jaké věty by si použil, jak by si charakterizoval to podstatné Ježíšova evangelia. A myslím, že právě ten dnešní úryvek nám dává krásnou odpověď. Slyšeli jsme o vlastně prvním a zároveň jediném přikázání Ježíšově v celém evangeliu. Když si porovnáme Mojžíše, který dostává přikázání desatera nahoře Sinaj od Hospodina na kamenných deskách, tak ta přikázání jsou napsána zcela jasně buď z něj jako imperativ, co mám udělat, jak mám jednat, anebo naopak negativně vymezují, co nesmím dělat. Nezabiješ, nepokradeš a tak dále. My dnes slyšíme v evangeliu jaksi úplně jiný druh přikázání. Ježíšovo přikázání začíná slovesem miluj. Miluj Hospodina, svého Boha, z celého srdce, z celé duše, ze vší své síly. A miluj bližního jako sám sebe. Křesťanství, Ježíšovo náboženství, je náboženstvím svobody a volby. Ježíš nám říká: jestli chceš, rozhodni se pro Boha, pro druhého člověka. Ježíšovo přikázání je výzva k rozhodnutí. Je na mě, pro koho či pro co se rozhodnu. A jestliže se rozhodnu milovat Boha, pak jaksi samo už přichází to, že jsem rád s ním. Jestliže se rozhodnu milovat druhého člověka, své bližní, pak jaksi automaticky jim věnuji svůj čas. Jestliže se rozhodnu milovat sebe sama, tak pak také nacházím slova poděkování Bohu za veliký dar mého života, který mi svěřil. Je to tedy výzva k tomu, abychom udělali prostor ve svém životě pro Boha, pro druhého člověka a pro sebe. Láska jak si otevírá do kořán dveře vůči Bohu a vůči druhému člověku. Je to jako kdybychom otevřeli okno ve svém pokoji někde v krásné přírodě a viděli vlastně tu nádheru Božího stvoření, rozkvetlou louku, či stromy, či krásnou zeleň, kterou nám vlastně Bůh svěřuje. A jestliže se rozhodnu pro vztah, pro lásku, podle Ježíšova návodu, prvního přikázání, pak už není ani potřeba, jak si negativně formulovat, co nesmím dělat. Protože vlastně to, že mám rád Boha, druhého člověka, sebe sama, na to také nezapomínejme, tak přináší i to, že přece mu nebudu dělat zlé. Že přece pro Boha najdu ve své modlitbě slova chvály, protože vidím, jak je krásný, nádherný a obdivuhodný. A tak stejně i najdu jaksi slova pochvaly pro druhého člověka a především pro ty naše nejbližší, kteří to od nás hodně potřebují. A také najdu jaksi obdiv i k těm darům, které mi Bůh dal, a že jich není málo. Samozřejmě máme slabosti a nedostatky, ale Bůh nás nevybavil pro život v tomto světě jenom nedostatky. Ty od něho nepocházejí. On nám dal spoustu předností, schopností, krásných obdarování. A za to také chceme děkovat. Amen.

0: Sestry a bratři, papež Pius X. si zvolil za své heslo všechno obnovit v Kristu. To byl i jeho životní přístup. Prosme o tento postoj pro nás i pro celou církev. Bože, který tvoříš všechno nové.
1: Za církev prosíme, aby žila a svou sílu čerpala z Eucharistie.
2: Mé tě vyslyš nás.
1: Za biskupy prosíme, aby vynikali láskou a dobrotivostí.
2: Prosíme tě vyslyš nás.
1: Za mír ve světě prosíme, aby představitelé států konali vše pro skončení válek.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za všechny věřící prosíme, aby své životy obnovovali skrze Krista. Za bohoslovce prosíme, aby rostli ve zbožnosti a dobrotivosti.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Přijmi, Pane, tuto nejsvětější oběť na úmysl dárce.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Dobrý Bože, papež Pius X. Svou apoštolskou horlivostí mnohé obnovil. Dej, prosíme, ať jdeme v jeho šlépějích a jednou dosáhneme věčné odměny. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.

Modleme se, aby Bůh přijal obě své církve, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi, Bože, tyto dary, které klademe na oltář a dej, abychom věrni odkazu svatého papeže Pia slavili Eucharistii s opravdovou úctou a přijímali ji vždycky s vírou. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Vzdáváme ti díky, svatý Bože, Pane nebe i země. Ty jsi stvořil svět a určuješ běh jeho dějin. Tvůj syn se stal člověkem, zvěstoval nám tvé slovo a volal k následování. On je cesta, která vede k tobě. Pravda, která osvobozuje. Život, který naplňuje radostí. Skrze něho spojuješ v jednu rodinu všechny, které jsi stvořil k slávě svého jména, vykoupil krví jeho kříže, označil pečetí svého ducha. A proto nyní vždycky a navěky hlásáme s anděli a svatými tvou slávu a radostně voláme.

Vpravdě jsi svatý Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. Vpravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a zhromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Zhlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, a se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. A když máme účast na tomto tajemství, prosíme tě, všemohoucí Otče, oživuj nás svým duchem, ať se podobáme tvému synu. Upevni pouto našeho společenství s papežem Lvem, s naším biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem, ostatními biskupy, s kněžími Jáhny a celým svým lidem. Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času a ochotně dávali své síly do služeb evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději. Ukazujeme jim cestu ke spáse a jdeme společně s nimi do tvého království. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přived nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Panou Marií, jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a mučedníky, se svatým papežem Piem X. A se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat. Skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš,
1: jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé,
0: přijď království tvé,
1: buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb nám ještě zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království i moc i sláva věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Nasytil si nás, Bože, pokrmem, k jehož častému přijímání nás vybízel svatý papež Pius. Dej, ať z tohoto pokrmu čerpáme sílu, abychom byli stálí ve víře a aby nás tvá láska spojovala v jednu. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás i vaše blízké, všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Jděte ve jménu Páně.

Na Proglasu dozněla mše svatá z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebroval pater Josef Mendel. A nyní už začíná hudební zastavení, ve kterém vyslechneme slavnostní mši na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Z roku 1609. Napsal ji Charles Lojton. Hraje soubor Fraternitas Literotarum. Diriguje Stanislav Předota. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu dozněl pořad Hudební zastavení, ve kterém jsme vyslechli slavnostní mši na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., která byla napsána v roce 1609. Autorem je Charles Lojton. Hrál soubor Fraternitas Literatorum a dirigoval Stanislav Předota. A krátce po 19. hodině vás od mikrofonu vítá Josef Javůrek a také vítám všechny kluky a holky, protože přichází čas na večerní zýváček. Ten bude jako vždy patřit pohádce, písničkám, ale samozřejmě také modlitbě.

Dnes nás čeká další z pohádek o vlastnostech Ofridy Pistoriusové. Sklář Tomáš přišel na to, že je lidský život příliš krátký na to, aby se v něm lhalo a podvádělo. Tak se rozhodne, že to dělat nebude. Ale to by v tom byl čert, aby ho peklo hned nechtělo vyzkoušet.

0: Když se sklář Tomáš jednou toulal v lese po skalách, přišlo mu na mysl, že je lidský život krátký, kratičký.
1: A když je tak krátký, měl by být alespoň dobrý.
0: Řekl si a slíbil, že do své smrti, ať se děje, co se děje, už nezalže a nic špatného neudělá. Na paměť svého slibu zasadil na tu nejvyšší skálu, která příkře spadala do řeky, lískový proutek. A proutek rostl a rostl, stal se z něho keř a nakonec mohutný strom. Tomáš měl malou chalupu, naproti ní kozí chlívek bez kozy, kurník pro slepice, kde nocovalo 5 slepic a krmil 3 králíky. Staral se o to všechno sám, protože byl sám. Jednou, když tak po práci vařil brambory pro kuřata, zaklepal mu kamarád ze sklárny netrpělivě na dveře.
2: Schovej mě, Tomáši!
0: A už si hledal místo pod postelí a ve skříni.
3: Co se děje?
2: Ale přišel ke mně, no, čert! On vlastně ani tak nevypadal. Kopyto měl schované ve vysokých botách, rohy pod čepicí, ale byl to čert. Říkal, že chce ze světa udělat peklo. Dopálil jsem se, to je nápad, udělat ze světa peklo. Vzal jsem pohrabáč a tak se rozpřáhl, že jsem tím pohrabáčem čerta přerazil vejpůl. Obě ty části znovu ožily a místo jednoho čerta byly dva.
3: Co to povídáš?
2: Honí mě teď, kam mě schováš?
3: No, do chlívka, mám tam seno, ne, tam by tě našli. Co kdybys vylezl na strom a schoval se tam ve větvích, no tak poléz.
0: Tomáš vysadil kamaráda na hrušeň, která stínila jeho chalupu, a jen co se vrátil do světnice, zaklepali mu ti dva čerti na okno.
3: Co si přejete?
4: Koho máš v chalupě?
3: V chalupě jsem jen já.
4: A neviděl jsi někoho?
0: Tomáš neodpověděl, jako by ohluchl.
4: Kam šel?
0: Tomáš nic.
4: No, kde je?
0: Tomáš zase nic.
4: Však my si ho najdeme.
0: Jo. Prohlédli chalupu, chlívek i kurník, ale nikoho nenašli.
4: Tak kam si ho schoval?
0: Tomáš mlčel a čert najednou obrátil.
4: Ty si těžko vyděláváš na živobytí, že? Dáme ti 1, 2 nebo 3 nebo celý pytel dukátu.
0: A hodili peníze na stůl. Ale Tomáš si jich ani nevšiml. Dál klabal brambory pro kuřata. Čerti se dopálili.
4: Tak uvidíme, jestli se ti rozváže jazyk.
0: Chytili ho za obě ruce a táhli ven z chalupy.
4: Hodíme tě do vody z té velké skály.
0: Tak řekni, kam jsi ho ukryl? A zase nic. Čerty přešla trpělivost. Vzali ho v podpaží a vlekli k lesu na tu nejvyšší skálu.
4: Tak naposled.
0: Řekni,
4: kde je?
0: Jo. Už se Tomáš díval z velké výše do řeky, už se loučil se životem, když tu se k němu líska naklonila. Ten mohutný keř, silný jak strom, uchopila ho svými větvemi. A jak se čerti s ním tahali, sami sklouzli z vysoké skály, skutáleli se do řeky a tam se s nimi víry zatočili. Dlouho odpočíval Tomáš pod lískou. Díval se na řeku, na skály, na les. A když se vrátil domů, našel kamaráda živého a pytel zlaťáků k tomu, který tam čerti zapomněli. Rozdělil se s kamarádem o peníze a byl rád. Moc rád.

0: Mít čestného kamaráda, to je prima. Na takového je spolehnutí. Zítra nás čeká další příběh o dobré vlastnosti a tou bude poslušnost. Dnešní pohádka je u konce, ale teď bych vás, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, děkuji za den, který ti teď odevzdávám. Děkuji za to, že mohu vědět, že jsi stále se mnou. Prosím, pomáhej mi, abych na to nezapomínal. Amen. Tak, děti, to je z večerního zíváčku už téměř vše. Samozřejmě pro vás mám hezké písničky, ale předtím se s vámi ještě rozloučím. Přeji vám krásnou dobrou noc a ať ten víkend, který je před námi, prožijete co nejlépe, buď venku, anebo se svými blízkými, klidně doma. Mají být nějaké bouřky a trochu pršet, na což se všichni těšíme, ale doufám, že to nebudou moc silné bouřky, jenom takové příjemné letní pršení. Mějte se tedy moc krásně a dobrou noc a posílám písničku Co mají rodiče nejradši.
1: Co mají rodiče nejradši?

když děti udělaj hačí. A když si nejvíc libujou, když z hlídání se vyzujou. A když tě s tím zavrhnou,

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Natočil desítky videoklipů, vydal 6 básnických sbírek a 13 studiových desek, z nichž 2 byly nominovány na cenu Anděl, a je držitelem ceny Za krásu slova Rádia Proglas. Hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu je dnes režisér, básník a muzikant Jakub Čermák alias Cermák. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U poslechu vás vítá taky Janis Moras. A potkáváme se nad novým Jakubovým albem, v pořadí už tedy 13. Dostalo název Společný jmenovatel a vyšlo v říjnu roku 2025 u vydavatelství Indies Scope, a pokud se nepletu, tak pouze v digitální podobě.
1: Je to tak, už mi nevyzbyly peníze na to fyzicky vyrobit.
0: 13. album, 13 písní, tak nemůžu se nezeptat, nejste pověrčivý?
1: Nejsem pověrčivý, ale vždycky mě fascinovalo, že v Americe nestavějí ty 13. patra, protože se bojí, co by se tam stalo, tak já jsem si to 13. patro dokonce postavil sám.
0: Jo, já jsem si právě přesně vzpomněl i na hoteli, kde není pokoj číslo 13.
1: Je to tak, no.
0: A tak podobně. Takže tomu tak není. A vám bude letos 40, abychom zůstali u těch čísel.
1: Je to tak.
0: A když jsem to počítal, tak to je poměrně hodně alb. Jako vychází to plus minus album co rok a půl?
1: Je to pravda, lidi to často komentují a já vždycky jsem z toho trochu nesvůj, protože třeba výtvarníků se tak nikdo neptá, proč mají jednu výstavu za rok, nebo někteří třeba 3-4 za rok. Myslím, že vlastně přirozenou nějakou potřebu umělce nebo někoho, kdo reflektuje uměním nebo nějakým uměleckým formátem svět, tak je prostě furt tvořit, protože to je sebezáchovný, sebeočistný proces a prostě když člověk furt tvoří, tak se mu vždycky nakumuluje nějaká kupička, který v nějaký moment začne dělat nějaký uzavřený celek nebo nějaký smysluplný stav, nebo je toho už moc a potřebuje to ven, aby se toho člověk zbavil, no.
0: Jo, já tím, že nedělám výtvarný umění, tak nevím vůbec vlastně, kolik času zabere třeba namalovat obraz, ale tím, že trochu dělám muziku, tak mám aspoň představu, kolik času zabere udělat album. Takže proto mě to možná jako fascinuje, že je to poměrně, řekněme, vysoká frekvence, ale zároveň vlastně jsou ty desky prostě dobrý, jakože je vidět, že je zatím spousta poctivé práce a že se tomu člověk věnuje, tak proto mě to asi tak jako napadlo, že to je poměrně hodně na to, že vám je 40 a není vám prostě, nejste na sklonku kariéry v 80.
1: Děkuju za takovou reflexi, ale jako je samozřejmě v tom nějaká forma sebetrýznění, tak protože před každou desku si říkám, stojí mi to opravdu za to, protože vím, že to reálně ten rok zabere vlastně strašně moc pozornosti a energie, no.
0: K tomu, jestli to stojí za to, k tomu se ještě vrátíme. Ale pustíme si teď první ukázku z nového alba Společný jmenovatel a bude to rovnou titulní píseň.

oheň se obláká, korun střísek a chvoji. Prostře člověka je malé místo, tam se všechno vejde. Vítr se polekal, když se otřel o jelmu. Všichni jdem zdaleka a chcem žít na nečisto, jenomže to nejde. Tak pojď se chvíli projít, chůze hojí zmatek. A nejlíp poznáš hmatama, kde svět nakynul.

Zítra se změní svět a s ním se změní máme, změní se významné věd a z moment budou máme, testy se stanou z gest a z dobrodružných cest, jen bitvy o

0: Ze 13 nových autorských písní Jakuba Čermáka jsme si poslechli teď titulní písničku z nového alba Společný jmenovatel. Co je společným jmenovatelem tohoto alba? Je hádanka pro posluchače? Nebudeme vůbec se zabývat touto otázkou?
1: No, ono se to album vlastně na to ptá. Nejsem si jistý, jestli nabízí odpověď. V té titulní písni, kterou jsme teďka slyšeli, tak se za ten společný jmenovatel nabízí láska nebo naše schopnost vlastně cítit a být spolu. To já třeba asi za společný jmenovatel pokládám, ale svět sítí a ten skutečný svět, který je teďka plný konfliktů, tak spíš vlastně velká pozornost na ty činitele, který nás od sebe odpuzujou a který nás rozdělujou, a myslím si, že je dobrý upřít pozornost na to, co máme společného, protože toho je, jsem přesvědčený, mnohem víc, ba většina. Všichni jsme prostě dvou nohy, dvou rucí, nebo tak někteří jednorucí, někteří i bezrucí. Všichni jsme minimálně bytosti se srdcem, většina z nás i s jakž takž fungujícím mozkem, a myslím, že to srdce je důležitý. No.
0: Je tam právě nezáleží na těch rukou a nohou, ale to srdce ale máme a tu lásku cítíme. Album bylo nahráváno převážně po návštěvách od Velikové po Paříž. To je poměrně velká vzdálenost. Tak co si pod tím máme představit?
1: Je to tak, tohle album vznikalo specifickým způsobem. Já jsem chtěl vlastně si vyzkoušet, respektive když člověk udělá už 13 alb, tak přirozeně asi tíhne k nějakému jako experimentu udělat něco jako jinak, než jak to dělal. A já jsem si na začátku tohohle procesu půjčil dobrý mikrofon od kamaráda zvukaře Adama Veselýho a začal jsem si nahrávat doma demíčka, který zároveň jsem si v zápětí řekl, že by mohly být základem zvukovým, který tam vlastně už zůstane na té finální nahrávce. A začal jsem si zvát návštěvy k sobě a pak jsem začal jezdit po návštěvách a nakonec jsem tu desku vlastně nahrál všude, kde jsem byl ty 2 měsíce, kdy jsem ten základ té desky vlastně nahrával. Tak znamená, že jsem nahrával třeba ve 14 různých bytech, doopravdy od Velikové po Paříž, kde zrovna jsem cestoval, protože jsem požehnaný tím, že mám jako poměrně hodně blízkých přátel, fantastických muzikantů, který, když už jsem u nich na té návštěvě byl, tak by byl hřích nezachytit nebo neotisknout nějak do toho alba. Takže a zároveň já jsem si vlastně v těch demíčkách nahrával melodické stopy na melodiku, na piano, a tady ty muzikanti potom byli schopni to přehrát jako na skutečnější nástroj se skutečnějším umem. A zároveň jsem měl nějaký dohled nad tou aranží nebo nad tou produkcí, kterou jsem si vlastně chtěl tentokrát dělat hlavně sám, vlastně se to nějak udržel, jakž takž.
0: Zmínil jsem Paříž, my si teď pustíme písničku, která má ale španělský název, No pasarán.
1: Je to tak.
0: A více si o ní povíme, až dozní. Pojďme na ní.

a šance zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostlech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačí scrollovat. Skončili děn, začali další.

noční chodci tenhle svět nás škrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost, a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou, anebo sám křičet no pasarana.

0: Hostem v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu je dnes režisér, básník, muzikant Jakub Čermák alias Cermak. Vydal nové, v pořadí už 13. album Společný jmenovatel. My jsme si z něj teď pustili písničku se španělským názvem, ale zpívá se tam česky.
1: Je to tak.
0: No pasaran, vysvětlíme ten pojem.
1: Obecně je to vnímané jako protifašistické heslo, znamená to neprojdou. Ale používá se to vlastně jako v různých kontextech a v různých jazycích. To heslo samozřejmě existovalo ještě dřív, je to takový jako pozbuzující, stmelující heslo ve smyslu postavíme se zlu nebo postavíme se no, někomu, kdo vlastně ohrožuje jako naši společnost. Gandalf to křikl, když byl v Mori a zachránil své přátele před Balrogem, tak taky vykřikl vlastně variantu na pasaran. A já jsem tenhle ten výkřik, jak se ocitáme zase takovým jako zúženým hrdle dějin, tak jsem tenhle ten výkřik měl potřebu se k němu zase přidat taky, nebo ho zase obtáhnout, jako ty hobos obtahovali ty značky po těch předchozích potulných dělnících, tak já jsem zase tenhle ten výkřik potřeboval obtáhnout písničkou, protože nejen ve světě, ale u nás zase ty fašizující tendence jako nabírají na síle a myslím, že zlo je dobrý jako jasně pojmenovat zlem, ale zároveň u toho, nebo to v textu té písně snad se snažím jako nějak nabádat, je dobrý jako nevpustit si to zlo právě do srdce nebo jako neinternalizovat jako v tom odboji, se nestát se sám tím zlem. Dobrým příkladem mi připadá teda teďka ta reakce v Minnesotě, těch Minnesotanů, kteří tváří v tvář té jako brutální agresi těch složek ICE, tak vlastně odpovídají takovou jako důslednou hrdou laskavostí, empatií, komunitou, vzájemností, vlastně podivuhodnou něhou, připadá mi jako symbolicky až jako neuvěřitelný, samozřejmě smutný, ale neuvěřitelný, že vlastně těma mučedníkama teďka tohodle toho odporu, tak je zdravotní bratr a básnířka. Tohle je, myslím, jakoby nějaká jemnost nebo něha, která je posmívaná ze strany těch fašismů, ale ve skutečnosti myslím, že je silnější a trvanlivější a vlastně to je to, co vlastně všichni nebo všichni většina společnosti doopravdy chce mít jakoby prostor pro nějakou takovou jako jemnou sílu, vzájemnost pro komunitu, pro rodinu. A to je, myslím, jako nejlepší a není to vůbec slabší nebo méně cená forma odporu. Naopak myslím, že to jakoby je něco, co si musíme teďka připomínat a v čem bychom se měli jakoby semknout i vůči třeba teďka, že řešíme kauzu pana ministra zahraničí, který píše o půlnoci opilý prezidentovi výhrušky a takový jako siláctví, který je vlastně jakoby směšný a dobrý to jako pojmenovat tak, jak to je. Nevím, jestli v téhle písničce, myslím, že v téhle písničce, ne, v písničce, kterou se ještě pustíme, tak se zpívá, že siláctví je projevem slabosti, ne síly, tak myslím, že to jsou takový jako samozřejmý postřeh, který akorát si asi musíme připomínat, aby jsme se moc nevylékali z těch tendencí, aby jsme hlavně je nenechali nás přerůst. No.
0: Před námi je písnička Lalůček, tu si teď pustíme, z alba Společný jmenovatel. Potom si budeme povídat dál a možná se vrátíme taky k tomu, kde všude tedy jste třeba nahrával, kde všude máte přátele a kdo ještě třeba na albu hostuje. Tak pojďme teď na Lalůček.
2: Smutek duše bělý, a jak se to stane, že první polibky jsou sladké jako bylis a poslední jsou slané.

trhnul se svach a vše se řítí dolů. Je smutná, smutná noc a den jiný nebude. Má milá, mám strach, že i když usnem spolu,

0: oči, nježne se vžu zubi.
1: S režisérem, básníkem a muzikantem Jakubem Čermákem si v dnešním Jak se vám líbí povídáme o jeho novém albu Společný jmenovatel. Už jsme to trošku zabrousili do témat, která vás v posledních letech umělecky formují. A to jsou ty společenské záležitosti, politické třeba. Ale vlastně řekněme tím společným jmenovatelem a tím vždy tím cílem, kam by měl člověk asi dojít, je ta láska, která je nám všem společná. Pojďme teď ještě k tomu, jak jste tedy s kým vlastně nahrával a tak, jak probíhaly ty úvahy ve vaší hlavě? Bylo to opravdu jakože náhodné, kdo mě pozve na návštěvu, nebo jste se pozval na tu návštěvu za účelem právě toho nahrávání?
2: Já jsem primárně chtěl nahrávat s kamarádama. A tím, že mám kamarády šikovný, tak tam vlastně nebylo potřeba nějak moc jako uvažovat. Takhle, primárně jsem chtěl nahrávat s kamarádama a plus jsem měl nějakou zvukovou představu o tom albu. Chtěl jsem, aby tam bylo víc dechu, což je element, který v naší kapele vlastně už pár let jako na, při tom živým hraní není, protože vlastně můj blízký kamarád klarinetista Kaja Mach odešel na věčnost před 5 lety a 4 měsíce, 3 měsíce. A od té doby vlastně dechaře, ani dechařku nemáme, ale zároveň jako já ty nástroje dechový mám rád. A vlastně na žádném albu jsem neměl moc žestů, tak jsem měl nějakou představu, že bych tam chtěl trubky a saxofony. A mám miluju nástroj bass klarinet, takže jsem začal vymýšlet aranže na tu melodiku a potom jsem poprosil Veroniku Coganovou, výbornou klarinetistku, která shodou okolností jezdí učit na Zušku do Hřevnic, kde já bydlím, tak ta mi to nahrála u nás v dětském pokojíčku ve skříni mojí dcery. Saxofon jsem nahrál ve Velikové, protože jsem tam kousek hrál na pozvání Kuby Navrátila z kapely Tají ledy. Bývala kapela Láska, tak myslím, že byla na Proglase, tak u něj jsme taky nahráli v dětském pokojičku, protože jsem tam zrovna byl, protože mám Kubora, tak chtěl jsem si ho taky zvětšit na nějaký desce. Trubku mi nahrál Chris Strand tady v Brně, u něj v obýváku. Chris je muzikant, který se po letech teďka vrátil zpátky do Čech, se kterým jsem kdysi dělal desku Neboj. Vlastně byla to přirozená kombinace. No a takhle bych mohl vyjmenovat všechny ty další jednotlivé lidi, kterých myslím, že asi 17 nebo skoro 20. Jsou to všechno lidi, se kterými mě pojí nějaký dlouhý příběh a nějaká blízkost. A myslím, že se to jako do toho alba snad nějak jako i promítlo. A případ teda toho Lalučku, který jsme slyšeli teď, tak tam vlastně moje dcera Agátka prohlásila před svými 11. narozeninami, že už je dost velká, abych jí vzal do Paříže, protože já jsem předtím svoje sestry bral do Paříže a tak jsem jí vzal do Paříže a v Paříži mám blízký přátel Remyho Rebra a Reizu Reber. Se kterýma jsem kdysi natočil desku Démon v Paříži a který vlastně ale mají stopu skoro na všech deskách od té doby a tím, že jsme u nich byli 4 dny na návštěvě, tak nebylo zbytí a prostě jsme spolu natočili i píseň Rajza bytě při tom všem dalším činění jsme tam měli, tak přeložila kus textu do portugalštiny, což je její rodný jazyk a vznikla love song, smutný love song Lalůček.
1: Jo, to mě právě vlastně při tom poslechu zarazilo, říkám, no pasaran, španělsky, pak ale v tom Lalučku se zpívá, říkám si, ale to není asi španělština, i když je to trošku jako zní tak, a je to teda portugalština.
2: Je to portugalština, ano.
1: Je to portugalština. Zmínil jste tu dceru, zmínil jste tu sestry, tak ty taky hostují na vaší desce, takže bychom si teď pustili rozhovor, ve kterém...
2: Zpívá moje sestra Aneška, ano.
1: Pojďme na ní.
3: Jsem, ať se domů vrátí. Lehl se na zem s tím, že kompas dávno ztratil. Černá noc u kraju je měsíc jako kebab. Prošel jsem 1000 ulic, každá byla slepá. Řekla mu dobře ví, že najde ten, kdo hledá. Řekly jí moje cesty, svedl svatý medat. Řekla mu přece ví, že kdo se dívá lidi. Zeptal se, platí to dál i ve světě lidí, kde řeč tak schváčil vztek a stěk ironie, že jsme ší, než se potkat, je snažit se míjet, je přímém přenosu feed, do mysli ti mačka, obrazy hořících těl spících na kapačkách, řekla mu mír, já jsem, podej mi své ruce, modlím se za plameny, za vodu i ocel, za parky i za slova, jež jsme znásilnili, když místo tajemství jsme svěřili jim účel. Místo tajemství jsme svěřili jim účel. Jako roj vzteklý v čose jazyk.

0: nabídne průvodčí i kulturisty z vyše. Modlím se i za tebe, dodala pak tiše. Řekla mu mírým hlasem, podej mi své ruce. Do vlasu zašeptala, že je dávno drží. Mluvili celou noc pod Žižkovskou věží. A když pak řeč zmizela, jak tým dyke stoře, věděli vlastní těla, že už taky hoří. Viděli vlastní těla, že už taky hoří. Slil svodidla i osnovy bez not. Slil trakční soustavy i labirinty čipů. Slil střelky kompasů i prazné dráhy zipu. Vytlukoucí zrce pak chvíli spojil v jedno. Vytlukoucí zrce pak chvíli spojil v jedno. Řekla mu dobře ví, že nejde ten dohledá. Řekl jí moje cesty svedl svatý medat. Řekla mu přece ví, že kdo se dívá vidí. Zeptal se, platí to dál i ve světě lidí, kde řeč tak schvátil vztek a sněď ironie, že snaží než se potkat, je snažit se míjet, je přímém přenosu feed, do mysli ti mačka, obrazy hořících těl spících na kapačkách.
1: Společný jmenovatel je název alba, nového alba, 13. v pořadí, muzikanta Jakuba Čermáka, 13 písniček nových autorských, nahrávaných od Velikové po Paříž. A spolu s tím albem vychází, nebo vyšel, ještě ilustrovaný zpěvník.
2: Je to tak.
1: To souvisí s těmi 40 vašimi letošními.
2: Vyšel v knižnici Kodiak, mé oblíbené vydavatelství.
1: Co v tom zpěvníku lidé najdou?
2: No najdou tam...
1: Písničky to předpokládám, ano, ale jaké vlastně, protože z těch 13 alb už jich musí být stovky.
2: Je to tak, jakoby napočítal jsem asi 330 písní a určitě jsem na něco zapomněl při tom, při té skladbě, takže já jsem, jakoby najít klíč k tomu, který z těch písní vybrat do toho zpěvníku, bylo poměrně obtížný, já jsem si dal limit 40 písní a doopravdy to bylo ve vztahu k těm blížícím se 40. Ale hlavně jsem potřeboval prostě nějaký klíč, musel jsem to někde zastavit, aby to nebyla, aby to byla použitelná prostě publikace, ne nějaká bychle. No a pak jsem to vybíral, udělal jsem anketu, jaký písně by si lidi přáli, to byl nějaký výchozí jako zorný úhel a pak jsem věděl, že tam chci mít všechny písně pro svoje sourozence a pro svoji dceru, což dohromady už je 5 písní a pro zmíněného Kájo Macha to je 6 písní, takže to zbývalo 34 písní a tam jsem to pak jakoby se snažil brát hodně i podle toho, aby to vlastně šlo nějak zahrát. Aby to byly písně, které jsou spíš jednodušší, nejsou to takové jako deklamace repovo, poetický, ale doopravdy trošičku víc jako sevřený tvary s refrénama. Nebylo jsem v tom jako úplně důsledný, ale do nějaký míry jako nejsou to vlastně všecko zdaleka jako moje nejoblíbenější, nejmilejší, nejbližší mě písně, ale jsou to písně, které se snad nějak u toho táboráku dají zahrát. A kromě těch písniček, které tam jsou akordy, akordové diagramy, hudební redakce mi dala Honza Vítu z kapely Deršen Stargop, která taky myslím, že hrála na Proglasu, vynikající věc. A Honza je strašně důsledný, takže já jsem ty diagramy generoval, on mi je pojmenovával, zjistil jsem po letech, co tam vlastně
1: hraje.
2: Byla to vlastně jako zábavná, ale nekonečná práce. Štěpánka Blahovcová, grafička, se postarala o design toho zpěvníku a já jsem to ilustroval. Tady tam spousta ilustrací, jsou tam i samolepky, trsátko, je to takový jako artefakt. Mm-hmm. Je to celý v plastovém praktickém obalu s kapsičkama, takže by to nemělo zmoknout a mohlo by se do toho zastrčit třeba jízdenka, kdyby někdo ještě cestoval vlakem jako já, jezdím na koncerty vlakem. A především teda jsou tam dvě prázdní stránky, takže tam můžete dopsat svoji vlastní písničku. Ideálně svoji, případně nějakou z těch zbývajících 290 mých.
1: Ten zpěvník, stejně jako album Společný jmenovatel, vyšly i díky crowdfundingu.
2: Tak.
1: A vy říkáte, že je pro vás vždycky psychicky časově dost namáhavý, ale že se nakonec vyplatí, a to nejenom finančně, že vlastně ta podpora vás posiluje v tom neustálém váhání, a tím se vracím k tomu, co jste tady zmínil na začátku, jestli to stojí za to, a že vás vlastně tady ta přímá podpora lidí přesvědčí o tom, že to stojí za to.
2: Je to tak, je to taková jednoznačná zpětná vazba posilující. A já mám nějaký jako hrozně štěstí na hrozně laskavý publikum. No, mám pocit, že za ty roky se nashromáždilo po kusech doopravdy velice specifická komunita. Na těch koncertech, včera jsem hrál v Brně, bylo plno, předevčírem v Olomouci, a ty taky bylo plno a bylo plno lidí, z nich většinou jsem neznal, ale člověk tam vyjde do toho prostoru a má pocit, že tam všichni jsou jako vlastně nějaká rodina, nebo pojí je nějaký společný jmenovatel, co si jako specifického, velice přijímavého, je to hrozná radost s nima jakoby tu muziku sdílet a hlavně pak právě přes ty crowdfunding, tak si člověk uvědomí, že vůči ním má vlastně závazek to dělat dál, nebo jakoby to valit před sebou, přestože to je namáhavý, vysilující, bolestivý, ekonomicky samozřejmě jako sebedestrukční a tak. Ale dává to smysl, no. Jako kdybych měl pocit, že to nikoho nezajímá, tak by se mi vlastně až ulevilo. No, bylo by snaží jakoby s touhletou fází života jakoby přestat a věnovat se nějakým jiným snům, ale zatím mám štěstí, to vlastně asi někoho zajímá, no.
1: Vy máte ještě paralelní projekt Lament spolu s Pavlem Kilbergrem. To je rap a živá elektronika na pódiu. A já to říkám, protože něco takového se ozývá i v písničce, kterou si poslechneme teď, a to je Drag Queen. A zároveň podotýkám, že k tomu máte i videoklip, který jste si, předpokládám, sám režíroval.
2: Sám sobě jsem udělal podle mě třeba už 20 klipů, možná spíš víc, ale na této desce je jeden klip Kno Pasarán, který režírovala a koncepčně uchopila Johanna Ožvold, což je poprvé životě, když jsem s někým jako vlastně klid spolupracoval, jinak si to musím prostě stříhat sám, protože už na to nejsou ty rozpočty a tak. K písni Drag Queen, kterou teďka pustíme teda, tak jsem se stříhal takový jednoduchý dokumentární klip z naší letní cesty na Ukrajinu, kdy jsme nějakou benefiční minitur, kde jsme hráli pro váleční veterány, invalidy ve Lvově a v Ivano-Frankivsku a v Lisci u Ivano-Frankivsku. Proto posluchači to nevidí, ale mám na sobě dokonce tričko Okna pro Ukrajinu, tak bych takhle jakoby i audio, nejenom vizuálně připomněl, že ta pozornost k té Ukrajině nesmí ustávat a nesmí polevovat, a naopak každá kačka, která se tam pošle, se zužitkuje, a kortera v těchto těch dnech mrazu, kdy bestie natahuje ty drápy ve tvaru dronů až jako do těch obydlí v Kyjevě, těch civilistů, kteří jsou vlastně jako obětníma beránkama válečných zločinů jednoznačných. A v tom ta píseň Drag Queen mimo jiné je naopak jakoby obhajovou a chválou rozmanitosti a divokosti a svobody a přesně toho všeho, proti čemu ta bestie ty létající drápy napřahuje.
3: Jsme slepí, slepí jako myše. Jsme slepí a konstantně slíp. Jsme holátka ve tmě a jen tušíme.

Máme sázat stromy a místo toho vrašti. Do stejné řeky nevstoupíš dvakrát, ale nejméně tisíckrát. Lezla se neboj, zlo je zkratkou ke smrti a nevydrží navždy. Proto si tak rádo chodí k cizím vrát a kostmi plný shopping kart. Není už nic jako čistý štít, ale hlavně si prosím nenech vzít svý pravý jméno, svou křehkost, svoje váhání, svoje skleněný dne. Nenech si namluvit, že příběh vtisnáš do storíčka. Válčí se o pozornost, o naše těla i mysli.

lidí, ale nechci kopat kolem sebe. Nechci bušit pěstmi. Nechci bušit pěstmi. Chci tančit jako drag queen. Když měsíc jako leknín pluje po nebe. Miluji tě, řekli. Když se světlo zasáh roztřepí.

jsme konstantně slíp. Chci bušet pěstme, chci tančit jako drag queen, když měsíc jako lekvín pluje po nebi. Chci tančit jako drag queen.

0: Ich war deine Mama.
1: Smatterdasht. Čas dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu se pomalu naplnil. My už se s vámi budeme pomalu loučit s mým dnešním hostem, režisérem, básníkem, muzikantem Jakubem Čermákem. Ten vydal nové, v pořadí už 13. album Společný jmenovatel. No a my vlastně dnešní pořad zakončíme tak, jak vy zakončujete vaše nové album písničkou Divoký dny. Já jenom připomenu, že veškeré informace o Jakubovi a jeho tvorbě a nejenom hudební tvorbě jsou na webu Cermak, psáno cermakvue.eu. Jakube, já vám děkuji za návštěvu v Proglasu a přeju, ať se daří, a těším se na další album, že se třeba nad ním potkáme, že vás zase trošku ukradnu vašemu kamarádovi Martinu Kišperskému.
2: Děkuji moc za pozvání a děkuji Radiu Proglas za jeho setrvalou donkichotskou účast na audioprostoru České republiky.
1: Od mikrofonu se loučí taky Janis Mora, se zvuk měl na starosti Roman Kabelka. Díky, že nás posloucháte, mějte se pěkně a těším se opět příště naslyšenou.

to divoký dne. Je leto divoký.

O azbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo svičnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, ode vša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo.

0: jména měst do nočního ticha. Měsíce stánul hijab, déšť buší o asbest. Třeptám se jména měst, na paměť nám živím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
2: Za několik okamžiků s 20. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Důchody příští rok porostou minimálně o 300 korun, o dalším zvýšení vláda dál jedná. Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. České volejbalisté hrají na úvod mistrovství Evropy v Brně proti Řekyním. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci, o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc korun. Výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy dnes připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Právě u sídla rozhlasu se 21. srpna 1968 sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. Každoroční piety se zúčastnili pamětníci i politici. Například předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ve svém projevu mluvil o roli tehdejšího Československého rozhlasu na začátku okupace. Někteří lidé to doprovázeli pískotem a skandováním.
5: Rozhlas se stal jedním z prvních cílů okupačních vojsk. Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
4: Při bojích o rozhlas tehdy zemřelo 17 lidí. Ve Francii se prodalo přes 40 tisíc závadných kondomů. Informovali o tom zdravotnické úřady, podle kterých by se mohly prezervativy protrhnout. Závadné kondomy prodávaly zejména e-shopy. Úřady v souvislosti s odhalením vyzývají obyvatele, aby se nechali testovat na pohlavně přenosné choroby.
6: Závadné kondomy prodávali podle úřadů zejména asijští obchodníci na internetu. Při kontrolách v lékárnách nebo supermarketech inspekce odhalila další závadné kondomy, a to i přesto, že tyto formálně splňovaly normy. Od května do srpna museli výrobci stáhnout asi 260 tisíc vadných výrobků. Úřady varují obyvatele před pohlavně přenosnými chorobami a nechtěnými těhotenstvími. V červenci Evropský úřad pro boj proti podvodům odhalil na 200 tisíc padělaných kondomů prodávaných slogem známé značky. Výrobky pocházely z Číny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem. Aktuálně proplouvá 36 lodí denně. Od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy.
7: České volejbalistky vstupují v přímém přenosu radiožurnálu Sport do domácího mistrovství Evropy. Na úvod brněnské skupiny hostí na výstavišti Řecko a začátek zápasu tam sleduje také reportér David Nekvinda.
8: Zápas ještě nezačal, trochu se tady protáhl slavnostní nástup před tím úvodním duelem, ale teď půjde podávat česká nahrávačka Pavla Šmídová, takže ta zahájí tento duel. Už se ale v Brně hrálo dva odpolední zápasy. Srbky porazili Rakušanky 3-0 naprosto jednoznačně a výsledkem 3-0 zvítězili taky Bulharky nad Ukrajinkami. No a teď tedy právě začne ten zápas českého týmu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
9: Nehody na D8 u Kralup a hned několik na dálnici D5. V Čechách v bouřkách místy hustě prší a průjezd omezuje řada nehod opatrně. Čerstvá nehoda na D8 z Ústí nad Labem Prahy u sjezdu na Kralupy, kilometr 9, 9,5, osobní auto tam narazilo do svodidel. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady už odklidili nehodu v omezení, kilometr 24,5, průjezdný všemi pruhy. Kolona se rozjíždí. Na D5 se několik nehod z Prahy do Plzně před sjezdem na Loděnici. 8. až 9. kilometr u nehody čekejte hustší provoz. Na D5 se opačně z Plzně do Prahy dvě nehody. Jedna za sjezdem na Mýto, 47. kilometru. Kolona se tam netvoří. Další nehoda je pak za sjezdem na Vráž, 13. kilometr, opět směr Praha. Auto dostalo smyk, je mimo vozovku. U nehody zhruba kilometrová kolona, zdržíte se tam 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně je zataženo, a to hlavně v severozápadní polovině, kde se místy přidá také déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: protáhla hnojem, do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jakovi jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo, noci letí.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cenných papírů nadělá toaletní.

na věc vlastní názor ergo, poslouchá svý alter ego, slupne ho to s ještě větší chutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor z trenek, lásku zbalit kufry nedonutí.

0: Dnes jsme navštívili konvent milosrdných bratří v Brně. Jedná se o společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Kromě tří obvyklých slibů, jako je čistota, tedy celibát, chudoba a poslušnost, bratři skládají ještě čtvrtý slib – hospitality, tedy péče o nemocné a jakkoliv potřebné. U mikrofonu vítám bratra Martina Richarda Macka. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu.
0: Můžete nám blíže popsat život Jana z Boha?
1: Jde o to, kde mám začít. Svatý Jan z Boha je pro nás světec, otec, zakladatel a člověk, který nám určil směr. Já vždycky, když ho představuju, tak říkám, byl to naprosto normální člověk. To znamená, můžeme si z něho vzít ten příklad, že procházel svým vývojem člověka, že hledal sám sebe. On se narodil v Portugalsku 3 roky potom, co Krištof objevil Ameriku, jenom aby jsme to měli časově správně zařadit. Takže ta doba byla velmi, velmi taková pestrá, velmi dynamicky se rozvíjející. A protože nemáme všechny prameny k němu, tak nevíme, proč v 8 letech odešel z domova. Jsou na to různý názory, ale to si myslím, že pro toho člověka nebo pro toho našeho světce není tak důležitý. Byl nějakou dobu pryč, byl pastevec u Toleda a asi ve svých 37 letech, už ve zralém věku, potom se najednou u něj začalo rozvíjet povolání. To znamená, on spíš nacházel sám sebe. Já to vždycky říkám mladším, nebo i starším, teda nejenom zájemcům náš řád, ale i jakýmukoliv jinému člověku, že někdy se představují ty svědci, ty lidi, které nám církev předkládá, jako že jsou naším příkladem, se nám představují jako nedosažitelní. Mně se svatý Jan z Boha v tomto líbí, naprosto v tom, že to byl naprosto obyčejný člověk se svýma chybama, který nevěděl ve svém mládí, jak začít, co dělat, a docela dost dlouho mu trvalo, než sám sebe našel, než našel Boha a než našel tu svoji životní cestu.
0: Já bych u této životní cesty právě Jana z Boha zůstala, právě protože jeho život byl plný zvratů a dá se říct, že si ho Bůh k sobě pomalu vedl skrze svědectví blízkých lidí, které měl kolem sebe. Například jeho otec vstoupil do františkánského řádu a z původního žoldnéře, který šel z bitvy do bitvy, jak to Jan dříve měl ve svém životě, se stal hledající člověk. V čem nám může být tento životní příběh blízký i v dnešní době? V čem pro nás může být třeba povzbuzením?
1: Tak já si myslím, jak jsem říkal, musíme to chápat z pohledu tehdejší doby, chápat, rozumět to dnešní dobou. To znamená, dřív mladí muži, co pro něj bylo dřív atraktivní. To nebyl jenom svatý Jan z Boha, ale i svatý František, který je veřejnosti daleko víc známý, a spoustu jiných dalších velkých osobností. To, že někdo šel a byl, jak jste správně řekla, že byl soldát, že byl prostě ve vojenském nasazení, že šel za svou kariérou, dneska by se řeklo, dneska možná by šel do nějaké firmy, studoval by management, asi by hledal kariéru jiným způsobem. Já si myslím, že to mělo svůj smysl a jak jste správně řekla, Pán Bůh ho vedl. Nemůžeme to chápat tak, že pokud někdo nenastartuje tu svoji duchovní dráhu, nebo pokud si někdo nenajde už od svého mládí, že má ten svůj život jakoby spackaný, nad žádným člověkem Pán Bůh nezlomil hůl a nikdy nezlomí. Je to vždycky jenom na nás. A prostě někomu je dáno pochopit to dřív, někomu později, já jsem přesvědčený, že nehraje v tom roli, v tom hraje hrozně moc jiných aspektů a možná ten člověk, když ještě tu víru nenašel nebo do té doby neznal, tak dokáže čerpat z těch zkušeností toho hledání kdy, oproti tomu, kdo například byl vychovávaný ve věřící rodině a tak říká už od mladého věku byl vychovaný ve víře.

0: příklad těchto svědců, třeba stejně tak svatého Pavla, tak Jana z Boha nám může být takovým velkým povzbuzením v tom, že když se nacházíme v nějaké složité situaci a třeba se i zřekneme Boha nebo jsme od něho hodně vzdálení, tak že ten Bůh si nás může přitáhnout a ty cesty jsou různé. Já bych na to navázala, protože právě u něho možná to přitahování Bohem bylo takové postupné. Druhý takový bod, který bych chtěla zdůraznit, byl kolem toho roku 1537, kdy se setkal právě s Janem z Avily a prožil velké obrácení a takovou velkou změnu svého života. Dokážete prosím vás shrnout, co pro něj mohlo být tím stěžejním poselstvím z tohoto kázání a v čem nastala ta hlavní změna v jeho životě?
1: Každému z nás jsou dané jiné dary a svatý Jan z Boha byl radikální už od mládí ve svých skutcích. A ta promluva, ta homilie svatého Jana z Avily ho oslovila, co máme záznamy a co je teda doloženo, že pochopil tu zbytečnost nebo tu ten život, který prožíval do dnešní doby, že ho chtěl změnit. To znamená, ta radikálnost, zase si dovolím to přirovnat veřejnosti známějšího svatého Františka. Mě to tam hodně ta paralela vždycky jakoby naskočí, že každý máme a svatý Jan z Boha právě během této promluvy tu konverzi velmi silnou prožil tím, že se zřekl toho života, který žil doposavať, ale to nebylo tak, že hned v té vteřině a v té minutě našel tu svoji víru. On začal hledat. Panu Bohu se absolutně chtěl oddat a začal hledat, co má, komu má sloužit. To jeho rozhodnutí bylo právě ta chudoba, věnovat nebo darovat svůj život těm, kteří na tom nejsou tak dobře, to znamená chudým, potřebným, a zříci se blahobytu, zříci se ty kariéry, jak jsem před chvilkou říkal, prostě toho života v nějakých jistot životních.
0: Roku 1539 vybudoval v Granatě dům pro nemocné a chudé. Dokonce dostal přezdívku Chudý chudých. V čem byl jeho přístup k nemocným a chudým jiný oproti té době?
1: Ano, přesně. Chudý chudým. On sám byl, dneska bychom to řekli, že byl bezdomovec, člověk bezdomova. Byl, dá se říct, žebrák. Naprosto nepředstavitelný pro dnešní společnost, že takovej člověk se rozhodl, otočil svůj život, ovlivnil společnost a dokázal se postarat o ty, kteří byli na stejné lodi jako on. To je naprosto obrovský skutek a to jsem přesvědčený, že tam ho posilovala ta víra a ten dar té radikálnosti, kterou on vždycky měl. On si vážil každého člověka, ať už v jakémkoliv postavení, a dokázal těch vztahů, které si budoval, tak dokázal využít i vůči šlechtě, kde budoval nějaké vztahy na základě duchovních dopisů, pohovorů, návštěv a za to dostával potom naturálie, finance právě na počátky a potom pokračování, provozování a financování těch chudých, který nejdřív uložil v průjezdu, neměl vůbec nic, začal úplně s holýma rukama. A dneska možná by si zažádal o grant, nebo by si udělal nějaký projekt, ale on neměl ani zkušenosti. Opravdu to, co bylo u toho zrodu, tak byla víra, odhodlání a že prostě chce něco změnit.

0: zakladatele svého řádu svatého Jana z Boha, nám představuje milosrdný bratr Martin Richard Macek.
1: Koho nebo čeho je patronem?
2: Především je patronem nemocných, zdravotníků, lékařů a všech, kdo se o nemocné starají. Já bych tady nechtěl vynechávat a vždycky to velmi zdůrazňuju, že i těch, kteří nejsou zdravotníci, ale starají se doma o ty svěřené, který právě prožívají nějakou slabost nebo jsou ve své konečné životní fázi, to znamená v kruhu rodiny, staří rodiče, prarodiče, to znamená všech těch, kteří se starají o ty nemocné a potřebné.
1: Janův cíl byl právě tělesnou službou získat duše ošetřovaných Kristu. V této souvislosti se objevuje heslo vašeho řádu. Můžete nám o něm říct něco více?
2: Heslo našeho řádu je to nejpoužívanější, je tělem k duši, per corpus ad animam. A já to vždycky vysvětluji, takže člověk se skládá z tělesné schránky a z duchovní schránky. To znamená, že když se o někoho starám a nemusí to být nutně někdo upoutaný na lůžko nebo v nemocnici nebo nemocný, ale přiznejme si sami sobě, že každý z nás máme nějaké potřeby i zdravotní, i když malé. Jeden spolukněz, když ho budu citovat, tak říká hrozně hezkou větu. My lidi se dělíme na dvě skupiny, na nemocné a na ty, kteří o té nemoci ještě nevědí. Pro nás milosrdné bratry a spolupracovníky a všechny, kteří se o ty lidi starají, je právě ten čtvrtý slib hospitalita tím, že nepřijdu k tomu pacientovi nebo k tomu bližnímu nebo k tomu, o koho se starám a nepodám mu jenom léky a nestarám se o to, co zrovna somatického na něm je v nepořádku, to znamená, čím trpí, ale že trpí i a že může být poškozena nebo že může strádat právě i tím duchovním stavem. Právě proto máme už roky v našich nemocnicích i v zahraničí, i v naší nemocnici v Vizovicích zároveň s vedením nemocnice, kde je primář, hlavní sestra a tak dále, zřízenou i pastorační radu, kde jsou zastoupeny odbornosti z různých vrstev. Můžou tam být sestřičky, můžou tam být účetní, prostě to skupina lidí, která se stará o duchovní potřeby pacientů, ale i zaměstnanců. Protože nám přijde, jak jsem říkal, velmi důležité starat se i o ty duchovní potřeby.

0: ještě se zeptám na váš osobní vztah se světcem Janem z Boha.
1: Tak asi bych uvedl, že jsem ho v podstatě neznal a tím, že když jsem se o řád zajímal někdy začátkem 90. let, tak jsem ani nevěděl, že nějaký svatý Jan z Boha existuje. Je to poměrně neznámý světec v našich končinách. Ale později jsem se dozvěděl, že mi byl stále na blízku, aniž jsem to věděl, protože pocházím z Prahy a ve františkánském klášteře stojí jeho socha. Jak se tam nestala, nevím. To není tak důležité, ale blízko té sochy jsem se velmi často pohyboval. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že je to člověk, jak jsem již uvedl, který dokázal svůj život přehodnotit a dokázal svůj život přetavit a využít ty zkušenosti i z doby, kdy ještě ta víra u něho nebyla silná, proto aby nabídnul svůj život Bohu takovým, jaký je. A to je pro mě to rozhodné. To znamená, že každý, ať už jsme v řeholi nebo v jakékoliv duchovní službě, ale i v rodině, a já jako řeholník to tak cítím, že není důležité, v jakém stavu jsem. Důležité je za něčím mít, i s těma pádama stále pokračovat a důvěřovat Bohu, že ten úkol, který mi zadal, tak ten je správný.

0: čem byla jakoby ta hlavní změna v lékařské péči, kterou vlastně zavedl Jan Zboha od tehdejšího systému?
1: Určitě to byla zkušenost z Královské nemocnice, kdy on prožíval tu svoji velmi silnou konverzi, kdy začal jako pomatený pobíhat po ulicích města Granady, kde ho hospitalizovali, prostě zavřeli ho, ale my si nemůžeme představovat, že byl někde v nemocnici a že tam měl postel a že bylo všechno o něj postaráno. Tehdejší psychicky nemocní pacienti byli společnosti opovrhováni, a nejen společnosti, ale i církví. Prostě bylo na ně nahlíženo, jako že si za to můžou sami a že jsou to ti, kteří stojí mimo tu společnost. Byl hospitalizován do takové klece, když byli myti, tak něco takového, jestli člověk představí jenom, že by ostříkali hadicí, prostě hůř jak ze zvěří, asi bych to přirovnal. Tam jsem přesvědčený, že on se rozhodl a on poznal tu, kam se může nejhlouběji člověk dostat a rozhodl se a tam sklíčilo určitě to povolání věnovat se těm nejchudším z nejchudších a změnit to. Určitě ho nenapadlo a nedomyslel, kam až to dotáhne, ta jeho myšlenka. Dostal se z té královské nemocnice tím, že ho tamní biskup odtamtať na kauci vykoupil. Svatý Jan Zboha začal samozřejmě působit v průjezdě, kde položil základy ošetřovatelství tím, že pacienty rozdělil na infekční, neinfekční. Naprosto laickým rozumem, on neměl vůbec žádný vzdělání, žádnou zdravotní školu a nic. To znamená, přistupoval ke každému s takovou opravdovostí, jak by to byl asi on sám, jak by to byl před ním Ježíš Kristus. A chtěl mu dát to nejlepší. On měl dokonce takový problémy, že potom, když už měl tu první nemocnici a když měl nějaké ty oddělení, tak samozřejmě tam přicházeli první a další nemocní. Ne každý se dokázal tomu režimu podřídit a byli tam i takzvaní první rebelové nebo takový nespokojení pacienti, co známe i z dnešních nemocnic a z dnešní doby, že jsou velmi nároční pacienti, kteří nepotřebují tak ošetření a tak dále. Tak to už bylo i tehda, ale on... Ta jeho věrnost byla tak hluboká, že on chtěl pomoci všem. Nedokázal odmítnout ani ty takzvaný rebely a začalo se mu to tam rozkližovat a po poradě s duchovním potom musel nastavit nějaké pravidla, kde každý, kdo přišel do té jeho nemocnice nebo do toho ústavu, kde ty nemocné ošetřoval, musel dodržovat nějaké pravidla. To bych zase přirovnal k nějakým právům pacientů, který dneska máme celou řadu bodů. To znamená, kdo se chce přijít léčit, kdo potřebuje ošetření, léčbu, tak má samozřejmě práva, ale má i nějaké povinnosti dodržovat nějaký režim. Nemůžu chtít všecko a hned. A to už tehda svatý Jan Zboha pochopil. Zapisoval ty nemocné, jejich věk, i jestli jsou věřící, nevěřící, odkud pochází. A tak se postupně vytvářelo všech našich potom dalších nemocnicích postupem času i evidenci nemocných. A mohla se mapovat, jak se kde vyskytovala jaká nemoc, nebo jak lidi umírali, v jakém věku. A z toho se mohli čerpat další zkušenosti pro to obyvatelstvo jako takové. To znamená, nebylo to už jenom o ošetřování, ale bylo to i o zdravotním stavu toho regionu, toho obyvatelstva, kde jsme působili, v jaké nemocnici.

0: Známe Františka z Assisi, známe Terezii z Lisie. Proč Jan z Boha? Jako protože u všech ostatních máme město, odkud pochází. Aha. Čím je zvláštní Jan, že má vlastně v tom přízvisku přímo z Boha? Nepředpokládám, že by se tak jmenovalo nějaké město.
1: On pochází z Monte Mornovo, on je Portugalec a první jeho působení bylo v Granadě ve Španělsku. Milně občas je přirovnáván právě k tomu Španělsku. Z Boha je přirovnán právě tou láskou k těm chudým a nemocným, že byl od Boha poslán. Jeden z našich atributů je granátové jablko. To jedno vysvětlení, proč máme granátové jablko, je, že mu malý Ježíšek to jablko podává svatému z Boha a říká mu svatý Jene, nebo Jene, v tomto granátovém jablku je tolik zrníček, kolik ty budeš mít dobrých děl, kolik vznikne nemocnicí a dalších děl. Tak to se určitě splnilo a plní se to i dál a přáli bychom si to, by se to plnilo i dál, ale to dílo, že je v duchu Boha, že svatý Jan byl od Boha jakoby poslán, tak dostal to přízvisko nebo ten přídavek z Boha. Jinak byl z Monte Mornova a působil v Granadě.

0: pořadu Dotýkání světla jsme hovořili s bratrem Martinem Richardem Mackem z Konventu milosrdných bratří v Brně.
1: Za pozornost děkuji Katka Hrušková a Luděk Strašák.

zemi vítězů, jsi článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech.

zemi utkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji tmy

Když jsme byli na Floridě, na Key Westu, tam má Amerika zcela jiný řád. Nemusíš tam nosit ani teplou vestu, neboť teplo je tam jaksi na pořád. Panuje tu sympatická revoluce, když vyrazíš na vzduch z hlouby podniku,

Bylo 21 hodin a na Proglasu začíná modlitba večerních chval, ke které vás společně zveme. Dnes se s vámi bude modlit Josef a Jakub.

0: Dnes máme památku svatého Pia X. Papeže. Většina společných textů bude o duchovních pastýřích na straně 1946 v novějším vydání 1946 nebo 1727 ve starším vydání nebo 1727. Antifony a žalmy budou ze 4. týdne žaltáře, strana 1358 v novějším vydání, 1358 nebo 1224 ve starším 1224. A závěrečná modlitba bude z památky na straně 1664 ve starším vydání 1664 nebo 1478 ve starším vydání nebo 1478. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Nejvyšší kníže pastýřů, budiš od nás veleben, buď, Pane svých služebníků, mezi námi vyvýšen. Tobě je Otec darem dal, ty jsi je v své účastenství vzal, tak Otce oslavoval.
1: Oblékal jsi je ve spravedlnost zákona duchovního, ve všelikou dokonalost svou, také Otce svého. Byli lidu věrně posloužili, vůli Otcovou plnili, tvým vzorem se řídili.
0: Naplnil jsi je statečností, by se mocných nebáli, moudrostí, Bohu věrností, by horlivě kázali, zlého se vyvarovali, tebe vždy následovali, v tebe pevně doufali.
1: Modlitbou jsi posvětil i všechno dílo jejich, vše jsi krví svou spečetil, když umřel za jejich hřích, v smlouvě nové je postavil, věrnost Boží jim osvědčil, odplatu zabezpečil.
0: Tam jsou šťastní tvoji věrní, kde takové sluhy máš, že tebe v nich vždycky vidí a ty se jim v nich dáváš. Přešťastní jsou ti služebníci, lidu v dobrém pomocníci, vůdcové nebloudící.
1: Budiš tobě chvála, Kriste, že s námi vždy zůstáváš, i jako dříve sluhy své, tak i nyní nám dáváš. Tobě za to děkujeme, mnich my tebe přijímáme, to však tvé cti a slávě.
0: Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech. Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, budu velebit tvé jméno po všechny věky.
1: Každý den tě budu velebit a chválit tvé jméno po všechny věky.
0: Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, jeho velikost je nevýstižná.
1: Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy a oznamuje tvoji moc.
0: Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, rozmlouvají o tvých divech.
1: Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, hovoří o tvé nesmírnosti.
0: Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, jásají nad tvou spravedlností.
1: Milosrdný a milostivý je Hospodin, zhovívavý a plný lásky.
0: Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory.
1: Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvojí zbožní, ať tě velebí.
0: Ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle.
1: Aby poučili lidi o tvé moci, o slávě tvé vznešené říše.
0: Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech. Oči všech doufají v tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají.
0: Věrný je Hospodin ve všech svých slibech a svatý ve všech svých činech.
1: Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, a pozvedá všechny sklíčené.
0: Oči všech doufají v tebe a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
1: Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé s laskavostí.
2: Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech.
1: Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají upřímně.
2: Vyplní vůli svých ctitelů, slyší jejich volání a zachrání je.
1: Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují, a všechny bezbožníky zničí.
2: Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu, vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Oči všech doufají v tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
2: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
2: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu, vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
2: Vaše duchovní představené vybízím, já sám duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Paste Boží státce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně, ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému státci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

0: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně.
1: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně.
0: Miluje své bratry
1: a modlí se za ně.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně. Děkuji ti, Kriste, dobrý pastýři, že jsi mě dovedl do nebeské slávy. Dej, ať na ní spolu se mnou má podíl i státce, který jsi mi svěřil.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Děkuji ti, Kriste, dobrý pastýři, že jsi mě dovedl do nebeské slávy. Dej, ať na ní spolu se mnou má podíl i státce, který jsi mi svěřil. Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho prosme.
1: Pane, dej spásu svému lidu. Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoliv tě svatí o to poprosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
1: Ty dáváš svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplň svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, co jsi pro ně získal prolitím své krve.
1: Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se nestratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa.
0: Shromáždi zemřelé pastýře i jim svěřený lid, aby byli s tebou tam, kde jsi ty a viděli tvou slávu. A také se modlíme za oběť železničního neštěstí, která se stala dnes. Pane, dej spásu svému lidu. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
2: Otče náš, jimž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi naplnil svatého papeže Pia pastýřskou moudrostí a apoštolskou horlivostí, aby usiloval všechno obnovit v Kristu. Prosíme tě, pomáhej nám, ať žijeme podle příkladu tohoto statečného obhájce katolické víry a dosáhneme věčné odměny. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

S 21. hodinou a 13. minutou vás zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Přednostně zvu ty, kteří ještě dosud nevolali, a samozřejmě zopakuji i telefonní číslo, na které budete moci za malou chvíli volat. 739 850 345 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

0: Prvním desátkem bolestného růžence nás provede paní Anna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Všichni prosím a zdravím. O modlitbu prosím za moji dceru a vnučku, který mají odjet do ciziny na dovolenou. A další moje úmysly a za všechny lidi, kteří trpí na celém světě. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kteří se mnou modlili, Pán Bůh zaplať, a s Pánem Bohem.
0: Já vám také děkuji, s Pánem Bohem a dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Druhým desátkem bolestného růžence nás provede paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych chtěla poprosit za boží milosrdenství pro naše zesnulé, pro mě, za mír a pokoj ve světě, za příznivé počasí, za boží pomoc v těžkostech, které prožívám, za Rádio Proglas a televizi Noe a za všechny nemocné, trpící, opuštěné a postižené. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milost plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, oroduj za nás. Děkuji všem, kteří se mnou modlili, a děkuji také vám v rádiu Proglas a přeji všem hodně zdraví, Božího požehnání, dobrou noc a naslyšenou.
0: Naslyšenou a dobrou noc.

0: Třetím desátkem Bolestného růžence nás provede paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paně Marii. U telefonu je Eva z Váskokloboucké farnosti. Tento desátek svatého růžence bych se chtěla pomodlit za zemřelého tatínka. Dneska je to právě 13 let, kdy si ho náš pán k sobě povolal. Potom se chci pomodlit za maminku zemřelou, která zemřela před 54 lety. Také bych se chtěla pomodlit za svoje prarodiče z obou stran a za duše očistci. Dále chci se ještě modlit za dar zdraví, ochranu Panny Marie, pomoc Boží pro celou moji živou rodinu a za mír ve světě. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať, jsem moc ráda, že jsem se k vám dovolala. Volám právě z Rakouska a jsem ráda, že spojení pro Glasu funguje i ze zahraničí. Moc děkuju i těm, co se se mnou modlili. A vám, pane Josefe, přeji příjemnou službu. Dobrou noc.
0: Vám také dobrou noc a děkuji.
1: S pánem Bohem.
0: Dobrou noc s pánem Bohem.

0: Čtvrtým desátkem bolestného růžence nás provede paní Marie. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu a paní Marie. Tady je Marie. Já bych vás chtěla všichni poprosit, kdybyste se se mnou v tomto desátku pomodlili za mého zemřelého manžela, zemřelého bratra, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Za svatého otce, biskupy, kněze, za našeho pana faráře, za řeholníky, řeholnice, všechny Bohu zasvěcené osoby, za všechny ty trpící lidi ve válkách na Ukrajině, ve svaté zemi, za mír na světě, za naše děti, za děti a vnuky, nás všech, kteří se modlíme, tento svatý růženec. Panu Maria, prosíme, ochraňuj naše děti, pane Ježíši, pomož jejich víře. A ještě mám prosbu na můj úmysl. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami. Požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, až na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, roduj za nás. Já vám všem moc děkuji, kdo jste se se mnou modlili. Vám v proglase a přijít taky všechno dobré. S Pánem Bohem, dobrou noc.
0: Moc vám děkuji, s Pánem Bohem a dobrou noc.

0: Poslední pátý desátek tajemství bolestného růžence se s námi pomodlí paní Ervina. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych měla přání pomodlit se, aby poprosit všichni, aby se pomodlili na tyto moje úmysly, především na poděkování za všechny dary milosti, které od Pána dostáváme, za dar zdraví a síly, za celou rodinu, za jejich víru, a hlavně prosím o v podstatě zázrak uzdravení manžela, aby to všechno, to vyšetření a všechno dobře dopadlo, a za celý svět, který je. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství Královno, Matko milosrdenství, život sladkosti a naděje naše buď práva, Tobě voláme vyhnání synové Evy, Tobě vzlicháme kajíce a plačíce v tomto slzavém údolí a proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči i Ježíše a požehnej nás a veď nás do života věčného. Amen. Já bych chtěla poděkovat a Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili a taky vysílání rádiu Proglas Královno posvátného růžence oroduj za nás. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem a moc vám děkuji. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, panoslavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ještě jednou děkuji všem, kteří se s námi dnes modlili. Byla to paní Anna, Marie, Eva, Marie a Ervina. Růženec zakončíme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Ty jsi mé světlo, ty jsi můj štít. Bože můj pane, ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš,

stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

poklad paní Sérisejové nemá nic společného s pokladem, který Emílie obezřetně střeží ve skrýši svého pokoje. Neznamená to však, že by mu to ubíralo na jeho vzácnosti. Poklad? Ptá se Emílie. V jistém smyslu ano, odpovídá paní Sérisejová. Maminka byla vždy chatrného zdraví. Věděla, že nebude dlouho žít. Přesto však byla stále veselá a až do posledního okamžiku jakoby prozářená. Byla jsem ještě velmi malá, když umřela, ale moje vzpomínky na ní jsou stále plné světla. Moje také, přerušuje ji Emílie, aniž by si to uvědomila. Vzpomínky na mého tatínka jsou také takové, myslí si dívka. Stále se smál, tak rád se smál. V přijímacím pokoji této ženy, která je pro ní někým úplně neznámým, nechává Emílie konečně volně proudit své vzpomínky.

Isejová se usmívá a lehce přitakává pokynutím hlavy. Naděje, znovu opakuje Emílie a pomalu se vzpamatovává. Paní Serisejová, znáte nějakou dívku, která se jmenuje Charlotte z Naděje? Dotyčná chvíli přemýšlí bezúspěšně. Ne, to jméno mi nic neříká.

La Rochelle, 4. ledna 1793. Má drahá Elizabet, promluvili, konečně promluvili. Jsem tak šťastná, Elizabet, že bych radostí křičela ze všech střech. Ale nemohu, jak bez pochyby víte. Teď není vhodná chvíle, abych na sebe upozornila. Stalo se to před 2 dny. Vešla jsem do místnosti, kde se scházejí členové výboru, abych jim přinesla jídlo, a překvapila jsem je při rozmluvě. Jeden z nich zrovna mluvil o knězi skrývajícím se ve stodole v Riskeku. Někdo ze sousedů si všiml neobvyklých nočních návštěv, měl podezření, že se tam konají tajné mše. Při podávání polévky jsem si dávala moc velký pozor, aby mi z rozmluvy neuniklo ani slůvko. Neumíte si představit, jak je to těžké nalévat polévku a zároveň bedlivě naslouchat. Nejednou jsem se s polévkou málem nestrefila do misky. Jaká by to byla škoda. Určitě by mě okamžitě propustili. Abych se dozvěděla co nejvíc, loudala jsem se úplně nepřekonatelným způsobem. V jedné chvíli začalo kteréhosi z pánů rozčilovat, že tam pořád trčím. Musela jsem si tedy pospíšit, ale to už jsem to nejdůležitější věděla. Po příchodu do kuchyně jsem se Františce vymluvila, že si musím něco nutně zařídit. Nesměla jsem ztrácet čas, statek v Riskeku je na 4 míle od La Rochelle. Dřeváky jsou nepříjemnou přítěží v chůzi pro ty, kteří je nikdy nenosili. Naštěstí jsem si už na ně stačila zvyknout a blahopřála jsem si k této pevné obuvi, která se nepotrhá na nerovnostech cesty. Rovněž jsem si libovala, že už nejsem sešněrovaná v korzetu, který jsme si každé ráno oblékali. Nemohla bych v něm volně dýchat. Teď nosím

A je to tak dobře. Aspoň ho nemohu prozradit, kdyby mě náhodou odhalili. Ale odpusťte, nechci vás strašit. Slibuji vám, že budu vždycky dávat pozor. Vy na sebe také dávejte pozor. Nevím, jak vypadá váš současný život, ale nechtěla bych, aby se vám něco zlého přihodilo. Ať vás Bůh ochraňuje. Charlotte.

Promiňte, nějaká dívka vběhla rychlostí větru do přijímacího pokoje. Zarazila se však, když uviděla Emílii s paní Serisejovou zabrané do hovoru. Paní domů zvedla překvapeně hlavu a usmála se na nově příchozí. Emílie, představuji vám svou dceru Konstanci, říká. Nezvaná návštěvnice k ním přichází a svýma velkýma modrýma očima si prohlíží Emílii. Nezaměnitelně se podobá své matce. Oblečená je podle poslední módy do dlouhého modrého pláště lemovaného kožešinou, spod kterého jsou vidět šaty ve stejném tónu. Na světlých vlasech jí sedí překvapivě malý plstěný klobouček, přichycený širokou saténovou stuhou.

prodavačka vytrhne jí věc z ruky a ještě jí pořádně vynadá. Vemte si to, naléhá Konstancie, nikdo vám nic neřekne. Slyšela jsem, že prodavačky nesmějí obtěžovat zákazníky. Jsou zde pouze, aby nám poradili, když se jich zeptáme, a aby připravovali zboží. Není to nádherné? Všichni návštěvníci velkého bazaru vypadají, že se nakazili stejným nadšením jako Konstancie. Užívají si nezvyklé volnosti a procházejí se mezi pulty, berou do ruky různé druhy zboží a zase je pokládají zpátky a nakonec odcházejí, aniž by něco koupili. Velký bazar se sotva po měsíci od svého otevření stal pro obyvatele Lyonu ne obchodem, ale novým vycházkovým místem. Nakupuje se zde, ale hlavně se tu lidé pod dohledem neustále se usmívajících prodavaček rozhlížejí, vykládají, komentují. Ženy sem přicházejí, aby ukázali své nové toalety. Muži rozprávějí o nejnovějších vymoženostech a předstírají nezájem o vystavené zboží. A přitom by tu také mohli nalézt, co potřebují. Jsou jim věnována celá oddělení s kravatami, cylindry, vycházkovými holemi, dýmkami. Mají tu široký výběr. Pojďte se podívat. Konstancie vtáhla Emílii dovnitř budovy. Je to tu obrovské. Emílie nikdy v životě neviděla takové množství vystaveného zboží. Těžké lampy zavěšené u stropu osvětlují prodejní prostor. Elektrické osvětlení je velkou chloubou majitelů budovy. Potřebují nějaké stuhy, vysvětluje

0: na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a pak přijď a následuj mě. Jo, mu neříkal, že se má zbavit čeho a jít zemřít do škarpy, ale on mu nabídl vlastně v podstatě buď mým apoštolem, buď se mnou. Jo, to je přece, když chceš vědět, kam já jdu a kudy, tak buď se mnou. Ale abys to dokázal, tak se musíš osvobodit od toho, co tebe konkrétně jako svazuje. Jo, svatý Bernard z Clairvaux 1000 let na to říkal, že to nebylo tak, že ten mladík vlastnil svůj majetek, ale ten majetek vlastně svého mladíka. Protože to je vlastně potřeba doříct, výsledkem bylo to, že ten muž odešel a už se nikdy nevrátil, neboť měl mnoho majetku. Jo, že Ježíš není komunista, který by říkal, že všichni mají všechno zahodit, ale máme být od toho svobodní. A ten muž svobodný nebyl. A proto byla rada pro něho, zbav se toho, protože tě to strašně jako ničí. Tebe to svazuje. Ty jsi vlastně morální, ale tak trochu jako průměrný.
1: Ano.
0: Jo. Tak proto to říkám, ale promiňte, to byl takový můj farářský vstup, ale jenom když půjdeme k tomu racionálnímu, jo, vlastně my jsme se toho docela dotkli, že bych řekl asi možná, že je racionální úvaha, jsem-li naturalem založený, že tam, kde založím rodinu a postavím dům, tak zůstanu až do smrti. Jo, tak asi jako má smysl uvažovat i o té hypotéce, protože to má benefity v tom, že se jednou splatí a

0: Doba, za kterou ji prodám, samozřejmě není jak převod v bance za pár vteřin, ale že to samozřejmě nějaký čas zabere. Hmm.
1: No, mně to přijde vlastně zajímavé, jako neustále se tady i v minulých dílech trochu stahujeme k fenoménu, nebo nevím, jestli to nazvat fenoménem, prostě k události, která postihla naši českou ekonomiku v minulých dvou letech, a to je inflace, která je nevídaná. Jo, a v té chvíli si člověk asi uvědomil, že jako úspory se výrazně znehodnocují, ale je paradoxně je výhodné dlužit v této chvíli, protože protože prostě třeba si vzpomínáme to,

0: movitosti, tak jak je třeba ve Švýcarsku nebo v jiných zemích. Mm-hmm. Jo.
1: No, Jirto.
2: Já bych k tomu řekl přesně ten dodatek, který čtu z Pavlových jako myšlenek. Skutečně starat se o druhou nemovitost, vím, o čem mluvím, máme dvě nemovitosti, dva domy, tak opravdu ten časový vklad na tu údržbu toho domu, zahrady a podobně, tak aby se nejenom udržoval, ale aby ten dům spíš teda jako vzkvétal, tak je to samozřejmě i na druhé straně nějaké to odříkání toho volna, nemůžu prostě si lusknout prstem a jet v sobotu prostě na výlet, ale jdu tam posekat trávník a podobně a někdy potřebuji udělat omítku a někdy to má nějakou životnost prostě topení, který po 10 letech nebo po 15 budu muset prostě předělat a podobné věci. Takže určitě já to mám třeba spojený s tím, že jsem jako technicky nastavený člověk a vlastně trošku je to můj, možná říct, koníček, trošku se to tak dá jakoby říct, nechápu to jako nějakou obtíž, ale nemyslím si, že by všichni jako vlastníci nemovitostí byli takhle nastavení a je třeba si to určitě rozmyslet před tím nákupem.
1: Tak můžeme rozmýšlet i během písně, která teďka zazní a pak se ale určitě ještě...

0: ano. Pro mě, povídej.
1: Já bych jenom rozdělil, protože samozřejmě máme takzvanou primární potřebu bydlení, což jsou ty první domy nebo ty první byty, kde vlastně bydlíme, a to, co

hypotéky z výnosu té nemovitosti. Jo. Takže to je něco, co asi je jako rozumná úvaha, ale mám pocit, že a zejména covidová doba teda to k tomu hodně posunula, že to pro některé lidi, kteří mají ty sklony třeba do jiných zemí, do Středomoří a mimo jiné třeba i do Egypta, což mě velmi zaujalo, že se jednoduše rozhodli tam se přesídlit. V podstatě i tu nemovitost českou třeba prodat a opravdu definitivně zůstat tam, protože to není tak úplně daleko. Ten Egypt mě teda zaujal, to byl taky bych skoro řekl fenomén i lidí,

způsobem ve válečném stavu třeba pojišťovna hradit nebude, když se s ní něco stane a tak dál. Takže z tohoto pohledu vnímám, když už bych měl nějaký zajímavý objem peněz k dispozici, tak bych vnímal menší riziko to rozložit a nedávat vše na jednu kartu.

0: a s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje a bavíme se o bydlení, o tom, jestli to je dobrá investice, ale otevřeli jsme téma, že taky mohu být v pozici, anebo mohu o tom uvažovat, být v pozici toho, který vlastní činžovní dům. A vy jste mluvil o poměrně dost rizicích, ale mě by zajímala jedna věc. Když se rozhodnu investovat, brát to jako investici, rozhodnu se nějak ty peníze uložit do domu, tak mám vlastně dvě možnosti. A vy jste to, myslím, zmiňovala, že v tom klubu činžovníků mohou být obě dvě. Jedna je ta, že koupím nějaký rodinný dům, a vy jste říkal, že aby to byl někdo klubu činžovníci, tak musím mít těch domů v podstatě víc bytových jednotek, ale může to být čistě teoreticky samostatné rodinné domy. A nebo to může být jednoduše činžovní dům s těmi partajemi a byty. A já, když se tak na to koukám, tak bych řekl, že to je asi v něčem společné samozřejmě, ale v něčem taky dost jiné. Furt vnímám to, že když někdo má pronajatý rodinný dům, tak se k němu možná stará, teda staví jako k rodinnému domu, stará se o něj a tak dál, ale u toho činžovního domu se musí o spoustu věcí starat ten, komu to patří. Třeba servis, správce budovy, vytápění a nevím, co všechno možného, těch prostor společných a tak. Je to tak? Myslím si to správně?
1: Myslíte si to správně, ale samozřejmě u bytových domů obecně, to znamená domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami, tak ze zákona musí mít společenství vlastníků jednotek. Je to v podstatě právní subjekt nebo právnická osoba a...

0: s klienty se setkávám bohužel velmi často, že samozřejmě ze sousedy se nedá úplně dobře vyjít. Abych teda odpověděl na vaši otázku, tak přímo jak majitel by řešil tyto věci, to vám neřeknu, ale stoprocentně je musí řešit. Nebo jako určitě jsou, řekl bych téměř v každém domě, takové situace nastávají. Aspoň tak usuzují právě od těch klientů, protože řekl bych, že každý druhý nějaký takový problém má.
1: Krom jiného měl mít schopnosti být trochu jako mediátor nějakých konfliktů. No ne, tak to je taky důležitá věc.
0: Oni samozřejmě, ti nájemníci, vždycky, když mají problém, tak se samozřejmě obrátí právě na majitele nebo správce toho domu. Takže určitě tato problematika se ho týká.
1: Já předpokládám, že když jste v tom klubu činžovníci a ti činžovníci tam jsou, tedy ti domácí, tak asi jsou rádi těmi domácími, ale jako řeší se třeba často i nějaká taková až téměř fatální rozhodování toho domácího, který se řekne, hele, mě už to tak unavuje, to, že jsem třeba na mě neustále někdo obrací, neustále musím něco řešit, neustále řeším i vlastně prkotiny, když nejméně to potřebuju a tak dál, že už mi to ani nestojí za to.
0: Tak já jsem se tam nesetkal s nikým, kdo by přímo na činžovnicích řekl, já už s tím končím, prodávám všechny nemovitosti, takže s tím jsem se nesetkal, ale samozřejmě velmi často se řeší právě nějaký komplikovaný nájemník, často se řeší samozřejmě výměna.

0: finančních, tak jo, jo, to úplně
1: jsem,
0: není dobrý
1: nápad.
0: Chtěl jsem
1: říct, že vlastně, no, že vlastně ta zkušenost vlastní, to, že člověk nese nějakou skutečně už jako mnoho let, třeba i tu vlastní nemovitost, opravy a podobné věci, že se to velmi jako do toho prolíná. Takže ten kaleidoskop toho, jak to vidí člověk, který třeba skutečně nemá nějaký 10-20 letý zkušenosti s tím vlastněním, a naopak tady, tak jak sedíme prostě s Pavlem po několikáté, tak vidím, že je prostě to velký jako rozdíl, na koho se obrátím a po kom budu chtít vlastně poradit.
0: To bez pochyby, myslím, že posluchač není hloupý a má vlastní rozum a sám se rozhodne, co vlastně chce nebo nechce. No, každopádně, já děkuju moc krát za to naše povídání tady, děkuju moc za všechny ty postřehy a rady, které jste nám dal. Pavle?
2: Teda. Já děkuju taky za příjemné setkání.
0: A já teda jenom připomenu, že naším hostem byl Pavel Šalomon, finanční poradce, majitel firmy Denarius Gold a taky klubista klubu pronajímatelů nemovitostí Činžovníci. Díky moc. A taky hostem i domácím, pokud jde o Proglas, byl Jaroslav Vojtěch, který se krom jiného v Proglasu stará o finanční zdroje. Děkuju moc, Jardo.
1: Já děkuju za příležitost tady být, děkuju.
0: A v této chvíli se taky od mikrofonu loučí Jan Hanák a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

lesem, jedeme vřesem, komáry, mouchy, větví, šťouchy, hravě snesem. Jedeme polem, jedeme s kolem, po cestě zdravíme se s kde jakým stvolem. Nad krajem slunce vyjde jako každý den, my v sedle stroje chvíli, v stoje chvíli jdem. Jde nám k duhu hledat, co

Se jsi si tady něco rozčevaluje, tak to přihraje teďka takový pěkně, to nebude to Fomku. Na středním počítači je to taky pěkně.

Dnešní část nese název Meze milosrdenství. Nikdo nemůže být milosrdnější než Bůh sám. Lidsky říkáme, že i trpělivost Boží má své meze a jednou přestane vůči zavrženým. Přesněji řečeno, nepřestává Boží milosrdenství, jako nepřestává svítit slunce. Neproniká však tam, kde zazděly okna, k tomu, kdo se Božím paprskům

0: Nemůžeme však natolik zjednodušovat skutečnost, abychom pro milosrdenství zanedbali spravedlnost. Vždyť zachránit spravedlivý řád je lepší skutek lásky než změkčelá dobrota. Zbabělost se projevuje pod záštitou milosrdenství zvláště tam, kde uhýbáme povinnostem, abychom neměli nepříjemnosti, kde se bojíme ublížit tomu, na kom nám záleží, ačkoliv tím trpí jiní, na kterých nám nezáleží. Převrací hodnoty ten, kdo dovede velkodušně odpouštět všechno, co jeho samého nebolí, a kdo naopak s velkým křikem hájí spravedlnost, když jemu samému přišlápli nohu. Opravdově máme odpouštět jen křivdy vlastní, zvláště těm, kdo litují toho, že nám ukřivdili. Takové milosrdenství je veřejným vyznáním víry v jednotu mystického těla Kristova. Nikdo netrestá nohu za to, že se udeřila. Trestal by sebe. Věříme-li, že jsme v Kristu jedno, odpouštíme bližnímu milosrdně, abychom i sami milosrdenství došli.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: V následující noční jazzové půlhodince si představíme slovenskou jazzovou skupinu Maringotka a její druhé album nazvané Maringotka 2. Úplně na začátku se kapela věnovala převzatým skladbám, ale postupně u ní začal převažovat vlastní repertoár. První album Poza bučky z roku 2018 přineslo 13 autorských skladeb, ve kterých se gypsy jazz střídal s prvky slovenské lidové hudby. Druhé album tento princip dále rozvíjí. Nové skladby vznikaly v poměrně neobvyklých podmínkách. Kytarista Juraj Havlík během let studoval v brazilském Rio de Janeiro. Houslista Pavol Matěj strávil několik let v New Yorku a kontrabasista Robert Ragan, mladší, působil mimo jiné ve Švýcarsku. Mezitím kapelu zasáhla také pandemie. Nový repertoár tak postupně dozrával mezi různými místy a zkušenostmi, až se Maringotka po Matějově návratu mohla na podzim 2024 konečně sejít ve studiu v Borince u Bratislavy. Skupina se na novém albu nenechává svazovat jedním žánrem. Vedle převládajícího gypsy jazzu zde zní bossanova, samba, tango, valčík nebo funk. Nás teď čeká souvislý poslech několika písní z nového alba. Budou to skladby Funky 20, Song for Maringotka, Východoněmecká, Berlín a Korona.
1: Jek, duj, trin, štar.

vlaku, tak ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

tak jenom nevím, zda došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.

0: čelo, někdo mi na jaře 95. jsem já napsal první text a první hudebník, na kterého jsem si vzpomněl, byl Vašek, můj spolužák, který ho zhudebnil.
1: Noční chvíle s Proglasem.

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
0: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme tři skladby. První nese název Suita D. Moll, autorem je Georg Friedrich Händel. Na čembalo hraje Erich Traxler. Druhou skladbou je sonáta číslo 2 A. Moll, autorem Johann Sebastian Bach a na housle Pavel Šporcl. Poslední skladbou je sonáta S-dur pro flétnu a klavír, autorem opět Johann Sebastian Bach a na flétnu Jean-Claude Gérard a na klavír Daniel Blumenthal. Přeji vám příjemný poslech.